0: Nových policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
1: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Kriticky ohrožený líkovec vonný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětlil botanik Josef Navrátil.
2: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
0: Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák se zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad šestým párem světového žebříčku, Francouzi Basseroem a Ajem. Česká dvojice, speciálně složená pro tento turnaj, je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen. Pokračuje Ondřej Perušič.
3: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody u Trutnova a na Chrudimsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Strakonic už bez nebezpečí. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem poblíž exitu 49 Milín. Dálnice teď bez kolon, plynule průjezdné. Na silnici 14 z Trutnova do Úpice havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi Bohuslavicemi a Adamovem v zatáčce, nepřehledném úseku. Čekejte omezený průjezd. Podobně na Chrudimsku trase Proseč Česká Rybná v úseku osobní auto narazilo do stromu, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně až oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
6: A protože máme po druhé hodině v noci, tak už za pár okamžiků po písničce si dáme naši pravidelnou soutěž.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Viděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: A dnes, protože máme neděli, tak úplně naposledy 221 552 155 anebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska? Tak tady je noční radiožurnál, u mikrofonu Petr Zajíček. Halo, kdo pak se dovolal?
3: Ano, pane Zajíčku, u telefonu Emil, zdravím vás.
2: Já vás zdravím, dobrý den nebo dobrou noc přeju. Tak dneska nemám žádnou otázku, nic zásadnějšího se v kalendáriu neděje, takže to máte vlastně zadarmo. Já vám blahopřeju a poslední z této ceny tohoto týdne při neděli tedy, tak tu posíláme právě vám. Ale abych věděl kam, tak mi vydržte na telefonu, ano? Gratuluju.
3: Ano, děkuju pěkně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Německý malíř Georg Baselitz, který zemřel letos v dubnu ve věku 88 let, patřil k nejvýznamnějším světovým výtvarníkům. Jedno jeho plátno v hodnotě několika milionů eur si nyní na pár dní našlo cestu do venkovského kostelíku na samém okraji Německa. Podívat se tam na něj přišly tisíce lidí a už za chvilku se tam vypravíme i my.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu hitovka Thorn in My Side, za kterou stojí je britská dvojice Eurythmics. Ta byla populární hlavně v 80. a 90. letech a patřili do ní Dave Stewart a také samozřejmě zpěvačka Annie Lennox. Dave Stewart značku Eurythmics nedávno oprášil, ovšem už bez Annie Lennox, musel si najít novou zpěvačku. Ale my teď vyrážíme na poloostrov Dars, to je na severu Německa, jak jsem slíbil. Stojí tam nenápadný kostelík, říká se mu námořnický, protože dříve místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu podstavenému za švédské nadvlády je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí doprovázelo minulý víkend také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. Byl u toho i náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku, ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
2: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
1: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselic, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan.
3: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
4: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prérově.
3: Seines Vaters genommen am Strand in Prero.
1: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Bazelicův obraz je v něm teď vystavený na 3 dny. Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
3: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
4: Baselic nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
3: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
1: Na obraz Georga Baselice se přišli do námořnického kostela v Prérově nakonec podívat tisíce lidí. Koho na plátně uviděli kromě otce slavného malíře a jak můžou procházky na pláži pomoct pochopit Baselicovi převrácené obrazy, to si poslechněte v neděli po 9:00 v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Prérova Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Host Radiožurnálu.
2: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme 14:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
4: Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 630 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Lakmán na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože tak mohou převést i svůj majetek. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu Pivoněk si můžou i dnes prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou tam vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo.
1: Sport.
4: Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenalem 2-1 po penaltách. A šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni 4 medailisté z olympijské týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D46 a nehoda na Chrudimsku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D46 z Olomouce do Vyškova opravují povrch vozovky. Mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice se jede jen v části na Olomouc v obou směrech jedním jízdním pruhem. Omezení je mezi kilometry 7 až 11, potrvá do půlky června. Zavřený je proto taky sjezd z exitu 7, Drysice, směr jízdy Brno. Na Chrudimskou trase proseč Rybná narazilo osobní auto do stromu. Je to zhruba na půl cesty, na místo vyjela policejní hlídka, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně i oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, je tomu tak a já můžu prozradit, že už za pár okamžiků odhalíme úspěch archeologů na Opavsku. Ve Stěbořicích totiž objevili pod podlahou kostela románské kněžiště ze 13. století.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Tak tolik skvělá newyorská písničkářka Susan Vega, která má velice pozitivní vztah k České republice a ještě možná větší k Praze, takže opět přijede za měsíc a půl v polovině července do Prahy, zaspívá a zahraje nejenom samozřejmě tu písničku, která právě dozněla. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství. Pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. Můžeme hovořit o spolehlivě doložených čtyřech stavbách.
2: Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků Velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Nejbližší analogii pro stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v Kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jednu z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě. Reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 800 letech pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
0: Tak.

0: Před 2 lety ukončil kariéru a přesto má kordista Jiří Beran stříbro z národního šampionátu. V Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro 2. místo, když ve vyřazovací fázi nestačil jenom na Martina Rubeše.
1: Dával jsem si tak jako 32-16, že by to jako mohlo být dobrý, ale takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
2: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
3: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo? Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělýmu šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako když si mýval.
1: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zase tak rychle, nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
2: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
1: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
2: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
3: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, že minulý víkend byl 3. na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
2: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na 2 poslední akce. Za 2 týdny pojede na mistrovství Evropy a za 1,5 měsíce na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.

0: koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
1: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Meteorologové varují před bouřkami, déšť může zaplavit podjezdy. Tisíce lidí protestovali kvůli nadměrnému provozu v brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
5: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
3: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
6: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií byl v sobotu neprůjezdný. Asi 5 000 lidí tam protestovalo proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Včera byla ale vystavená na hlavním oltáři naposledy. Církev nechce riskovat její další krádež potom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Teď už je uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
1: Sport.
3: Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V dnešním souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. A právě o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
8: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
3: Mezi kanoisty skončil druhý Václav Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 za Brnem a překážka u Tábora. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii. Od včerejška stojí

0: porouchané osobní auto. Mezi kilometry 9 až 10 na Krajnici, kousek před opravovaným úsekem. Místo je volně průjezdné. Na silnici 19 u Tábora policie hlásí sraženou zvěř ve směru od D3 sjezdu na Čekanice směr jízdy Milevsko. Dejte pozor, je v jízdním pruhu. A na Žďársku je nově neprůjezdná silnice 385 z Nového Města na Moravě do Zvole. Uzavírka je v obci Křídla. Potrvá do půlky června, objízdná trasa vede přes Bystřici nad Pernštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a taky Petr Zajíček.
3: A je tady hodina, kde vám prozradíme nebo možná připomeneme, pokud jste poslouchali, co zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu tento týden. Jan Rudzinský mluvil o tom, jaké je to dostat se do akrobatické letky Flying Bulls. Fotografka Alžběta Jungrová pozvala na svou výstavu ve Volmanově vile. No a do studia dorazila i Vanda Hybnerová, aby popovídala o své poslední autorské hře Funeral. No a nebojte se, nebylo to žádné pohřební povídání, ostatně více uslyšíte za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: stole.
1: Herečka Vanda Hübnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jenom smutnou tryznou, ale třeba oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hübnerová byla hostem Radiožurnálu a Libor Bouček se ptal mimo jiné i na její život na statku.
2: Jak složitě se to místo, které je oslavou přírody, opouští? Jak složitě se jako jezdí?
3: No, vlastně mě pomáhá těch 120 kilometrů, protože během těch 120 kilometrů, který musím ujet mezi dvěma místama, které obě miluju teda, tak vždycky kolem toho 50. kilometru se to překlápí, když jedu z Prahy, tak na 50. už začnu myslet, jestli mám dost nafty do traktoru a strunu do křoviňáku, protože teď je období sekání, takže teď se u nás řeší šroubky, broušení nožů a takovéhle věci. No a když je to v obráceně, tak kolem 50. kilometru si zase přeříkávám texty na večerní představení a připravuju se na to šílený množství lidí, který mě tady jako čekají na ulicích a všude, protože Tam jsem v podstatě jenom sama se zvířatama, no.
2: Která ta cesta je příjemnější? Ta směrem na to představení?
3: Na D1?
2: Na D1 je to vždycky.
3: Na D1 není vůbec žádná cesta nikdy příjemná.
2: Ale myslím to obsahově. Na co se těšíš víc? Jestli když míříš na ten ranč, anebo?
3: Možná se to už čím víc stárnu překlápí k tomu klidu, ale vždycky, když už jsem tam delší dobu, tak najednou zjistím, že při kydání hnoje už mi v hlavě jedou myšlenky na nějaký třeba další projekt, nebo jako myslím si, že ta naše profese je tak nakažlivá, že se nedá jen tak jako opustit vědomě, že by to člověk zaříz a řekl si ne, teď už tady budu jenom trénovat koně a tak to, takhle to není. Takže je mi tam líp fyzicky i psychicky, ale ten adrenalin, který mám tady v Praze, ten prostě k tomu potřebuju. No.
2: Čím si vysvětlit to, že ty nápady přichází právě při tom kydání hnoje a mluvím i z vlastní zkušenosti, že když člověk chce něco vymyslet, tak musí zmizet za tu Prahu. A je pro mě strašně těžký takhle v pondělí se vracet, ale tam v té přírodě, obklopen lesem, obklopen řekou, tak tam člověk fakt ten nápad dostane s nás,
3: no,
2: než v metropole.
3: Ono to u mě teda, já jsem teď zrovna, když jsem šla sem, tak jsem ještě, protože jsem asi moc hyperaktivní, ještě četla nějaký články, četla jsem si něco o ADHD. A zjistila jsem, že ho asi mám, protože já nejsem schopná jako vlastně vypnout a pak se sama zahltím tím vším. A možná jediná terapie, která na mě funguje, která mě sklidní, je právě ta těžká fyzická práce, při který se takovým způsobem jako vlastně vyřídím. Teď jsme třeba na ranči, protože tam pořádáme v létě různý akce, herecký workshop a jogový víkendy a mám, tak tam chci, aby těm lidem bylo dobře, tak tam děláme takový jako zázemíčka a já jsem tam teď prodlužovala takový zápraží ze starých cihel, bylo jich 500 a každou tu cihlu jsem měla v ruce několikrát, přenášela jsem jí, klekala jsem si, zvedala jsem se kolečka ze štěrkem pro sejvka a mě to uspokojilo víc než třeba premiéra v Národním divadle Úspěšná, když jsem se podívala a za sebou jsem viděla tu hrozně křivou zvlněnou dlažbu, kterou jsem si ale jako prostě dělala sama, tak jsem z toho měla radost. No a to je právě ten moment, kdy je člověk tak strašně zaměstnaný fyzicky, že ta hlava se dokáže na chvilku právě jakoby vypnout. A pak se do té čisté hlavy jako může pustit třeba jako jedna myšlenka. A když jedu na koni, na výšťku někam, tak kromě toho, že pozoruju toho, čeho by se ten kůň mohl třeba dopředu leknout, jako kde někde visí nějaký pitlík nebo něco, tak přesně se mi v tenhle moment jako do té hlavy dostávají pak ty příjemné věci jako v rámci té profese. No.
2: Já to nechci zobecnit, protože je mi jasné, že spousta posluchaček a posluchačů vykonává fyzickou práci, ale není ta absence v současné době té fyzické práce jedna z příčin těch problémů, který prožívám?
3: Já jsem o tom přesvědčená. Já si myslím, že jsem teda někdy až jako nesnesitelná svýmu okolí svojí činorodostí, protože ve chvíli, kdy už něco dokonču, tak už plánuju 10 dalších věcí, protože potřebuju mít nějaký ty věci jako před sebou, těšit se na ně. Já jsem, moje kamarádka Luca Kašiarová, kolegyně, tanečnice, se kterou jsme dělali představení, tak mi říkala, že jsem nesnesitelná tím, že slovo, že se těším, používám úplně nejvíc a že z toho je úplně frustrovaná, že se furt na něco těším. Jako. Já jsem se i těšila sem ráno, šla jsem pěšky z Kampy, prošla jsem si Karlův most a radovala jsem se, že je tam ještě málo turistů, takhle brzo ráno. Já se furt na něco těším, já jsem fakt asi jako blázen. No a těším se právě i na tu fyzickou práci. A když jsem jako pár dnů v Praze, kde se tady člověk pohybuje po těch ulicích nebo jezdí nějakýma jako dopravníma prostředkama, tak já tam vlastně nic takového ne, jak maximálně si jako vjedu na koně nebo sekám na traktoru. Třeba trávu nebo něco mulču, ale vlastně chodím pěšky a tam denně nachodím třeba 15-20 kilometrů. No.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volemanové vile? A co dnes fotografku přitahuje více než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Sneseš označení reportážní částečně? Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
2: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
1: Ty oblasti jsou různé, já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí, budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma, co tě osloví, ten žánr, protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví, teď jsi zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
2: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky. Kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, další 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, z většinou z posádek už jsem někdy jela a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět, takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
1: A to je, ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
2: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to jákejvla, protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly, že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný s tím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
1: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala, jací jsou?
2: Záchranáři?
1: No.
2: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu, hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak policie, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu, a ty lidi jsou laskaví, jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce, jako to pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají je, alkohol, drogy, jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě a jo, takže a oni prostě ke každému přistupujou ze stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
1: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva si to mě zajímá, jak to dopadne.
2: Ale barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že, ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, jakoby, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka, samozřejmě nejradši bych to udělala půl na půl, nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up, takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou, takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
1: No, z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
2: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice a celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp porozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to, asi to propojou lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výš rozpočtu. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodní národnímu právu. A cenu Evropské unie za literaturu dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Literární odborníci ocenili poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve městě Maribor ve Slovinsku. Spisovatelka za svůj román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sedmičlenná porota vybírala z děl celkem 14 nominovaných autorů. Udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory.
0: Sport.
3: Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody u Prahy a na Klatovsku. Dálnice teď plynulé průjezdné. U Prahy pozorně na trase Hovorčovice Třeboradice. V ulici Zatratí narazilo osobní auto do obrubníku a na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte po Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. V Hradci Králové u letiště a v okolí i během dneška čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A my už za chvilku budeme pokračovat ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovoru z hosty radiožurnálu za tento týden. Tak třeba o divadle mluvil režisér Tomáš Rálež, o zahradách Pražského hradu zase jejich šéfka Helena Pánková, ale už za chvilku se vydáme do oblak s Janem Rudzinským, akrobatickým pilotem. Počkejte si na to.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa, předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem radiožurnálu byl pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? A co přesně se stalo před 20 lety, kdy přežil velkou leteckou havárii? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Co přesně se stalo? Protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
2: 20 let budu v září, budu slavit 20 dny. No, lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku já jsem letěl, vrtulí sestřelí balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show, tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba technická. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samej okamžik on trefil mě a vrtulí mě úsek ocasní plochy.
1: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
2: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
1: Přesně tak.
2: Takže já jsem udělal takovej souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože 2 dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
1: A od té doby věříte na ten hlas teda?
2: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem se to jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrnej, bleble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak... Respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
1: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoliv, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
2: No,
1: tu ránu?
2: No, těsně před tou ránou a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to úplně ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej nárast, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
1: A
2: poslední.
1: Pak tedy dlouhá pauza?
2: A pak nějaká pauza, pak jsem si v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální. A normálně jsem měl jakoby pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se, jak s nima mluvím, jako, že něco bolí a že tohle.
1: A pak zase pauza?
2: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskočili, naložili mě a odletěli.
1: Když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni... si musel říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími 10% neodchází živý.
2: Jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu, i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška, Karel velký člověk.
1: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářijový moment?
2: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.

0: Divadlo letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dali dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvané drama tapas. Ty si můžete poslechnout na webu Vltavy. No a na Radiožurnálu je představil režisér Tomáš Rálež. Jak se rozhodl, že půjde studovat zrovna divadlo? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Vy jste ročník 1997, to znamená, řekl bych, člověk, který vědomě vstoupil až do toho 21. století, tak mě napadá logická otázka. Proč studovat něco tak klasického, jako je činoherní režie? Není to jazykem vaší generace fakt old school?
2: To třeba by to pro někoho bylo. Já si myslím, že další jako nějaká zlatá éra divadla přijde, až bude všechno virtuální a digitální. Já jsem šel studovat tu školu se zájmem vlastně o příběhy, o herectví, o živý lidi, o společnost, a pro mě je to asi nejlepší platforma, jaké jsem já schopen být účasten, jak to zkoumat, jak zkoumat ten svět, ve kterém jsme se ocitli.
1: No a když na konci té střední školy, anebo nevím, jestli jste šel rovnou po maturitě? Myslím, že ne.
2: Rovnou ne.
1: Ale když v tom svém okolí jste tak jakoby říkal, že chcete studovat režii, tak jak na to reagovali vaši vrstevníci? Co v té době bylo trendy a populární v rámci studií?
2: Tak já myslím, že já jsem šel z gymnázia a tak tam byly populární samozřejmě technické obory, pedagogika, medicína, a většinou byl vždycky problém vysvětlit, že režisér nedělá jenom film, ale dělá i divadlo. Ale to je takový kliše, kterýho se člověk prostě nemůže zbavit. A asi to brali jako nějaký jako nedosažitelný svět, nějaký svět, který znají z pozice diváka v rámci klubu mladého diváka, jo. Že to jsou ty představení, na který potom jezdí s gymnáziem a s pedagogy. Vidíte, vlastně jsem se o tom s nimi v té době asi moc nepobavil.
1: Chápu, protože to asi nebylo úplně to nejatraktivnější. Když jste se dotkl toho klubu mladého diváka, vybavíte si, co jste viděl jako první třeba? A jak pro vás to bylo důležité v té době?
2: Já si nevybavím, co bylo první, ale jednoznačně si vzpomínám na inscenaci Jana Mikuláška v divadle Na zábradlí, korespondence V plus V, a myslím, že to pro mě bylo iniciační.
1: Vážně?
2: Že to byla jedna z těch inscenací, kde jsem si říkal, tyjo, to divadlo může vypadat takhle a dělá to se mnou tohle a chci to zkoumat dál. A vlastně od toho mě to nějak odpíchlo, ne hnedka touze po režii, ale paradoxně po dramatickém psaní, ale to je asi nevystupovatelné.
1: Ne, mě to zajímá, protože když se podívám na své spolužáky a vaše kolegy, kteří procházeli třeba tím studiem režie, tak ve valné většině případů to byli lidé, kteří za sebou měli třeba zkušenost s Ochotnickým divadlem, zkoušeli to režidování, ale vy ne. Tak jak se vlastně člověk dostane k tomu a jak moc limitující či naopak výhodné je nemít tuhle zkušenost s amatérským divadlem?
2: Nedovedu to posoudit. Já jsem opravdu pro to divadlo nějak zahořel přes nejdřív divácký zážitek a potom přes dramatické texty, že jsem začal i během toho studia na gymnáziu vlastně načítat novou dramatiku, a to mi připadalo jako úplně nový svět, takže jsem se tam, chtěl jsem se tím směrem vydat. A vlastně pak mi přišlo, že ta činoherní režie a tahle katedra, že k tomu má asi nejblíž.

0: Na Pražském hradě musí reprezentovat i zahrady a právě to má na starosti Helena Pánková, ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu. Jaké to bylo přejít z Vyšehradu na Pražský hrad? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Ten přestup. To mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávy nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímán ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
2: Jak je vnímá mezi odborníky?
1: Nebo co to jako znamená?
2: Já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkovýho charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
1: No a v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví po staletí?
2: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo? To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádek královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na ně nějakou dobu nepodíváme, až se na ně podíváme, tak bude mnohem krásnější za příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a zainvestoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v Královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěly do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný. Mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto, prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
1: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
2: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společenská si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
1: Tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
2: V takovém fragmentu právě v té Královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích a různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
1: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex, tedy Pražský hrad?
2: No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam Královská zahrada, komplex Jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam Horní Lumbeho zahrada a Dolní Lumbeho zahrada.
0: A já doplním, že všechny rozhovory si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě i na našem YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a už v pondělí se můžete těšit na dalšího hosta. Tentokrát si Jan Pokorný pozval mladého herce Tomáše Daleckého.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Bude v baráži o šance ligu hájit náskok před Artisem Brno. A bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
2: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
3: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
2: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
4: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
2: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí některé údaje a nabádají lidi, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
5: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. Zájemci dnes budou moct po více než 70 letech navštívit obnovené pražské lesní divadlo v Krči. Program pro děti začne v 11 hodin. Na rekonstrukci divadla ve Velkém háji spolupracovali zástupci majitele pozemku, městská část Praha 4 nebo dobrovolníci, říká zástupce majitele divadla Jakub Sklenka.
6: V současné době se nám povedlo lesní divadlo obnovit natolik, že je tam 4 sloupce řad lavic, to znamená je tam nějakých třeba 150-200 míst, je hotové dřevěné veliké pódium.
0: Sport. Fotbalisté Slovácka budou v baráži o záchranu v Šancelize hájit náskok před Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v úvodním duelu na hřiště soupeře vyhrál 4-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý doufá, že si po případném udržení v nejvyšší soutěži užije i děkovačku z fanoušky.
7: Přišel za mnou tiskovej, že za nima nechodím děkovat a já jsem to měl i v Opavě a ve všech klubech. Tohle to je hráčů děkovačka, já jim poděkuju po sezóně, ale nesmírně si toho vážím a byl bych hrozně rád, aby se s náma v neděli přišli rozloučit ideálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
0: Souboj mezi Slováckem a Artisem Brno začne ve 13 hodin. V baráži už se zachránil Baník Ostrava, který porazil Táborsko nejprve 3-0 a v odvetě pak 5-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 na Benešovsku a u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazilo osobní auto s dodávkou. Auta stojí na kilometru 66,5 vpravo, místo je označené a plynulé průjezdné. U Prahy na trase Hovorčovice Třeboradice narazilo osobní auto do obrubníku. Nehoda je v ulici Zatratí. Čekejte omezený průjezd, protože na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Doteď bez podrobností v Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. A v Ostravě Vítkovicích je od včerejška neprůjezdná výstavní ulice. Je to spojka do Mariánských hor. Uzavírka kvůli výměně kolejí mezi továrnami je u železáren.

0: potrvá do pondělní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále jste ve společnosti Radiožurnálu a taky Petra Zajíčka.
3: Odsouzení ve věznici Rapotice na Třebíčsku mají právo na 1 3-hodinovou návštěvu příbuzných za měsíc. S dětmi nebo partnerkami se obvykle schází v místnosti s obyčejnými židlemi a stoly. Pro včerejšek ale věznice tuto praxi změnila a naplánovala návštěvy poněkud jinak. Jak uslyšíte za chvilku v naší další reportáži.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapoticích na Třebíčsku. Mezinárodní vězeňské společenství pro ně totiž uspořádalo den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. Děti se tak se svými otci výjimečně se nesetkali při klasické vězeňské návštěvě, ale zahráli si s nimi fotbal a další různé hry.
1: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednoměsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
2: Pan Michal s dcerou Michailou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
1: Jsou plné emocí, je to pro mě štěstí.
2: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
3: Jelikož kluci byly ještě malí. Když jsem táta šel, proto teď jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
2: Pro syny paní Petry, dvojčata, je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
3: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci.
2: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Takto mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den, i když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andreje Veselé emočně náročné.
4: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, jsou ty chlapy úplně na měko. Však se viděla jenom tady teď tomu jednomu, bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej, odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
2: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
5: Běžně mívají návštěvu, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků, takže ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
2: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Ve 4.20 posloucháte stále noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem a my se vypravíme do Brna. V brněnských ulicích momentálně můžete vidět vědce z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpalených povrchů. Data potom ukazují, kde má smysl zavést opatření, jako jsou stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit teplotu. Plnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. A nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody anebo ve stínu.
2: Děkujeme.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní věm pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Zasadě jde o to, že chodím po městě a loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty věmy toho osálání.
3: Přístroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Marek Gensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě. Záchranáři i policisté zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali 2 muži. A historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. V 10.30 bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla.
1: Sport.
3: Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. A české fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na Nymbursku a u Nového Jičína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 66,5 před chvílí odklidili střed dodávky s osobním autem. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic je po nehodě převrácené osobní auto. Nehoda bez úniku kapalin je zřejmě se zraněním na místo. Vyjeli záchranáři. A na Novojičínsku silnici z Jeseníku nad Odrou do Blahutovic. Policie šetří nehodu. Kousek za odbočkou na Hrabětice srazilo osobní auto. Lesní zvěř v úseku se nezdržíte, provoz je tam minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
2: V terezínské malé pevnosti začala výstava s názvem Pohlednice z Terezína. Neotřelou uměleckou instalaci představíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně otevřeli speciální uměleckou instalaci německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera, pojmenovanou Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Flada. Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Z Terezína, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

Couvání jízda slalomem z kuželů nebo zastavení na přesnost. To zní sice jednoduše, ale zkusím si to teď představit s traktorem a ještě k tomu s vlekem. Právě v tom soutěžili tento týden studenti na celostátním kole v Tišnově. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme už za chvíli.

0: Studenti zemědělských škol tento týden soutěžili v celorepublikovém kole jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Závody organizovali zástupci střední a základní školy Tišnov, která si loni odnesla mistrovský titul. O ten se tentokrát ucházelo na 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo třeba také vyhýbání se kuželům.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku, jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Podsouvne a objede klapačku a vyjíždí do osmičky. Osmička je něco podobného jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
3: Tak jelo se mě vcelku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc mě asi zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma zemědělství.
4: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
3: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
5: Nejdůležitější bezpečná jízda.
6: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže po 90 stupňima, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 5 hodin. Na řadě jsou zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Při dopravní nehodě v Afghánistánu zahynulo 22 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli podruhé v řadě Ligu mistrů.

0: dokola. Teď je to tedy nemožné. To stavidlo se opravuje.
1: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
0: Vysvětluje zedník Ivan.
1: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
2: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
0: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
2: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti.
0: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
2: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části. A teď na to bude navazovat ta pochozí část se zábradlím a ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
0: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
2: 2-3 hodinky, je to vlastně docela rychle.
0: Tak aby si posluchač udělal představu, ten náhon je...
2: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
0: A teda když se zvedne stavidlo, tak za 3 hodiny bude plno?
2: Ano, pokud takže... bude voda nad jezem teda, samozřejmě.
0: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun a hotová by měla být do poloviny června. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Dnes je 31. května, slavíme Světový den bez tabáku. Ještě, že neexistuje Světový den bez Marcely Hálové, protože to bychom dnes zůstali bez předpovědi počasí. Takhle ti ale, Marcelo, můžu popřát dobré ráno.
1: A já tobě, Vojto, také můžu popřát dobré ráno a hned připojit předpověď počasí.
0: Pojďme na to.
1: Počasí. Dnes po ránu nad Českem zatím převládá polojasno. Na severovýchodě našeho území je místy až zataženo, nikde ale prozatím neprší. Teploty se většinou drží mezi 8 a 13 stupni a vane k tomu slabý proměnlivý vítr. Během dne se pak začne nebe od jihozápadu zatahovat. Postupně se přidají přeháňky a také bouřky. V jihozápadní polovině našeho území budou srážky četnější. Naopak na východ dojdou až večer a bude jich už jen velmi málo. Český hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den i výstrahu, která varuje právě před bouřkami. Platí celé dnešní odpoledne až do půlnoci a týká se jihozápadní poloviny naší republiky. Potkat vás můžou menší kroupy, nárazy větru a také přívaly deště. Místy může napršet až 30 mm vody. Buďte na sebe opatrní a hezkou neděli přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dovolenou v Jeseníkách si lidé začínají rezervovat s větším předstihem. Zároveň mají opět zájem i o delší pobyty. Shodují se na tom jeseníčtí hoteliéři, které oslovila naše reportérka. Zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit víc turistů ze zahraničí. Největší vytížení očekávají na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% je již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy předtím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalub na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři, hned jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek, Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, 17:30. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
5: Vláda se nebude zabývat novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. K návrhu ministra kultury Oto Klempíře za motoristy přišlo víc než 400 připomínek. Podle Babiše se dá financování veřejnoprávních médií změnit i na základě současných zákonů. Ideál je podle něj prioritou zrušení poplatků a převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet. Opozice se změnami nesouhlasí. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezigera Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela pochodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Filmaři letos točí na Vysočině víc filmů, zatímco za celý loňský rok se jich v regionu natáčelo 9, letos o spolupráci požádalo už 20 štábů. Pomoc třeba s hledáním vhodné lokality nabízí regionální kancelář Vysočina Film Office. V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů anebo cestopisných sérií.
6: Sport.
5: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně o medaile. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad Francouzi Basseroem a Ajem. A kanoistka Tereza Knedlová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a v Olomouci. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto Zvěř. Stojí za Mladou Boleslaví s jezdem na Kosmonosy na kilometru 47,5 na Krajnici.
9: Je tam auto po střetu se Zvěří v odstavném kruhu, na místě už je policie. Provozu to nějak moc nepřekáží, je to vidět relativně dobře.
8: V Olomouci na výjezdu z města do Šternberku se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Pavlovické ulici u Lidlu. Vypadá to, že je místo nehody průjezdné bez dalšího zdržení. V Praze u náměstí Míru v Korunní ulici další nehoda. Dejte pozor, osobní auto tam narazilo do zaparkovaného vozidla. A v Hradci Králové u letiště a v okolí i dnes čekejte omezený průjezd a taky hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zatím se probouzíte do docela poklidného rána. Někde už je zataženo, jinde mraků méně. Teploty se většinou drží kolem desítky. Podrobnosti pro nás má meteorolog František Šopko.
11: Převládá polojasno, na severovýchodě území je místy až zataženo, ale bez srážek. Teploty vzduchu jsou většinou od 13 do 8 stupňů Celsia a vane slabý proměnlivý vítr.
10: A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru o rychlosti až kolem 70 km v hodině a doplnit to všechno mohou i menší kroupy. Kvůli tomu na dnešní odpoledne meteorologové vydali vyhráli výstrahu. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
4: A pozor, blíží se tlapková patrola. Nadšení cyklisté a rodiny s dětmi by si dnes neměli nechat ujít den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Zdarma si tam budete moct nechat seřídit kolo od týmu Kolofix a děti čeká právě vystoupení tlapkové patroly. Program začne v amfiteátru v Lokti na Sokolovsku v pravé poledne. Tak krásnou neděli.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamíří do kostela v Dolní Cerekvi na Jihlavsku, musí počítat s tím, že si zašpiní boty od bláta. Místní se proto dohodli a sezbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v Dolní Cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit pod kůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem, a ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
4: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stále jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, a no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: A ještě jedna víkendová pozvánka Radiožurnálu. Brněnské Moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu. Představí největší objevy za posledních 10 let. Uvidíte na ní exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. Součástí expozice je i říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm očištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna, Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: tonight. Mikuláš Josef chystá největší koncert své dosavadní kariéry. 4. prosince má v plánu vyprodat pražské fórum Karlín, tak držíme palce, aby se mu to povedlo. Je krátce po 6:45 a teď nás čeká počasí s Marcelou Hálovou.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká další den se střídavým počasím a stále ještě letními teplotami. Zpočátku bude na severovýchodě místy zataženo, jinde většinou polojasno, během dne ale bude od jihozápadu mraků přibývat. A s nimi přijdou na naše území i dešťové přehánky a opět i bouřky. Ty budou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Bude v nich intenzivně pršet a objevit se mohou i menší kroupy. V jihozápadní polovině budou srážky četnější, naopak na východ dorazí jen s malou pravděpodobností až večer. Teploty dnes odpoledne mezi 24 a 29 stupni. Na horách dnes naměříte kolem 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Escucha el ritmo.

0: Zdá se, že ani letos fotbalovou baráž žádný tým z druhé ligy neprojde. Slovácko chce své setrvání v šancelize proti Artisu Brno stvrdit dnes. Ostravskému Baníku už se to proti Táborsku povedlo. Doma Baník vyhrál 3-0 a v odvetě venku dokonce 5-0.
1: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
2: Úleva to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chtějí hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže. Výhry a z nepovedené sezóny.
3: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
1: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
4: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku každý rok kvůli kouření podle pneumologů zemře 16 až 18 tisíc lidí. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili domácí Švýcaři a Finové. A bude polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tomáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolaný proti své vůli. Podle šéfa kabinetu prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a fyziologické společnosti. Podle předsedy Vladimíra Koblížka kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale také třeba nádorů ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
1: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila víc než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, třeba nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
5: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
2: Sport.
6: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
7: Velice kvalitní mužstvo, viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže čeká nás nic jednoduchého.
6: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Fotbalisté Slovácka zkusí napodobit Baník Ostrava a zachránit se v šancelize. Odveta baráže s Artisem Brno začne ve 13 hodin. V úvodním duelu Slovácko vyhrálo 4-1. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Finové a Švýcaři. Domácí v semifinále v Curychu porazili Norsko 6-0. Finsko zvítězilo nad Kanadou 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D6 u Sokolova a silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů u sjezdu na Sokolov. Čerstvá nehoda. Kilometr 133,5. Projíždějte pozorně, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna před Přerovem stojí kamion. Kilometr 285.
9: Nepojízdný kamion na kraji dálnice zasahuje do pravého pruhu bez označení, zatím jenom na blikačkách.
8: Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužici je auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje jízdní pruh poblíž opravovaného úseku, na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Vojtěch Vidrman.
0: Černovice na Pelhřimovsku dnes pořádají první ročník Street Food Festivalu. Najdete ho na Mariánském náměstí a čeká vás tam opravdu široká nabídka specialit. Trhaná masa, stripsy, šťavnaté burgery, ale taky peruánské, indonéské a vietnamské speciality. Kam jinam vyrazit na výlet? Interaktivní mapku s našimi tipy najdete na webu radiožurnál.cz.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Za měsíc začínají letní prázdniny a majitelé tak už teď připravují hotely a penziony na Šumavě na hlavní sezónu. Zájem hostů podle provozovatelů je. Obsazenost ale zatím není všude stoprocentní.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak. Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Hotel Christian v Kubově Huti už je skoro plný, teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to Zbyněk Klose.
3: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
3: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
4: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda

0: U stížnosti na odložení 4 případů z kauzy Dominika Feriho se už čeká pouze na verdikt lidskoprávního soudu. Ve svém doplněném stanovisku hájí postup vnitrostátních orgánů, které se rozhodly případy odložit, i ministerstvo spravedlnosti. Novinky z Feriho kauzy najdete hned na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz. No a teď jsou připravené taky další zprávy Radiožurnálu. Dobré ráno, 6 hodin a 15 minut. Slovo předávám Vojtěchu Tomáškovi.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes ráno odcestuje na 4denní návštěvu Tchajvanu. Místo vládního speciálu poletí běžnou linkou. Letoun podle ministerstva obrany není k dispozici. Na Tchajvan míří předseda Senátu už podruhé. Jeho první návštěva v roce 2020 vyvolala kritiku ze strany Číny. Cílem letošní cesty je podle Vystrčila jednání s politickými zástupci země a navázání obchodních kontaktů. V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce na podporu duševního zdraví dnes nabídne třeba koncert písničkářů Syndla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme anebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
2: Počasí. Pro dnešní odpoledne i večer platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Týká se celé jihozápadní poloviny našeho území a varuje před silnými bouřkami. V nich se objeví intenzivní déšť, místy může napršet až

0: 30 mm vody. Také v nich bude zesilovat jinak slabý vítr. Setkat se můžete s nárazy kolem 70 km v hodině a ještě se přidají i menší kroupy. Na východ našeho území dorazí srážky až večer a bude jich už jen velmi málo. Dnešní teploty se budou držet ještě poměrně vysoko. Připravte si oblečení na 24 až 29 stupňů, takže vysloveně letní. A teplo bude dnes i na horách, tam se teplota dostane téměř ke 20. Zítra už nás čeká výrazné ochlazení, na horách jen kolem 13 stupňů, jinde mezi 17 a 22 stupni a také bude deštivo. Zaprší pravděpodobně na celém našem území. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Křišťálově čisté moře, na kterém se za půlnočního slunce pohupují veliké ledovcové hory i menší kry. Takhle dramatický výjev můžete v těchto dnech sledovat ve fjordu u grónského města Ilulissat. Místní Jakobsonův ledovec patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která

0: Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Radiožurnál půl sedmé. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
2: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna roku 2024. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. Jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká v podvečerních hodinách na Roland Garros v osmifinále proti Andreji Rublyovovi z Ruska. Titul mezi ženami v Paříži neobhájí Američanka Coco Gauffová. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála ve třech setech s Anastází Potapovovou z Rakouska.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda nebo nehody na D6 u Sokolova a omezení na silnici 55 na Hodonínsku. Na dálnici D6 u Sokolova policie hlásí nehodu nebo dvě. Kilometr 133,5, střed auta se zvěří. Jedna má být na Karlovy Vary, další pak na Cheb. Podle kamer je místo plynule průjezdné. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na obec Lužice čekejte. Omezený průjezd odklízí tam následky nehody auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje pruh poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice OMV. A na silnici 19 z Nového Města na Moravě do Bystřice nad Pernštejnem nebezpečná situace v úseku Olešná Divišov. Řidiči hlásí pohyb zvěře na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nedělní ráno, poslední květnové letos je prozatím poklidné, místy polojasno, jinde oblačnosti víc, nikde zatím neprší a teploty už pomalu stoupají. Vítr vane jen slabě. A jaké počasí nás čeká přes den, to nám řekne meteorolog František Šopko.
6: Dnes očekáváme většinou polojasno, na severovýchodě území zpočátku místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně se přidají přihánky a bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností.
5: Ale právě v jeho západní polovině našeho území počítejte i s velmi silnými bouřkami, ve kterých bude intenzivně pršet, spadnout může až 30 mm deště. Také se můžete setkat s nárazy větru o rychlosti až kolem 70 km v hodině a doplnit to mohou i menší kroupy. Kvůli tomu na dnešní odpoledne a večer meteorologové vydali výstrahu. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet nahory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
1: No a pokud jste zatím s návštěvou Zlínského filmového festivalu otáleli, určitě ji dál neodkládejte. Dnes je totiž charitativní den festivalu a z každé prodané vstupenky půjde 10 korun organizaci Kapka naděje. Na Zlínský filmový festival pro děti a mládež vás na radiožurnálu ještě vezmeme.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Nově osídlená planeta, kterou si koupil miliardář a kromě lidí si podmaní i zvířata. Do takového světa diváky bere nový česko-slovensko-chorvatský animovaný snímek Tajemství křišťálové planety. Premiéru měl na Zlínském filmovém festivalu a do kinosálu přišli i nevidomí diváci, kterým živý audiokomentář do sluchátek zprostředkoval náš reportér Tomáš Maleček.
1: Vítejte na křišťálové planetě.
2: Sledujeme jakousi zničenou planetu, je šedivá, z mnoha míst stoupá dým a nad zemí se vznáší tmavá oblaka. Hned první minuty je nutné takto zprostředkovat nevidomým, neboť žádná z postav zatím nemluví a vše je vyjádřeno vizuálně. Na projekci dorazila i pětice nevidomých, včetně Katky Orságové.
3: Je to past!
2: Jak vám ten audiokomentář pomůže v tom zprostředkování těch věmů?
4: My vám za něj moc děkujeme. Dalo nám to hodně. Dokázal se člověk tak nějak jako vcítit do té atmosféry a proniknout.
2: V čem vám to pomohlo?
5: Pomohlo mi určitě, protože tam byla spousta pasáží, kdy jsme vlastně slyšeli pouze zvuk a nevěděli jsme, co ty postavičky dělají.
2: Film, jehož hlavní postavou je jistý pan Mordokan, oligarch, který zároveň znovu kandiduje ve volbách, má kromě morálního i silné ekologické poselství. Jeho režisér Arsen Anton Ostojič na filmu pracoval 30 let.
6: Máme hned několik poselství ve filmu. To první se týká hlavní postavy, dívky Ray. Aby si všichni uvědomili, že když mají nějaký problém, tak nic nemají vzdávat, ale problém překonat. Zároveň chceme říct, že musíme chránit naši planetu, náš svět a možná i nějaké budoucí světy. Musíme mít porozumění mezi druhy, respektovat nejen člověka, ale i zvířata. A z filmu by si měli diváci odnést i to, že negativní postavy, ti, kteří vypadají jako zlí, mají šanci se napravit a uplatnit se ve společnosti.
2: Zlínský filmový festival nepřináší pouze filmové premiéry, ale upozorňuje i na významná výročí, například 100 let od narození Miloše Macourka. To připomněli projekcí legendární Dívky na koštěti samotná Saxána Petra Černocká a herec Jan Kraus.
7: Ten pohled na humor jako takovej jsme měli samozřejmě velmi blízký, akorát, že on byl ten velký tvůrce, ale i na tu interpretaci.
2: Zlínský festival potrvá až do středy. Dnes nabídne například setkání s irským hercem Aidanem Gillenem. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubljovem z Ruska. Poprvé to bude, pokud jde o počasí, v relativně přijatelných podmínkách.
1: Mesdames et messieurs, nous allons recueillir les impressions de Jakub Menšík.
2: Celý první týden pařížského Grand Slamu platilo, že se během dne teplota dostala nad tropickou třicítku. V neděli by mohlo být třeba i o 10 stupňů méně a to dělá Menšíkovi radost.
3: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Nejenom pro mě, ale všichni vlastně hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
2: Vyprávěl Jakub Menšík po vítězném zápase s Australanem De Minorem, kterého porazil až na 6. pokus. Jeho dalším soupeřem bude teď Rus Rubljov, se kterým má naopak český tenista pozitivní bilanci 2-0. Nad těmito statistikami ale Menšík před zápasem vůbec nepřemýšlí.
3: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den. Jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
2: Říká před osmifinálovým duelem Jakub Menšík. V Paříži už není v mužském pavouku žádný grandslamový šampion, takže je jasné, že ať vyhraje Roland Garros kdokoliv, půjde o premiérový titul. O šancích českého reprezentanta mluví tenisová expertka a moderátorka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Vždycky má šance, je to hráč, který byl schopný vyhrát Miami, takže určitě šance tam jsou. Ale na druhou stranu ten grandslamový formát nejlepší z 5 setů je jako tak strašně jiný, že to pro něj bude jako náročný asi to fyzicky třeba takhle utáhnout úplně do nějakých pozdějších kol. No, každopádně bych mu to přála.
2: Utkání Menšík Rubljov je naplánované jako čtvrté v pořadí na kurtu Suzanne Lenglenové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Tady jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
5: Ve Vlčnově na Slovácku se dnes chystá jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovodí i folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. V Kolumbii dnes volí prezidenta. Největší šance má podle průzkumu levicový kandidát Iván Cepeda. Chce pokračovat v sociální politice současného prezidenta Gustava Petra. Tomu ústava zakazuje se o úřad ucházet podruhé.
6: Počasí. Neděle začíná s menším množstvím oblačnosti na nebi, až odpoledne se začne od jihozápadu zatahovat a počítat musíme s dešťovými přeháňkami nebo bouřkami, kterých bude nejvíce na západě a jihozápadě Čech. Na Moravu a do Slezska dorazí až večer a bude jich už jen málo. Během noci na pondělí bude bouřková aktivita slábnout. Déšť se ale nad naším územím udrží. Pondělí pak bude pršet plošněji, intenzita srážek ale nebude tak výrazná. Citelně se ale ochladí. Dnes ještě letní teploty mezi 24 a 29 stupni. Zítra už jen od 17 do 22 stupňů Celsia. A v příštím týdnu nás čeká střídavé počasí. Po deštivém pondělí se k nám na úterý vrátí slunečno, aby se ve středu zase zatáhlo a zopakovaly se u nás přehánky a bouřky. Teploty porostou. V druhé polovině příštího týdne už se zase můžeme těšit na teploty kolem 25 stupňů. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.
9: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: Nový maďarský premiér se snaží zbavit pilířů, na kterých stál režim Viktora Orbána. Za jeden takový pilíř Péter Maďar označuje i prezidenta republiky Tamáše Šujoka. Právě dnes vyprší termín, ke kterému Maďar prezidenta vyzval, aby dobrovolně z funkce odstoupil. Tento ale odmítá a obrátil se na evropské instituce. Matěj Kolář z naší zahraniční redakce k tomu připravil podrobnosti. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proč premiér Maďar tvrdí, že je nutné zbavit se současného prezidenta Šujoka?
2: Podle Maďara byl pouze loutkou předchozího systému. K rezignaci prezidenta vyzýval opakovaně, třeba krátce po vítězných dubnových volbách.
3: Není způsobilý ani hodný zastávat roli garanta právního státu, ani být morálním příkladem a vzorem pro maďarský lid. Příležitostí, kde měl promluvit, byla spousta. Na obranu obyvatel, na ochranu demokratického řádu, když byla země plundrovaná, nebo když vláda zneužívala tajné služby.
2: Péter Maďar navíc tvrdí, že Šujok by mohl blokovat důležité zákony a házet tak klacky pod nohy nové vládě.
1: Má ale premiér právo nutit prezidenta k demisi?
2: To je právě v Maďarsku předmětem diskuzí. Někteří právníci tvrdí, že současná ústava umožňuje odvolání prezidenta parlamentem. Například bývalý prezidentský kandidát někdejší opozice a právník Péter Róna říká, že prezident má podle ústavy zosobňovat jednotu národa. Pokud tedy poslanci vládní strany TISA přesvědčivě dokáží, že Šujok sloužil jen politickým zájmům strany Fidesz, mělo by to podle Rónova výkladu stačit k odvolání prezidenta.
1: Prezident Šujok se ale zatím podvolit odmítá. Bude tedy s premiérem o své křeslo bojovat?
2: Šujok řekl, že dobrovolně neodejde. A to proto, že chce dodržet svou přísahu a také odmítá, že by se v Maďarsku volbami změnil režim. Změnila se podle něj pouze vláda. V pátek navíc prezidentský palác oznámil, že se prezident obrátil na Benátskou komisi, tedy orgán Rady Evropy. Šujok požádal o pomoc jejich právních expertů s vyřešením této náročné právní otázky.
1: Maďarský prezident Šujok, který čelí ultimátu, buď dnes odejde z funkce, nebo bude odvolaný proti své vůli. Ve víkendovém radiožurnálu jste o tom slyšeli od redaktora Matěje Koláře. Tak díky.
2: Díky, naslyšenou.

Plzeňské depo 2015 dnes rozvoní káva. Čeká vás tam totiž festival kávy, který chce ukázat rozmanitost výběrové kávy, ale i možnosti jejího využití přes kosmetiku až po zemědělství. Kávoholici budou ve svém živlu ve workshopech, přednáškách a při degustaci a porovnávání káv, tedy cuppingu. Nejen do Plzně vám přejeme klidnou neděli.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
2: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. V Kongu otevře nové centrum pro léčbu eboli. Fotbalisté Ostravy se zachránili v Šancelize, odveta baráže čeká Slovácko a Artis Brno. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky i bouřky. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem až po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polamané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu strany. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou, v poslanecké sněmovně není od roku 2021. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Lékař americkému prezidentovi doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
5: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Gbel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
6: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je schromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
7: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků Pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
6: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
7: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. I hned po duelu trenerský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v Šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. A tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Hodonínsku. Dálnice po ránu plynule průjezdné. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu Naslaný a Mělník. Nová uzavírka mezi kilometry 17 až 18. Čekejte zavřený pravý jízdní pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužice zřejmě už odklízí následky nehody osobního auta. Bylo v betonovém žlabu z vozidla vytekl olej, následky nehody omezení čekejte poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice OMV. A na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda je mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. Je to přehledný úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ pak dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bidrman.
1: Mezinárodní den dětí nás čeká až zítra, ale slaví se už celý tento víkend. Třeba na Náchodském zámku dnes bude mimořádně otevřený dětský okruh. Děti s průvodcem projdou několik místností, ve kterých se přenesou do druhé poloviny 18. století. V rámci prohlídky se hravým způsobem dozví, jak se tehdy na zámku žilo. Vám všem přejeme krásnou neděli.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: 31. květen je mimo jiné světovým dnem bez tabáku, takže jestli kouříte, zkuste popřemýšlet o tom, že aspoň na jeden den přestanete. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. A jak potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat závislost, ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfečím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých IQOSiek celú krabičku vyfečím za deň.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Dětská okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách, tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit. A ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Radiožur.

0: Radiožurnál, 7 hodin a 15 minut. Vojtěch Tomášek doplní krátké zprávy.
1: Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodních e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Zlín Film Festival dnes bude dražit umělecky stvárněné klapky. Výtěžek podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny.
2: Počasí. Dnes po ránu nad Českem zatím převládá polojasno. Na severovýchodě našeho území je místy až zataženo, nikde ale prozatím neprší. Teploty se většinou drží lehce nad 10 stupni a vane k tomu slabý proměnlivý vítr. Během dne se pak začne nebe od jihozápadu zatahovat a postupně se přidají přehánky a také bouřky. V jihozápadní polovině našeho území budou srážky četnější. Naopak na východ dojdou až večer a bude jich jen velmi málo. Český hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den i výstrahu, která varuje právě před bouřkami. Platí celé dnešní odpoledne až do půlnoci a týká se jihozápadní poloviny naší republiky. Potkat vás můžou menší kroupy, nárazy větru a také přívaly deště. Místy může napršet až 30 mm vody. Buďte na sebe opatrní a hezkou neděli přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Více než 300 kilometrů z Olomouce do Prahy chtějí za 15 dní ujít studenti Univerzity Palackého při protestním pochodu s názvem Za kulturu. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Ministerstvo kultury podle svého ministra Klempíře vnímá tuhle studentskou akci jako projev zájmu o dění v kultuře. Na pochod studenti vyrážejí z Olomouce právě dnes ráno.
1: Máme tady dřevěnou kostru a už nějaké oblečení.
2: Obnošený pánský kabát, jako strašák, že ho se oblíkal do nějakých jako obnošených věcí.
1: Říká Vendula Holčáková z organizačního týmu.
2: Zároveň jakoby na každé zastávce se bude dokončovat.
1: Matyáš Erban, proč jste zvolili takový netypický způsob protestu, pochod?
3: Pohlížíme přes hranice na Slovensko, tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
1: Vidím vedle vás už nabalený baťoch. Vy máte denně ujít zhruba 25 kilometrů.
4: Mám tady kolíčky na prádlo.
1: A sluneční brýle.
4: Pásku na namužené svaly. Tady mám technickou tašku. My máme v plánu celý pochod zaznamenávat.
1: Co v Praze pak?
3: Je dost dobře možné, že zrovna v to pondělí 15. bude probíhat vládní porada k novému poslaneckému návrhu poslance Nachera k decimaci rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. Takže pokud to vyjde, tak určitě se v tu chvíli zastavíme před Strakovou akademií a budeme protestovat.
1: Ministerstvo kultury vnímá tento studentský protest jako legitimní projev zájmu o stav české kultury. Ministr Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě potvrdil, že mají nižší rozpočet než jejich předchůdci. Všechny peníze ale použijí na rozvoj kultury.
5: Takže my se snažíme ty peníze hledat, snažíme se je dávat do živé kultury tam, kam patří. Nezůstane nikdo, kdo by byl ošizen.
1: Ministerstvo kultury v roce 2025 podpořilo živé umění víc než miliardou korun. Pro letošní rok počítá s 934 miliony. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: věcí.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce invalidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Šotouši a siderodromofilové, pozor, všechny příznivce modelových vláčků a mašinek zveme na velkou výstavu železničních modelů do Peček na Kolínsku. Modeláři tam představí přes 10 provozních kolejišť všech modelových měřítek od toho nejmenšího až po zahradní velikost a najdete tam i funkční modely zubaček. Dnes je neděle 31. května, tak ať je pro vás co nejkrásnější.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní

0: víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal. K průběhu utkání i následným nepokojům přidáme podrobnosti krátce po zprávách. Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na síti X. Plavidlo bylo podle ní napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouštějí mimosoudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne. Sport. Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0, Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na Frýdlantsku a u Havířova. Dálnice teď volné. Na Frýdlantsku silnici 13 v Habarticích narazilo osobní auto do plotu. Nehoda s únikem oleje je u pošty. Ty následky budou odklízet, nebo už zřejmě odklízí záchranáři. Na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda se stala zhruba před hodinou mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. A jak už slyšeli ve zprávách, v Hradci Králové u letiště dnes po ránu začíná druhý den letecké show. U letiště čekejte hustý provoz a taky omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatím vstáváte do docela poklidného rána, někde už je zataženo, jinde mraku méně, prozatím stále bez deště. A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jihozápadu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami. Pokračuje meteorolog František Šopko.
4: Výstraha je vydána na bouřky na dnešní odpoledne a večer až do půlnoci. Platí pro jihozápadní polovinu naší republiky a bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
3: A já ještě doplním dnešní teploty. Ty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů. Citelně se ochladí zítra, to už budou teploty jen mezi 17 a 22 stupni. A v příštím týdnu nás čeká střídavé počasí. Po deštivém pondělí se k nám na úterý vrátí slunečno, ve středu se opět zatáhne a zopakují se přehánky a bouřky. Teploty ale porostou. V druhé polovině příštího týdne už zase bude kolem 25 stupňů. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
5: Marcelo, díky. V minulém týdnu se předsedové všech tří stran dnešní vládní koalice, tedy ANO, SPD a motoristů, sešli na jednání k volbám do Senátu. Na podzim totiž čeká horní komoru tradiční obroční výměna třetiny křesel. Předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová v rozhovoru pro iRozhlas nastiňuje, jak ANO bere Senát stále vážněji. Celý rozhovor najdete právě na našem zpravodajském serveru.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pařížské ulice znovu po roce zaplnili a zaplavili fotbaloví fanoušci. Obhajoba titulu Paris Saint-Germain v Lize mistrů spustila bouřlivé oslavy. Podrobnosti ze včerejšího finále má Kristián Čveda z naší sportovní redakce. Vítám tě.
1: Krásné ráno. Hráči Paris Saint-Germain porazili ve finále v Puškáš aréně v Budapešti Arsenal 2-1 po penaltách, no a Pařížané tak ovládli Ligu mistrů po druhé v řadě. Navíc s téměř totožným týmem, který znovu vedl trenér Luis Enrique, španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlilo, co je na úspěchu to nejdůležitější.
2: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
1: Rychlé a pohledné kombinace, odvážný fotbal a technicky nadprůměrní hráči, to všechno Paris Saint-Germain ukazuje už druhým rokem. Tak jen rychlé shrnutí toho finálového duelu. Arsenal šel do vedení v 6. minutě po prudké ráně Haverce pod břevno, v 65. minutě vyrovnal skóre z penalty Dembele. No a Paříž měla herní převahu, ale další branka už ze hry nepadla a tak musel rozhodovat penaltový rozstřel. Tam byla klíčová pátá série, když obránce Arsenalu Gabriel přestřelil branku.
0: Vypadnout na penalty nikdy není nic příjemného, navíc ve finále Ligy mistrů, tak jak kruté to je pro Arsenal?
1: Hodně kruté, a to nejenom proto, že finále rozhodly penalty. Arsenal totiž nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nikdy nevyhrál. Takhle blízko byl naposledy před 20 lety, tehdy ve finále Ligy mistrů podlehl Barceloně. Pro tým z Londýna je to hořké zakončení, jinak ale úspěšné sezony. Nejsou to totiž ani dva týdny, co Arsenal oslavil titul v Premier League, na který čekal dlouhých 22 let.
0: Tolik sportovní stránka včerejšího finále Ligy mistrů, ale po vítězství pařížského klubu v budapešťském finále pochopitelně propukly bujaré oslavy taky přímo ve Francii a neobešli se bez násilností. K tomu přidá detaily Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. I tebe vítám.
3: Dobré ráno. Francouzská policie celkem zatkla více než 400 lidí, z toho téměř 300 v Paříži. Nepokoje tam zablokovali autobusovou, tramvajovou i vlakovou dopravu a do akce byly nasazeny tisíce policistů. Slavící fanoušci odpalovali pyrotechniku a nejméně 7 policistů zranili. Policie davy v centru Paříže potom rozháněla slzným plynem. Záběry BBC z pařížských ulic taky ukazují, že lidé zapalovali nejen dýmovnice, ale třeba i elektrická kola a rozbili výlohu nejméně jednoho obchodu. Podle policie je celkem poškozeno 6 aut, 2 podniky a autobusová zastávka. Jedna skupina fanoušků se s policií střetla taky už dříve, když mířila ke stadionu PSG sledovat finálový zápas na velkoplošných obrazovkách. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. Podotknu, že při loňských oslavách evropského triumfu PSG zemřeli 2 lidé, včetně 17-letého chlapce.
0: Dominik Tesára, ještě před ním Kristián Čveda, 2 redaktoři Radiožurnálu, kteří sledovali včerejší finále fotbalové Ligy mistrů, i když každý trochu jinýma očima. Oběma děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Jestli co by turisté míříte do Vyššího Brodu, můžete využít novou mobilní aplikaci, která vám nabídne málo vytížené výletní trasy. Vývojáři projektu nazvaného EPU společně se zástupci města chtějí ulevit přetěžovaným místům v okolí. Jedna z prvních tras vede k zapomenutým památkám poblíž města.
1: Jsme dorazili akorát ke kapli Maria Rastamstein, kousek od Vyššího Brodu, a tohle bude vlastně první naše zastávka.
2: Po jedné z nových stezek u Vyššího Brodu mě provází vedoucí projektu EPU Marek Mejstřík.
1: Takže já to tady obejdu, udělám si pár fotek, pak dáme do té aplikace samozřejmě popis toho místa.
2: Kapli si jako jednu ze zastávek vybral třeba cyklista Marek Brichta. Ani on jako rodák z Vyššího Brodu památku vzdálenou od města necelé 2 kilometry donedávna nenavštívil.
3: Na mapách jsem si to našel. Sice jsem místní, ale nikdy jsem tady nebyl, takže jsem se zastavil a chtěl jsem se pokochat krajinou.
2: První trasa návštěvníky kromě kaple navede k pomníku bývalého starosty města Friedricha Nietzscheho nebo k bývalému hostinci. Autor tras Marek Mejstřík všechny při plánování poctivě prochází.
1: Podívat se právě, jaká zajímavá místa tam jsou, jestli je sízná například pro kočárky, jestli je vhodná pro děti, a pak se podívat vlastně, jaké druhy rostlin a živočichů se tam vyskytují. Ta aplikace má vzdělávat o přírodě formou krátkých zajímavostí a kvízů.
2: Společně s ním na vytváření nových cest spolupracuje radnice Vyššího Brodu. Jak připomíná vedoucí odboru kultury Michal Rolčík, vytváření takových stezek má hlavně ulevit přetíženým turistickým cílům v okolí.
4: Jsou to místa, která jsou více známá. A nejvíc asi Čertova stěna, jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu.
2: Podle Michala Rolčíka Vyšší Brod začal na rozprostření turistů do okolí spolupracovat s některými blízkými obcemi.
4: Začalo to hlavně tou cykloturistikou, kdy jsme se v projektu kolem propili s ostatními třemi obcemi, Loučevicemi, Lipnem nad Vltavou a Frimburkem.
2: Na Šumavě a v okolí by mělo ještě letos vzniknout několik desítek nových tras. Vyššího Brodu Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Radiožurnál posloucháte i ve 7:45. A zprávy doplní Vojtěch Tomášek.
5: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Dělníci začnou s opravou nástupišť a kolejí. Vlaky kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka potrvá až do podzimu příštího roku. Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tamáši Šujokovi. Nový premiér Petr Maďar ho vyzval, aby odstoupil z úřadu, jinak ho nechá odvolat. Chystáme k tomu podrobnosti do zpráv celou.
6: Počasí. Dnes nás čeká další den se střídavým počasím a stále ještě letními teplotami. Zpočátku bude na severovýchodě místy zataženo, jinde většinou polojasno, během dne ale bude od jihozápadu mraků přibývat a s nimi přijdou na naše území i dešťové přehánky a oběd i bouřky. Ty budou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině, bude v nich intenzivně pršet a objevit se mohou i menší kroupy. V jihozápadní polovině budou srážky četnější, naopak na východ dorazí jen malou pravděpodobností až večer. Teploty dnes odpoledne mezi 24 a 29 stupni. Na horách naměříte kolem 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Tradice, rodinné příběhy i vzpomínky na vysídlenou komunitu v Jevišovce na Mikulovsku se setkali potomci moravských Chorvatů. Jejich předkové přišli na Moravu už v 16. století, když prchali před Turky na jihu Evropy. Připomínali si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku.
1: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na Mikulovsku. Mezi nimi byla i Michaela Boháčová. Se třemi syny přijela z Velké Býteše na Vysočině.
2: Moje maminka pochází tady z té větve chorvatské a ti předkové, to znamená její rodiče, teda pocházeli z Dobrého Pole, což je jedna vlastně z těch dalších vesnic.
1: Svoje předky přijel do Jevišovky hledat také Petr z Brna.
3: Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
1: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
4: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečnosti, pracovitosti a srdečnosti.
1: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Zlom přišel po roce 1948, kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě. Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. V Jevišovce je představuje Jan Benedík.
5: Je tady snímek třeba dvou manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentovaná ta různá podoba kroje.
1: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka, typická pro chorvatské podluží.
6: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala jsem mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťanků. Jablůčka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
1: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém Poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

areálu zámku Valdštejnů v Litvínově dnes pořádají Den dětí v zámku s podtitulem Kdo si hraje nezlobí. Těšit se tam můžete na tematické soutěžní stanoviště, prohlídky hravé výstavy Imaginárium divadla bratří Formanů a v půl třetí odpoledne taky na program Historie výroby hraček v Horním Litvínově. Přejeme vám pohodovou neděli.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy, které nachystal Vojtěch Tomášek.
2: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech klubů. Dneškem vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara, po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. České fotbalisty čeká v přípravě na mistrovství světa Kosovo. Pozor na omezení na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem mezi 17. a 18. kilometrem. A čekáme nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
4: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
2: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připraví pozměňovací návrhy anebo navrhnou novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Izraelská armáda dobyla křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hezbollah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hezbollah vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Izraelská armáda a Hezbollah o ní bojovali několik dní. Izrael v rámci toho podnikl několik vzdušných úderů na vesnice v okolí pevnosti. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
5: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany Tisa prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabídne třeba koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme, anebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
6: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takovej ostrůvek klidu a míru, kde se člověk může prostě zastavit, zamyslet.
7: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. Po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče s sebou do Ameriky trenér Miroslav Koubek nevezme.
8: Cítím se blbě. Samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k té hezké práci a to rozhodnutí padnout musí.
1: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D8 u Velvar a nehoda na silnici 13 na Frýdlansku. Na dálnici je D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh a kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, a to i v místech dlouhodobých omezení. Na silnici 13 mezi Polskem a Frýdlantem dejte pozor v Harbarticích. U pošty zasahují o nehody, osobní auto tam narazilo do plotu a vytékají provozní kapaliny. A na tahu 495 mezi Uherským Ostrohem a Uherským Brodem zpomalte za Ostržskou Lhotou. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Vidermanem.
10: Do areálu letního kina v Ústí nad Labem dnes odpoledne můžete se svými ratolestmi dorazit na akci Ahoj děti. Bude to vlastně den dětí s Piráty, což promění celé místo v pirátský přístav plný akce a zábavy. Na malé i velké námořníky tam čeká pořádná dávka pohybu a odvahy v podobě lanovky, slanění a dalších pirátských výzev. Na palubě nebudou chybět ani divadelní představení a kreativní workshopy. Přejeme vám krásnou neděli.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bydrman.

0: Paříž má za sebou dlouhou noc plnou oslav. Fotbalový klub PSG totiž obhájil titul v Lize mistrů. V napínavém finále porazil v penaltovém rozstřelu londýnský Arsenal. Oslavy ale doprovázely výtržnosti a nepokoje v centru Paříže i v dalších francouzských městech.
1: Tisícovky lidí na bulváru Champs-Élysées propukly v jásot, rozeběhli se, začali tancovat, skandovat: my jsme šampioni.
2: Nebudeme si nic nalhávat. Bylo to velmi náročné a stresující utkání. Doufali jsme, že náš tým rozhodne už na začátku. To se ale bohužel nepovedlo. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a můžeme slavit. Užijeme si to.
1: Dominik si vzal červený dres jednoho z hrdinů zápasu, Usmana Dembeleho, který ještě v základním hracím čase proměnil penaltu a vyrovnal stav utkání na 1-1. Sotva zápas skončil, tak vypukly první nepokoje. Lidé začali zapalovat červené dýmovnice, házet petardy, házeli taky lahve s vodou na policisty. Policisté je rozháněli obušky a slzným plynem. Lidé kašlají, mají zarudlé oči, výsledek slzného plynu. Oslavy v centru Paříže ani zdaleka nekončí, budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul s fotbalisty PSG oslavit pod Eiffelovou věží odpoledne. Organizátoři na místě očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přivítá úspěšné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Víte, kde u nás najdete divadlo, které má kopuly jako hvězdárna? Je to v Českém Těšíně. Nová scéna tam totiž prošla rozsáhlou rekonstrukcí a právě v prostoru bývalé hvězdárny vznikl komorní kulturní prostor. Nově otevřená je taky střešní terasa a dnes do Těšínského divadla přijdou první diváci.
1: Kopule se dá otevřít, je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
2: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováče-Gripěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
3: Přednášky astronomické spolu s projekcemi, hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
2: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 8 hodin a 15 minut. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
4: Dnes je Světový den bez tabáku. Upozorňuje na rizika, která kouření způsobuje. Kuřákům hrozí větší nebezpečí vzniku rakoviny plic, nádoru ledvin nebo prsu, nebo taky kardiovaskulární onemocnění. Podle dat České pneumologické a fyziologické společnosti zemře v Česku na následky kouření každý rok zhruba 16 až 18 tisíc lidí. Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska medvědice, píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila v lesích u hranic. Vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. Když se pohraničníci dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadený tvrdil, že k hranici zabloudil.
5: Počasí.
6: Pro dnešní odpoledne i večer platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Týká se celé jihozápadní poloviny našeho území a varuje před silnými bouřkami. V nich se objeví intenzivní déšť, místy může napršet až 30 mm vody. Také v nich bude zesilovat jinak slabý vítr. Setkat se můžete i s nárazy kolem 70 km v hodině a ještě se přidají i menší kroupy. Na východ našeho území dorazí srážky až večer a bude jich už jen velmi málo. Dnešní teploty se budou držet ještě poměrně vysoko. Připravte si oblečení na 24 až 29 stupňů, takže vysloveně letní. A teplo dnes bude i na horách. Tam se teplota dostane až téměř ke 20. Zítra už nás čeká výrazné ochlazení. Na horách jen kolem 13 stupňů, jinde mezi 17 a 22 stupni a také bude deštivo. Zaprší pravděpodobně na celém našem území. Krásný den.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Americký zpěvák Shane Michael Boose, známý jako Sombr ve vysílání nedělního ranního radiožurnálu, jste s námi i v 8 hodin a 20 minut. V Hradci Králové dnes druhým dnem pokračuje aviatická pouť. K vidění budou i tentokrát desítky letadel, vrtulníky, ale taky pozemní vojenská technika. Organizátoři opět čekají tisíce návštěvníků. Jestli na akci pojedete autem, počítejte s dopravními komplikacemi.
1: První den letecké show přilákal na Královéhradecké letiště tisíce lidí. Prakticky všechnu techniku si mohli prohlédnout nejprve na zemi a následně i ve vzduchu. Mezi největší lákadla víkendové akce patří stíhačky JAS-39 Gripen a Eurofighter Typhoon. Velký zájem byl ale také třeba o repliku historického letadla Blériot, se kterým létal průkopník Jan Kašpar.
2: Ne úplně každý s tím může létat, je to záležitost poměrně náročného výcviku.
1: Popisuje pilot Jaromír Bouda. Před první letem měl obavy kvůli silnému větru.
2: Počasí hraje velkou roli, stačí malý vítr a to letadlo už se chová nepředvídatelně.
1: Nakonec ale Jaromír Bouda v pořádku odstartoval i přistál, podobně jako akrobatický pilot Martin Šonka.
3: První vystoupení je Zlín 242 a tohle je první veřejné vystoupení tohohle éra. Pak letím po druhé a to je Extra 300, to je to moje klasické vystoupení, ale zase jsou v něm spousta nových prvků, takže se mají, myslím, snad diváci na co těšit.
1: Kvůli předpovědi počasí nedorazilo do Hradce Králové několik předem ohlášených letadel, sobotní letový program provázel silný vítr. Ten zkomplikoval se skoky parašutistů, k hlášenému pádu deseti z nich vyjelo 7 posádek záchranářů, včetně vrtulníku, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
4: Ošetřeny byly 2 osoby. Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
1: Dnes aviatická pouť nabízí stejný program jako v sobotu, letové ukázky začínají v poledne. Z aviatické pouti v Hradci Králové Václav Plecháček, Radiožurnál.

Hostem dnešního víkendového radiožurnálu bude po 10. hodině mladý herec Maximilián Kocek, kterého asi budete znát jako spartakiádního vraha z Metody Markovič. Povídat se s ním budeme přímo na Zlínském filmovém festivalu. Dnes dopoledne, hned po 10. Tak dobrý poslech.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál, 8 hodin a 30 minut. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se

0: náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně boj o medaile. V semifinále nastoupí v 11 hodin proti Američanům Krebovi s Benešem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 před Šmejkalkou a také na D8 u Velvar. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte v okolí sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, místem se projíždí plynule. D8 ještě jednou, tentokrát ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru sekají trávu v levém pruhu, vozidla údržby budou pokračovat dál až do Prahy. A na silnici 247 mezi Libochovicemi a Litoměřicemi zpomalte za Ravosevicemi. Řeší tam nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Postupně se nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru a doplnit to mohou i menší kroupy. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se výrazně ochladí a čeká nás další deštivý den. Poslechněte si meteorologa Františka Šopka.
4: Zítra očekáváme oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vzduchu v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia, to znamená zítra bude významně chladněji než dnes.
3: V úterý pak bude polojasno až oblačno a deště čekáme jen velmi málo. V dalších dnech příštího týdne bude převládat oblačno, místy s přehánkami nebo i bouřkami. Teploty budou ale zase příjemné, většinou do 25 stupňů. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
5: Marcela Hálová připravuje celé dnešní ráno počasí. Děkujeme za to a ještě vás pozveme do Zlína. Tentokrát to nebude na filmový festival pro děti a mládež, ale na nádraží, kde si dnes naposledy můžete prohlédnout Legiovlak, putovní muzeum československých legií. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který je věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na transsibirské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Tak klidnou neděli.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Na dvoutýdenní protestní pochod na podporu kultury a médií za malou chvíli vyrazí vysokoškoláci z Olomouce. Míří do Prahy, před sebou tak mají zhruba 300 kilometrů dlouhou trasu. Na místě, kde pochod začíná, máme reportéra Michala Poláčka, který teď doplní podrobnosti. Michale, dobré ráno.
1: Hezký den. Účastníci pochodu se schází v historickém centru Olomouce před uměleckým centrem Univerzity Palackého, známým jako Konvikt. Na protestní pochod s názvem Za kulturu vyrazí za chvíli kolem 9. hodiny, jakmile budou všichni. Podle organizátorů se do protestu zapojí kolem 20 vysokoškoláků a ještě než opustí samotnou Olomouc, čeká i na nedalekém dolním náměstí zastávka u tamního divadla na Cucky. Tam se studenti rozloučí se svými přáteli a sympatizanty, kteří jim popřejí hodně štěstí a dají na cestu nějaké jídlo a pití.
0: No, pojďme ještě připomenout, proč vlastně studenti na tenhle pochod vyrážejí.
1: Vysokoškoláci nejsou spokojeni se současným směřováním vládní kulturní politiky. Vadí jim škrty v rozpočtu, které se podle organizátorů pochodu mohou dotknout regionálních kulturních center a také veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury vnímá tento studentský protest jako legitimní projev zájmu o stav české kultury a minister Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě řekl, že mají nižší rozpočet než jejich předchůdci a všechny peníze ale plánují využít na rozvoj kultury.
0: Zhruba 300 kilometrů dlouhý pochod před sebou mají vysokoškoláci, kteří už asi za 20 minut vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy. Reportér Michal Poláček je u toho startu v Olomouci. Tak díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Po třetí za sebou jsou ve finále, ale zlato ze světového šampionátu ještě nikdy nezískali. Povede se to švýcarským hokejistům dnes na domácí půdě. Jejich soupeři ve finále budou Finové a Švýcaři se zase budou moct spolehnout na své fanoušky.
2: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
3: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou, je to fantazie.
2: Říká Nicolas Bechler, tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
4: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každého ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
2: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
5: They're so loud, they're cheering for us.
6: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
5: And when you win and they sing for you, it's unbelievable feeling.
2: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už od 15:30 vyzvou v boji o bronz Norové Kanadu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Dobré ráno, Radiožurnál posloucháte i v 8.45. A zprávy doplní Vojtěch Tomášek.
7: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS míří na 4denní návštěvu Tchajvanu. Místo vládního speciálu poletí běžnou linkou. Letoun podle ministerstva obrany není k dispozici. Na Tchajvan míří předseda Senátu už podruhé. Jeho první návštěva v roce 2020 vyvolala kritiku ze strany Číny. Cílem letošní cesty je podle Vystrčila jednání s politickými zástupci země a navázání obchodních kontaktů. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se ale symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru.
8: Počasí. Neděle začíná s menším množstvím oblačnosti na nebi, až odpoledne se začne od jihozápadu zatahovat a počítat musíme s dešťovými přeháňkami a bouřkami, kterých bude nejvíc na západě a jihozápadě Čech. Na Moravu a do Slezska dorazí až večer a bude jich jen velmi málo. Během noci na pondělí bude bouřková aktivita slábnout. Déšť se ale nad naším územím udrží. V pondělí pak bude pršet plošněji, intenzita srážek ovšem nebude tak výrazná. Citelně se ale ochladí. Dnes ještě letní teploty 24 až 29 stupňů, zítra už jen od 17 do 22 a v příštím týdnu nás čeká střídavé počasí. Po deštivém pondělí se k nám na úterý vrátí slunečno, aby se ve středu zase zatáhlo a zopakovaly se u nás přehánky i bouřky. Teploty porostou. V druhé polovině příštího týdne už zase bude kolem 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou neděli.
0: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: 31. květen je světovým dnem bez tabáku, takže jestli patříte mezi kuřáky, zkuste s tím skoncovat aspoň pro dnešek. Vaše tělo vám určitě poděkuje, sníží se třeba riziko rakoviny plic nebo srdečního infarktu a mrtvice. Právě na následky kouření v Česku podle dat České pneumologické a fyziologické společnosti zemře ročně 16 až 18 tisíc lidí. Že není jednoduché s kouřením přestat, ví i 31-letý Michal, který to zkoušel už dvakrát. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfajčím z tých normálnych cigariet tak 10 a z tých ajkosiek celú krabičku vyfajčím za deň.
0: Hostem Radiožurnálu k tomuhle tématu je teď Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Přeju vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Má vůbec smysl zkusit přestat kouřit jen na ten jeden den? Může to být začátek nějakého dlouhodobého odvykacího procesu, anebo je to vlastně tak trochu zbytečné?
2: No určitě to má smysl. Minimálně je to zkušenost a takové dobré heslo je, že každá cigareta poškozuje.
0: Po jak dlouhé době člověk by měl začít pociťovat, že mu to, že přestal s kouřením, pomáhá po zdravotní nebo třeba i psychické stránce?
2: No v podstatě druhý den. Například oxid uhelnatý, který brání přenosu kyslíku krví, se vydýchá do druhého dne, takže tam už je něco pozitivního. Něco trvá dny, něco trvá týdny, něco trvá roky, to je třeba onkologické riziko, ale každá cigareta poškozuje, určitě platí.
0: No závislost na tabáku je každopádně nemoc a tak nás zajímá, kolik z těch, kteří se snaží této nemoci zbavit a odvyknout kouření, nakonec skutečně uspěje.
2: No, to záleží na tom, jak to zkusí. Pokud jen tak bez pomoci, tak je ta úspěšnost celkem malá, tak 3-5%. Bohužel většina se k tomu vrátí. Taková nějaká intenzivní podpora, jako třeba u nás v centru, kde je dvouhodinová vstupní intervence a intenzivní konzultace a užívání léků několik měsíců, má úspěšnost asi 10x větší, což je kolem 40%, ale jak vidíte, pořád to není přes polovinu. Takže to bych ráda vzkázala kuřákům, že to, že se jim nedaří přestat, je naprosto normální a neznamená to, že jsou neschopní. Je zkrátka potřeba zkusit to znova a z toho neúspěchu se poučit, uvědomit si, co pomohlo a naopak, proč se k tomu člověk vrátil, v jaké situaci a co příště může udělat jinak.
0: Můžete popsat, co se během té dvouhodinové intervence všechno děje?
2: No, máme tedy jednak screeningovou návštěvu asi na hodinu, kde se dělají základní klinická vyšetření. My jsme součástí interní kliniky a během té dvouhodinové intervence mluvíme o především situacích, kdy ten člověk kouřil a o tom, jak je může řešit jinak bez cigarety. Vysvětlujeme princip té závislosti, že to má dvě části. Jednak je to nějaké naučené chování, které si většinou mnoho set tisíckrát trénoval a zapamatovával, čili odhadujeme celkový počet cigaret. Někdy se hodí i třeba odhadnout dobu, kterou člověk s cigaretami strávil. Pokud třeba kouří 20 cigaret denně, tak je to asi 7 tisíc za rok a to můžete vynásobit třeba 5 minutami. Dostanete počet minut, když to vydělíte počtem 60 minut v hodině, je to počet hodin. A najednou, ještě když vydělíte 24 hodinami jednoho dne, tak ten člověk zjistí, že třeba 3-4 roky života strávil od půlnoci do půlnoci jenom kouřením a to je většinou zarazí. Takže ten kuřák to většinou výborně umí a je potřeba, aby se naučil v těch situacích chovat jinak. A to nekuřácké řešení by mělo být jednak připravené dopředu, aby věděl, co udělá. A za druhé by to mělo být něco, co má rád, aby se netrestal dvakrát. Nemůžu kouřit a ještě musím dělat tuhle blbost. Takže každý si to musí najít sám, ale snažíme se k tomu dovést, motivovat. Říkáme příklady jejich předchozích pacientů. Vysvětlujeme princip působení léků. Máme takové jednoduché video, kde je hezky vidět ten krásný pocit pošluku. A na tom se dá dobře vysvětlit, jak léky fungují a proč je potřeba je brát dlouhodobě a taky proč se k tomu po jakékoliv době po jedné cigaretě člověk v naprosté většině vrátí. Takže to jsou takové klíčové body, jinak je ta intervence popsaná na webu slz.cz.
0: Mám pocit, že ale mluvíme pořád o klasických cigaretách, ale mezi mladými roste obliba zahřívaného tabáku, elektronických cigaret. V čem je odvykání z těchto látek jiné? Je v něčem jiné?
2: V podstatě je stejné. Jedná se o fyzickou závislost a jedná se jenom o jiný způsob. To znamená, že to, co jsem říkala o těch nekuřáckých nebo nevapujících situacích nebo sáčcích, platí to také. A pokud jde o léky, tak v těchto případech preferujeme určitě nenikotinové léky. Jsou na trhu dva, které jsou nejúčinnější. No a ráda bych ještě zdůraznila, že zahřívaný tabák a elektronická cigareta jsou dva úplně rozdílné typy výrobků. Ty elektronické cigarety mohou být řešením pro ty, kterým se nepodařilo přestat s těmi léky první linie, zejména u psychicky nemocných, ale zahřívaný tabák určitě nedoporučujeme. Pacienti, kteří, tam je jednak vyšší riziko, které už se blíží riziku kouření, a pacienti, kteří přešli na zahřívaný tabák, se shodují na dvou věcech, jednak zvýšili spotřebu a jednak se toho zbavují hůř než kouření, takže zahřívaný tabák určitě ne. Ale ty elektronické cigarety v případě neúspěchu, říkala jsem, že ani u nás všichni nepřestanou, mohou pomoci a je prokázáno, že pomáhají přestat.
0: Paní Králíková, pokud se někdo chytne za nos, třeba právě proto, že dnešek je světovým dnem bez tabáku, ale zatím se úplně neodhodlá zajít si k odborníkovi. Ve stručnosti prosím, 2-3 rychlé tipy, jak začít, jak s tím něco začít dělat?
2: No prostě to zkusit a když to nejde, tak se obrátit někam o pomoc. Může to být jeho lékař, může to být některá z 200 lékáren, které poskytují poradenství, mobilní aplikace, bezplatné, telefonní linka, online poradna. Kontakty na tohle všechno jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku slz.cz.
0: Vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková byla hostem Radiožurnálu. Díky za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou, držím palce všem kuřákům, aby se jim povedlo se toho zbavit.
0: A oni vám děkují.

0: Blíží se 9. hodina, další zprávy Radiožurnálu a po nich začne dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. Přejeme vám dobré ráno. Bylo 9 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Pozor na sekání trávy na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 4. kilometru. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Zaporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodních e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Ve Zlíně na silnici 1/49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně to omezí dopravu. Silničáři budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, pojedou pouze Kyvadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony a řidiči by se tomuto místu měli raději vyhnout. Ve Vlčnově na Slovácku se dnes chystá jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovodí i folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Jak říká organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
5: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
6: Sport. Fotbalisty české reprezentace čeká v přípravě na mistrovství světa zápas s Kosovem. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Následně trenér Koubek oznámí finální nominaci na šampionát. Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
7: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
6: Souboj začne v podvečerních hodinách a uslyšíte o něm na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 u Odoleny vody a na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 5. a 4. kilometrem se pohybují vozidla údržby v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat dál do Prahy na konec dálnice. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí z Bystřete v Čiměři. Zasahují tam u nehody osobního auta s motorkou, na vozovce jsou vyteklé kapaliny. A v Praze v Hartigově ulici dejte pozor v křižovatce Ohrada, řeší tam nehodu nákladního auta s osobním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. A teď už posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů, slovo má Vojtěch Bitterman.

0: Německý malíř Georg Baselitz, který zemřel letos v dubnu, patřil k nejvýznamnějším světovým výtvarníkům. Jedno jeho plátno v hodnotě několika milionů eur si teď na pár dní našlo cestu do venkovského kostelíka na samém okraji Německa. Podívat se tam na něj přišly tisíce lidí i náš zpravodaj Tomáš Havlín, kterého za chvilku uslyšíte. A mluvit budeme shodou okolností taky o dalším malíři Jaroslavu Věšínovi, který maloval arcivévodu France Ferdinanda a dostal dokonce nabídku být dvorním portrétistou, ale odmítl ji. Proč? I na to vám v dnešním zápisníku odpovíme. 6,5 minuty po deváté vám tedy přeju dobré dopoledne.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Na poloostrově Dars na severu Německa stojí takzvaný námořnický kostelík. Říká se mu tak, protože dřív místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu postavenému za švédské nadvlády je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí doprovázelo minulý víkend také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. Byl u toho náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku. Ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
2: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
1: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselic, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan. To bylo ještě dlouho předtím, než ho po dvou semestrech vyloučili z akademie ve východním Berlíně a on odešel studovat na západ.
3: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
4: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prerově.
3: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prerow.
1: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz, nazvaný Můj otec vidí anděla, je v něm teď vystavený na 3 dny. Pestrobarevné plátno, rozměrné tak, že by v rámu ani neprošlo vraty kostela, visí u oltáře, na místě vyhrazeném o vánocích stromečku. Anděl i otec jsou na něm po Baselicově zvyku hlavou dolů, jak upozorňuje další členka spolku Hildegarda Höchfeld-Kalterová.
5: Ich fand's immer befremdlich, dass er irgendwann angefangen hat, die Bilder auf den Kopf zu stellen.
6: Vždycky mě to zaráželo, ale pak jsem si uvědomila, že když se jdu třeba projít tady na pláž, tak tam jsou přece taky lidé různě poskládaní. Není to tak, že bychom vždycky stáli přímo naproti sobě.
5: Ist eigentlich der Mensch steht ja nicht immer so gegenüber, wie wir uns jetzt gegenüberstehen.
1: Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
3: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
4: Baselec nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
3: Und dann hat Baselec zu ihm gesagt, sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
1: Na obraz Georga Baselice Můj otec vidí anděla se nakonec během 3 dnů přišli podívat do námořnického kostela v Prérově tisíce lidí. Většina z nich chodila přes den, kdy občas přestávalo být u kostela k hnutí, ale další přišli třeba v noci, aby si prohlídku kostela i obrazu užili v klidnější atmosféře, anebo za rozbřesku. Tehdy jim k tomu dobrovolníci ze spolku na podporu kostela připravili i snídani. Z Prérova Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: V zápisníku zahraničních zpravodajů se vracíme za malířem Georgem Báselicem a hlavně za naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Zdravím tě, Tomáši.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Tu výstavu v námořnickém kostele, o níž jsem mluvil ve své reportáži, uspořádal dobrovolnický spolek. Můžeš ho prosím trošku víc představit?
1: Ano, je to vlastně, jak říkáš, skupina dobrovolníků, hlavně žen, tedy přišlo mi, která se hlavně v posledních letech zasadila o to, že do toho kostela nezatéká, má vyspravenou střechu nebo zasklená okna. Náhrobní kameny námořníků kolem kostela jsou nově zrestaurované. Spolek táhnou ženy, které tak úplně z té oblasti nepocházejí, zdá se mi, ale stalo se jim, že si je vlastně oblíbili ten kraj, zamilovali se, začali tam jezdit a možná tam i natrvalo zůstali a tak vlastně oživují nejenom ten kostel, ale i celou tu oblast, o které se ví, že mladí lidé z ní spíš odcházejí. Třeba ta paní Hildegard Hechfeld-Kalterová, která si při procházkách na pláži uvědomila, že lidi nechodí po světě rovně a všichni stejně jako sirky, tak to je bývalá ředitelka základní školy v Kolíně nad Rýnem, a Susan Knolová, předsedkyně spolku, ta je stále ještě jednou z ředitelek berlínského vydavatelství Der Tagesspiegel. Ona se vlastně toho spolku ujala před pár lety na žádost faráře kostela a podařilo se jí obec těch podporovatelů rozšířit z původních 20 na dnešních asi 500, a to aniž by snižovala členské příspěvky, ty zůstávají asi 25 euro za rok. A letos vlastně za tu starost o kostel Susan Knolová, nebo v loni to bylo, pardon, převzala z rukou spolkového prezidenta Franka Waltera Steinmeiera taky kříž za zásluhy.
0: Jak náročné bylo dostat ten obraz Georga Báselice do venkovského kostela?
1: No, je to jeden ze způsobů, jak se o celé té události dá mluvit, jakože velké umění se dostává do malého kostela, nebo že relativně chudý spolek vítá plátno, které může mít hodnotu několika milionů eur. Susan Knolová mi říkala, že byl to trochu boj, že ze začátku Báselicovi spolupracovníci reagovali spíš s pousmáním, bylo potřeba vyřešit spoustu často nákladných podmínek, jako transport toho obrazu, pojištění, taky specializovanou ostrahu, která by na něj dohlížela 24 hodin denně. Ale přišlo mi, že jednak se spojilo, řekněme, víc lidí pro dobrou věc, uměrně tomu možná taky upravili svoje ceny a zároveň, že se možná přišlo na to, že na to, aby se mohli lidé jít podívat do kostela na obraz, tak není nutné úplně plnit celý katalog podmínek. Takže společná vůle byla a cestu si našla, řekl bych.
0: Zpravodaj Tomáš Havlín, děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: A ještě jednoho malíře si v dnešním zápisníku připomeneme. Jaroslav Věšín byl Čech, ale stal se ikonou bulharského umění. Současník Mikoláše Alše nebo Alfonze Muchy založil v Bulharsku malířskou školu a v hlavním městě o něm teď vzniká dokument nazvaný Jeden Evropan v Sofii. Náš reportér Pavel Novák se setkal s jeho režisérem Petrem Bakalovem.
1: Franz Ferdinand, to je štít, kojtu...
2: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arsivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portrétistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
1: 1897 godin, krajina 19. věk.
2: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
1: Věšín je první bulharský batalist.
3: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
2: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci. Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
1: Prvo v rodně grad na Věšin, grad Vrani.
2: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě, v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
3: Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hizballáh vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu, jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. 10 000 lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého

0: Později 4 klisny. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte přímé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41,5 kilometru nám hlásíte překážku.
3: Já bych chtěl upozornit na odstavené vozidlo ve stoupacím pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Jedná se o 41. kilometr, je to těsně před sjezdem z dálnice.
2: Jen dodáme, že místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 3. a 2. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat až na konec dálnice, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dál posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bittermanem.
4: Vylézt na El Capitán dvakrát za jeden týden, to se ještě donedávna podařilo jen 4 lidem na světě. Tím pátým je teď český student umění František D'Agostino. Jak se na slavné LK poleze, i to se dozvíte ve druhé polovině dnešního zápisníku. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Křišťálově čisté moře, na kterém se za půlnočního slunce pohupují veliké ledovcové hory i menší kry. Tenhle dramatický výjev můžete v těchto dnech sledovat ve fjordu u grónského města Ilulissat. Místní Jakobsonův ledovec patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě a pro návštěvníky to je jedno z nejikoničtějších míst v celém Grónsku. Natáčela tam naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která štrýchá o spodek lodi.
2: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
1: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
2: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
1: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
2: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
1: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
2: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
1: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
2: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
1: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: 9 hodin a 44 minut, tady je Radiožurnál a dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně střeženým centrem politické moci. Obdivují tak třeba obrazy ze státních sbírek, mapu Velkého Uherska na ručně malovaném glóbu, luxusní salonky nebo křeslo, připomínající spíš trůn než kancelářský nábytek. V Budapešti o tom natáčela naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil.
2: A tak tady už druhou sobotu stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
3: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i když se otevírala až v 9. I tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí. Šlo to ale překvapivě rychle.
4: Říká mi Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou. Prý hlavně ze zvědavosti.
3: Sledovala jsem zprávy i volby a chtěla jsem si prohlédnout budovy, kde členové bývalé vlády pracovali.
1: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Tohle místo totiž mělo bohatou historii ještě před Viktorem Orbánem, takže se dozvídáme i něco o životě mnichů, kteří tady žili po staletí. Současně ale procházíme kolem obrazů ve zlatých rámech s rekonstruovanými sály. Rozhodně zajímavé jsou i některé detaily při prohlídce, třeba Orbánovo křeslo v zasedací místnosti, dřevěné s takovým rudým semišovým potahem, ale to Orbánovo je navíc vyřezávané s erbem a korunkou. V knihovně pak je k vidění zase velikánský globus, má víc než metr v průměru a je na něm mapa Uherska před první světovou válkou. A čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývá i umělecká díla, například obrazy vypůjčené z muzeí a galerií. A co se týče Orbánovy bývalé pracovny, tak tam mě zaujala nejvíc asi kovová postel, na které prý občas odpočíval.
5: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
4: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
5: Peněz do toho dali dost, to je opravdu vidět, ale čekal jsem asi něco jako zlaté stoly a tak.
1: Bývalý Rogánův úřad je od toho Orbánova zařízený docela jinak. Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry.
6: Čekala jsem, že uvidím, kde skončily naše peníze. A bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré a k tomu všechny ty rostliny. Opravdu fascinující.
4: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
3: Je to opravdu krásné, ale není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
4: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Josemitské údolí v Kalifornii je jedním z těch míst, kde musíte zaklonit hlavu. Turisté tam stojí na parkovišti s dalekohledy a před nimi je žulová stěna El Capitán. Skoro kilometr skály, svislé, hladké a stříbrošedé. Někde uprostřed té plochy se snaží dva lezci pokořit to, co se před nimi podařilo jen čtyřem lidem na světě. Jmenují se František D'Agostino, to je český 23-letý student pražské Umprum a jeho americký parťák Samuel. Jak se na ikonickou skálu leze, vyprávěli naší americké zpravodajce Janě Cigler.
2: Tak je 6.20, narazili jsme pod stěnu, to se tady vybalíme, těšíme na lezení.
3: Takhle se František D'Agostino připravuje na slezení jedné z největších svislových žulových stěn na světě, El Capitán v kalifornských Josemitech. Na vrchol vede několik cest, on si vybral El Niño.
2: Proč jsem se tady vzal, ten důvod je jednoduchý, že Josemity jsou taková opravdu jako meka velkých stěn a lezení na světě. Takže bych řekl, že to sen tak každýho lezce, jako podívat se do Josemita a něco tady vylézt.
3: Před ním to dokázali jen 4 lidé na světě.
2: Už než jsem měl ideu, že bych chtěl právě zkusit jako vylézt volně nějakou cestu na El Capa za den, což je takový specifický styl, že vlastně buď se to dá lézt během několika dní, že si sebou táhnete i tu závěsnou postel a věci jako jídlo, hodně vody a tak. Máte těžký batohy a postupujete pomalu, jste tam 5-8 dní v té stěně zavěšení. Zároveň se to dá vylézt i za den. Je to takový méně práce a víc lezení, takže to znělo dost lákavě. Vezmem si boty, aby jsme při slaňování měli pohodlnější. Jo, tyčinky, všechno bude.
3: A protože se nahoře cítil docela dobře, jak říká, zkusil za 4 dny totéž na sousední, ještě delší cestě, Golden Gate.
2: Skrátili jsme na El Capitána cestu Golden Gate. Bude to velký den. Ta stěna je opravdu monumentální. Viděl jsem na světě třeba větší stěny, ale vlastně tady je v něčem prostě speciální. Jste vlastně v civilizaci a jako jsou tam ty stromy, nebo jsou tam dole auta, jsou tam dole lidi, co vás sledujou. Je to taková ikonická stěna. Tak teď se tady připravím kvatku na tahání. Yes. Na to. Je to vlastně nejdelší volně lezená cesta na El Capitán, kdy ta cesta je mnohem, mnohem delší, takže ten rozdíl je fakt velký. Jsem připravený tahat batoh nebo svině, jak říkáme. Dám si další kladku. Šup, šup, dám si smyčku na nohu, ať to musím tahat rukama. A jedem. Hodně jsme snědli tabletek hořčíku a taky jsme každý 2 hodiny se dávali prášky na bolest, protože jako nejhorší jsou chodidla, pořád stojíte na malých nohách, takže to jako prostě hodně bolí.
3: Trvalo mu to jen o něco málo déle než jeden den.
2: Na vrcholu jsme stanuli vlastně víc než 26 hodin po tom, co jsme začali líst, takže to byl opravdu jako šíleně dlouhý den. Je to celkem určitě světový level a i jakoby to, že se nám to vlastně celý podařilo v rámci jednoho týdne, je celkem neskutečný.
3: 1000 metrů skály, 26 hodin, jeden týden. A doma malý syn, který ještě ani neví, co táta dokázal. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Coussidisová.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. Americká armáda znovu zaútočila na loď na východě Tichého oceánu. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů, ve finále porazili Arsenal. Pozor na nepojízdné auto na D1 z Brna směrem do Prahy na 41. a půltém kilometru. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
3: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Nebezpečné můžou být i blesky anebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná anebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé například na Šumavě.
4: No tak teď vymetám smetí.
5: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
6: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
7: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
8: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
9: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
8: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
10: Mezitím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
8: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu, zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimo soudních poprav. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Dělníci začnou s opravou nástupišť a kolejí. Vlaky kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
11: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
12: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
13: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
12: Český beachvolejbalový pár Perušič Sedlák čeká už za hodinu zápas o postup do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Domácí duo nastoupí proti americkému týmu Crab Beneš. Semifinále odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kolín. Na 41. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto ve stoupacím pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace v pravém pruhu. Kolem se projíždí plynule. Na silnici 360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí zpomalte za Řetůvkou. Osobní auto tam sjelo mimo komunikaci. A ve Zlíně v Galuhově ulici počítejte s komplikacemi u zámku, řeší tam nehodu autobusu a osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo i boušky. Teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. A teď už host Vladimíra Kroce.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes herec Maximilián Kocek. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Povídáme si ve Zlíně na filmovém festivalu. Teď je v 10 hodin startuje festivalový půlmaraton. Nepřekazil jsem vám nějaký program pozvání do Radiožurnálu?
15: Ne, spíš jste mi vytvořil program, abych nemusel jít běhat teda. Já to teda obdivuju strašně moc ty lidi, ale nevím, zda já jsem typ, který by tohle jako zvládl, takže já to jen pozoruju s velkým obdivem, ale jsem rád, že jsem tady a že mi do toho nikdo jako nedonutil.
0: No, čím je pro vás Zlín, protože vy jste tady natočil seriál Sexokol, ten pro vaši kariéru filmovou je asi hodně důležitý.
15: No to bylo úplně, to byl průlom vlastně pro mě a změnilo mi to život o 180 stupňů, protože člověk začal nějak jako v 17, jsem byl ve druháku na střední, tak nějak člověk začal vydělávat, odstěhoval se od té rodiny a poznává už ty herce, který jako malej prostě viděl v televizi, tak nehnu s ním a prostě jako pracuje. To byl totální průlom a já ten Zlín mám strašně rád. Hrozně rád se sem vracím, bohužel během toho roku se sem člověk jako nestihne tak jako podívat. I tu mám dost jako známých kamarádů, ale jsem rád, že tady je něco jako Zlín Film Festival, že mě vždycky jako za ten jako pozvou a já si to tady aspoň na víkend užiju. A ten rok je skvělý, protože minulý rok, když jsem tady byl, byl jsem tady přesně taky na víkend, jako, jako teď, akorát já měl před ústní maturitou. Já jsem se prostě o svaťáku rozhodl, že už na to kašlu, že se nebudu učit a že jdu pozdravit Zlín.
0: Takže teď jste o něco klidnější.
15: Ano, teď je to pohoda.
0: Shodou okolností včera za tímto mikrofonem byla Petra Bučková, vaše filmová maminka Sexoklok. Jaká byla? Jak se s ní pracovalo?
15: My jsme si, nevím, co třeba řekla ona, to bude teďka vtipný, já si to pak taky poslechnu, jestli třeba neřekla něco úplně jiného. Ale já si s ní hrozně sedl. Peťa je skvělá, jak lidsky, tak herecky. A u té Péti jsme to jako říkali všichni, a ona se to taky nestydí. Ona málo kdy jako vypadává minimálně u tohle projektu, jako z té role.
0: Takže maminka byla i mimo kameru, jo?
15: Ano, ano. A ona hrála jako hektickou prostě Juditu, tak se jmenovala ta postava. A že tak furt se o mě jako starala, bylo to hrozně vtipný, jako mimo tu kameru.
0: Maximilián Kocek je naším dnešním hostem.
16: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším dnešním hostem je herec Maxmilián Kocek, povídáme si na Zlínském filmovém festivalu. Jakou úlohu tady máte letos?
1: Já jako nikdo neřekl, jakou mám tady úlohu.
0: Pozvali vás jako mladou hvězdu.
1: Já si to tady užívám, protože já mám rád to město, jako Zlín, i ty lidi tady, že člověk, já teďka poprvé jako potom Markovičovi, co vyšel, tak nějak jako zjišťuju, že už přicházím o tu veřejnou samotu. Aha. Prostě člověk už není inkognito všude, že prostě už se na ně jako ty lidi otáčej. A tady jsou ty lidi tak strašně hodný a úplně jako dojímá, jak my jsme tady strávili fakt jako strašný, jako strašně hezký chvíle v tom Zlíně, kdy jsme točili Sex O'Clock a nevidět, jak jsou ty lidi na to své město pyšný a strašně rádi, že se jako o něm točilo. A to mi přijde krásně.
0: Když jste připomenul tu zásadní pro vás zatím roli, a to je Spartakiádní vrah, to vám tu kariéru posunulo ještě dál asi než Sex O'Clock?
1: To mi, nevím, jestli to posunulo dál. Já se tak jako cítím, že to byla tak pro mě velká výzva, že mi to posunulo v tom profesním jako slova smyslu.
0: A mimochodem překvapila vás ta nabídka, respektive vy jste měl hrát původně, myslím, jinou roli.
1: Ne, že bych jí měl hrát, ale byla mi nabídnuta, že mám jít na casting na jinou roli. A já jsem normálně dělal self-tape na tuhle postavu a mě nevybrali. Já self-tape teda nenávidím. Pro ty, co neví, co je self-tape, tak to je prostě video doma, co se hodně oblíbilo mezi castingovými režisérami během covidu, jak jsme se nemohli vídat. A to člověk prostě odehraje dialog sám doma, na mobil se natočí.
0: A pošle.
1: A já to nenávidím totálně. Já, jak jsem vlastně jako srdcem i duší divadelník, tak já mám nějakou touhu se předvádět a já prostě potřebuji, aby se někdo koukal.
0: No, takže jste poslal tu nahrávku, neprošlo to.
1: Neprošlo to, šel jsem na tu jinou postavu a řekl jsem, jestli to můžu zkusit ještě jednou. A oni mi řekli, no tak máme hočku čas, tak můžeš.
0: A pak už to vyšlo.
1: Pak už to klaplo, no.
0: No, tak asi už se hodně probíralo to, že vy máte takovou, s proměnutím, asi se nebudete zlobit dětskou tvář a pořád.
1: Ne, to
0: byť
1: se nezlobím.
0: Teprve bude, nebo teď bude 21. 10. července. Mimochodem víte, že různě na internetu koluje, že jste se narodil 1.1.
1: Jo. Já nevím, co se stalo. Je to vtipné, můj děda je 1.1.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme zjistili s kamarádem, taky z konzervatoře, že lidi, co dělají tyhle ty stránky, jako je Wikipedie, ČSFD, když nevědí váš datum narození, tak dají 1.1.
0: Jo, takhle, aha.
1: A tam se, u mě se to uchytilo nějak dlouho, že to nikdo nezměnil. A fakt mi jako občas lidi jako přejou 1.1.
0: Takže máte dvoje narozeniny.
1: Já to předám dědovi, ano, děkuji.
0: Platí 10. července tedy, je to vám tak, bude 21. No, jakou výhodu pro herce může mít, že vypadá možná mladší než je?
1: Já v tom vidím velkou výhodu. I si troufám říct, že já bych bez toho možná ani neměl práci, co se týče v tom filmovém průmyslu. Protože když to dám příklad na tom Spartakiádním vrahovi, tak jak vypadám mladě, jakože vypadám na 15, na 16, tak vemu prostě herce, který má už nějaké zkušenosti, je, dejme tomu, nějakým způsobem vyzrali na to, aby ho to úplně nezničilo, než jako dá takhle těžkou postavu prostě 15-letýmu klukovi. A tak je to jako skoro u všeho, že člověk veme prostě jako zkušenějšího herce, který prostě vypadá na to. A já si myslím, kdybych byl starší a mám takový jako spolužáky z konzervatoře, co vypadá i starší trošku než na svůj věk, tak to je zase naopak ten problém, že berou pak zase ty starší, že jo.
0: Jak těžké to pro vás bylo zahrát takovou postavu?
1: Já to bral totální, jako totální výzvu a miluju výzvy a nechtěl jsem to podcenit, protože to byl jako tlak ze všech stran. I z části jsem si ho já sám vytvořil. Ale ta první série byla strašně oblíbená. Do toho je to podle skutečné události. Ten předtím to zahral výborně Petr Uhlík. Jsou pozůstalí, on žije. Bylo to... Maturoval jsem do toho. Byl to tlak, ale dostal jsem spoustu materiálů a já oproti té první sérii, tak já měl celý audiovizuální záznam. Protože to byl jeden z prvních případů, který takhle byl nahraný. A já jsem to chtěl jako zkoumat, protože rád ty postavy tak jako různě zkoumám. Byl jsem hrozně rád, že režiséři na to šli stejně, že taky zkoumali, nenechali mě v tom takzvaně vykoupat. A já rád říkám, že to je fakt víc jak 50% práce jejich, že já sebe nevidím, Já prostě tak, jak by to napadne, to udělám a oni mi pak jako dorovnají. A ti kluci mi jako strašně pomohli a úplně mi překvapilo, kolik to mělo vrstev. Že takhle jako prvoplánově to vypadá prostě, pardon, jsem drknul do mikrofonu, ale strašně jako záporná postava, což je, nechci jí zlehčovat ani tu jako reálnou situaci, ale co se tam všechno dá najít. Že jsme prostě každý natáčecí den byl pro mě jako můj první, protože když jsme točili s někým jiným, jako s jinou postavou, tak jsme ho chtěli udělat trošku jinak.
0: Jaké to je potom se na to dívat, vidět sám sebe?
1: Já tohle docela umím se dívat na sebe. Spousta lidí to neumí, jako na naší branži i mý vrstevníci. Já to mám z několika jako různých důvodů. Jeden je, že já si přeju být herec celý svůj život, takže mě to strašně potěší moje dětské já, který jako to pohledí jako chceš vidět, jako natočil si něco. Pak je trošku důležitější část a to je, že se jako chci poučit z těch chyb, že na tom place se většinou nestíhá, je to jako rychle a člověk, jak netočí pravidelně, tak musí to všechno rychle jako vnímat a vstřebávat a ne vždycky je to tak, jak by si přál člověk. Tak se na to rád dívám. Třeba u Sex O'Clock mi to strašně pomohlo, že jsme se podělali na tu jedničku a byl jsem, najednou to člověk vidí, dokáže se ty připomínky jako i zmotnit, tak jsem byl jako, vím, co mám zlepšit, prostě zbytečně mrkám, často prostě koukám, jako švenkuju očima úplně jinam, že můžu být víc v klidu. A to mi jako hodně pomohlo, u toho Straky jsem to chtěl taky vidět. Bylo to vtipný, koukal jsem to s přítelkyní. Úplně jsem na ní viděl, jak čím dál víc jsme byli v těch dalších dílech, tak už se ode mě...
0: Začala bát.
1: My jsme seděli na gauči a ona si ode mě se dala dál a dál, jako postupně za ten díl. Nevím, co to udělala naschvál, ale fakt to bylo vtipné v tomhle.
0: Maximilián Kocek je hostem Radiožurnálu.

0: Herec Maxmilián Kocek je hostem Radiožurnálu, povídáme se na Zlínském filmovém festivalu. Vy ale máte, teď mám pocit, blíž k divadlu, než k filmu.
1: Mě to tam teďka jako zaválo a já se netajím tím, že to divadlo prostě miluje, je to velká moje vášeň.
0: Takže to byl cíl stát se divadelním hercem?
1: Já to vlastně, jak jsem říkal, že jsem chtěl být dlouho herec, tak to vzniklo díky filmu, protože nejsem z umělecké rodiny a vlastně jsem jako dítě nechodil vůbec do divadla, ale za to jsme hodně chodili do kina a koukali na filmy, tak z toho filmu jsem chtěl být jako herec, ale jakmile jsem díky různým dramaťákům a pak Pražské konzervatoři víc přičuch jako k tomu divadlu a to mě úplně uchvátilo. Jako, to je prostě ta energie mezi tím hercem nebo performerem a tím divákem. Je to tady a teď, každý představení je jiný. Není to ten stereotyp, kterýmu se snažím celý život tak trošku jako vyhýbat. A prosím, mě to hodně baví a ten film je v něčem jiný a to mě zase jako baví zkoumat.
0: Vaše přítelkyně Natálie Hejlová hraje stejně jako vy na Kladně.
1: Ano, ano.
0: Tam jste šli spolu? To byl cíl?
1: to je docela vtipná historka. Nám jako přišlo skrz konzervatoř, že hledají slečny, mladé herečky do angažmá nebo do nějaké hostovačky, tak ona to šla zkusit. Dostala se, protože je skvělá herečka, moje slečna. A pak týden potom na Kluky. Já bojím, že to zní hrozně a doufám, že mě šéfové potom nevyhodí, když to řeknu, ale jsem upřímně ani netušil skoro, že je divadlo na Kladně v té době. Já jsem fakt šel jenom kvůli té mé slečně. Jsem tam šel, že by byla sranda, kdybychom tam byli spolu. No. Zároveň jsem za to teďka zpětně strašně vděčný, protože bych pak neměl do čeho píchnout, že mě to vlastně zachránilo.
0: Ale vy jste třeba hrál na fidlovačce, třeba.
1: Jako hrál jsem v různých jako divadlech, ale to se dernieruje a není to jako stálá věc.
0: Teď jste ale v angažmá v Kladně.
1: Teď jsem v angažmá na Kladně, tam chci chytit to řemeslo, zapáče si a nějak jako vstřebat. No a pak oni ty šéfové mě jako vybrali a nevěděli furt, že jsme spolu s tou mojí slečnou. A jednou mi takhle volal šéf a byl, Maxi, prosím tě, jak znáš Natálii Hejlovou? A já celá znám. Jak moc? Tak klidně jí to můžu říct, kdybys chtěl. A tak to zjistili, protože už si jako nás našli na sociálních sítích a vzali takhle pár a nevěděli o tom.
0: No a máte už nějakou společnou roli, společnou inscenaci?
1: Máme dvě společné inscenace. Máme Zombie nejsou demokrati, to je představení nebo inscenace pro školy. Myslím si, že je strašně důležitá. Je to o demokracii a o těch hodnotách a proč si máme vážit. A já často jako narážím na to i s lidma, že se to málo kdy učí na těch základních školách. A přijde mi to strašná chyba. A to, že to, je to skvělé, že to hrajeme. A pak muzikál Rebelové. Ona hraje Julču a já hraju toho týpka Oldu Dva roky jezdím bez nehod. To máme spolu muzikál.
0: Jaké to je být takto v páru s herečkou? Jste mladí teď těsně po škole. Je to tak, že třeba teoretizujete doma, že si povídáte o práci?
1: My si povídáme hodně. Já zároveň mám u té mé slečny strašně rád jako její názory. Ona o tom strašně dokáže hezky přemýšlet. A často si to takhle rozebíráme, nebo když třeba se díváme na film, nebo nejvíc krásný, když jdeme po dlouhé době třeba do divadla, ne pracovně, jenom se podívat, tak to prostě rozebíráme pak 2 hodiny.
0: Takže vy nejste úplně intuitivní typ, vy hodně ty role promýšlíte.
1: Snažím se, ale ono se často říká, že člověk jako je přemýšlivý herec nebo půdový a myslím si, že jsem víc ten půdový, že to jako promyslím zpětně.
0: Že
1: to promyslím zpětně, já o tom taky rád jako mluvím, ale na tom místě, v tom daném jako okamžiku, tak jdu hlavou totálně jako do toho, ať se stane, co se stane.
0: Je vám 20, máte ambice třeba v budoucnu režírovat, psát?
1: Vlastně už jsme něco napsali s kamarádama, hrajeme autorskou inscenaci Čekání na Jatkách 78. Převážně to napsal Oto Dušek, ale všichni jsme to byli takovou součástí. Takové existenciálně absurdní psychologické drama. To nás hodně bavilo a to byl zážitek. A v režii chtěl bych si to zkusit, ale zatím se nevěřím natolik, že by to bylo někdy teď. Já chci nabrat ty zkušenosti skrz to herectví, ať to víc ještě pochopím, ať to vstřebám, protože člověk jako nesmí zakořenit, vždycky je co se učit. Jako...
0: Do jaké míry se věnujete improvizaci, nebo se dovolujete improvizovat?
1: Já miluji improvizaci, já to mám strašně rád a vlastně díky jedné inscenaci na Kladně, hraje se to i tady ve Zlíně, Splašené nůžky, jestli to posluchači znají, tak já tam dostal příležitost, já jsem nejmladší herec na světě, kdo to hrál tuhle postavu. Což neříkám, abych se nějak vychloubal, spíš to říkám, jak to byl totální stres. To je celý o improvizaci, hral to Dalibor Gondík nebo v Brně Michal Isteník. Vést jako divák, je to detektivka, stane se tam vražda, my děláme rekonstrukci toho, co se tam událo, lidi říkají, co bylo jinak, protože to naschvál jako ty podezřelý kazí, pak si vymýš dotazy, to publikum, my musíme na všechno mít odpověď. Prostě ve scénáři 80 otázek, na co se lidi můžou zeptat a na premiéře jsme měli 5, co tam nebyli. Takže to hodně o té improvizaci. Máme naskoušený 3 různý konce a lidi podle toho hlasujou a to mě strašně baví.
0: Maximilián Kocek zůstává hostem Radiožurnálu. Nevím tě prečítat.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
2: Radiožurnál je 10:30. Kateřina Sousedisová a zprávy.
3: Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty. Těžko oděnci použili obušky a slzný plyn. Nejvíce zatčených bylo v Paříži, policie tam zadržela přes 280 lidí. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovou věží. Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tomáši Šujokovi. Nový premiér Péter Nagy Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolaný proti své vůli. Podle šéfa kabinetu prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne.
4: Sport.
3: Hokejisté Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Boj o zlato začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě, Radiožurnál nabídne vstupy. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro svět.

0: obou směrech. Na tahu 13 z Mostu směrem do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Litvínov. Na 64. kilometru stojí porouchané osobní auto a musí se vybočovat. A na tahu 375 mezi Jirmanovem a Niklovicemi spozorněte za Ubušínem. Řeší tam nehodu osobního auta a projíždí se k Jivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje host Vladimíra Kroce.
3: Hostem je herec Maximilián Kocek. Vy jste spozornil při zelené vlně. Čeká vás tedy už cesta z festivalového Zlína zpátky do Prahy?
4: Ano, ano. Už dneska mi to čeká. Nechce se mi, ale čeká.
3: Cože tak krátký pobyt na festivalu?
4: Tak krátký, jak se to vezme. Já jsem tady od pátku a jsem se hrozně dobře jede a strašně mi odjíždí. A já jsem ten typ jako člověka, kdy dokáže na poslední chvíli klidně spontánně to jako změnit, aby tady byl deal, tak to klidně udělá. Ale jsou tam povinnosti, takže člověk jako musí zase zpátky.
3: Já nevím, snad to můžu prozradit, že ta povinnost je malá Matilda, ale je to pejsek.
4: Ano, ano. Máme štěňátko se slečnou Matildu, ano.
3: To jste si pořídili zatím, jako na zkoušku, jaké to bude, až třeba půjdete do manželství.
4: Chtěli jsme si to zkusit, zároveň oba dva milujeme zvířata a vyrůstali jsme jako se štěňatama, tak jsme si to chtěli jako zkusit. Bojím se, protože Matilda je strašně roztomilý štěně, je teda už velká, ale já si nedokážu představit, s jakou jako s proměnutím zhrůdu se ona promění. Všichni, co za ní jdou, tak jsou, ty budeš obří. A já ne, my máme 1+1, ona nemůže být obří.
3: Co to je Labrador?
4: Převážně Labrador, no.
3: A to je smyska nějaká.
4: Ano, ano, a je to už od malička takhle je divadelní pes, že s ní jezdíme právě na Kladno do divadla, vždycky celý představní prospí a je úplně zlatá. Já ji za měsíc, se rád tím chlubím, za měsíc jsem ji naučil, má 2 měsíce, a půl, sedni, lehni, otoč se a dej pác prostě.
3: A je strašně spolehlivě.
4: A už úplně je strašně učenlivá, no. A je to radost, je to najednou úplně jiný styl života, úplně jiná starost, no.
3: Maximilián Kocek je hostem Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víc.

0: ve studiu Českého rozhlasu, protože si povídáme na filmovém festivalu, je herec Maximilián Kocek. Vy jste si zahrál mimo jiné třeba Císaře v angličtině. Co to bylo za projekt?
1: To byl, já to zjistil snad týden před natáčením, já to česká produkce a je to, ono často vzniká, ne, jako dost lidí to vždycky ví, že člověk musí natočit nějakou ukázku, dejme tomu třeba první scénu, což bylo v našem případě, a pak se snaží najít jako sponzora nebo producenta, aby se to mohlo celý jako zaštítit. A to je přesně ten případ, bylo to celý v angličtině, hrál jsem Císaře Otu třetího, což byl prostě 15-letý, samozřejmě jak jinak, já hrál jenom 15-ky prostě, a vládnul jako Franské říši. A je taková jako legenda o meči, který byl nerozbitný a dovolila si ho jenom jako šlechta a on se pak začal prostě jako padělat, no, v té době. A bylo to úplně šílené si zahrát jako v mém věku Císaře. Úplně jsem dostal ten kostým, úplně nádhernou robu a totálně já něco dal do té postavy, jen ten kostým prostě. Mm-hmm. Jsem měl paruku a byl to zážitek, do toho jsem tam dělal s jedním hercem, který je z Texasu, tak jsme se tam hrozně jako sedli a byl to jako zase zážitek, no.
0: A bude ten pokračovat, seženou se peníze?
1: Vypadá to nadějně, že jsou hodně ambiciozní a to jsem rád, protože bych se rád do role Císaře vrátil.
0: A co je Brigáda? Našel jsem to ve vaší filmografii u letošního roku.
1: Ano.
0: To je film, který už je dokončený?
1: Já nevím, jestli to vyjde i tenhle rok, ale je to, prosím vás, film, který napsala Olga Lounová, to je jako první věc. Byl to totální jako punkerský projekt a mě to občas jako baví, teda ty jako punkáči, protože se člověk odpočíne od toho jako profesionálního nějakého řádu a to mě jako svůj život. Měl to Brigáda, já tam hraju frontmana jedné kapely, hraju tam na kytaru, i tam zpívám písničky, které tam do toho napsala právě Olga. Teď se to jako už nějakou dobu stříhá, občas se dotáčí, pak musím někdy do studia nahrát ty písničky. A vlastně díky tomuhle filmu a díky Olze, tak jsem začal pracovat na své kapele.
0: Ta kapela se jmenuje Myšmaš.
1: No chtěli bychom, no, ještě to není úplně jako potvrzený, ale baví nás tenhle název, no.
0: To znamená, že hrajete lecos.
1: Hrajeme lecos, převážně říkáme, že to je alternativní jako pop rock. Mm-hmm. My jako nemáme nic vydaného, my o tom jenom mluvíme, což je strašně vtipné, protože nikdo o nás neví, ale my o tom furt mluvíme.
0: A teď už ale chystáte na červenci.
1: Ale chystáme, ano, v červenci bude nahrávání celého EPčka a v září bychom to chtěli mít jako venku. My jsme totiž zjistili, že co se týče jako mladých lidí, tak všichni se hrnou prostě do rapu nebo do popu a nikdo nedělá takový ty věci, co tady vznikaly, ty kapely, ty alternativnějšího nebo rockovějšího stylu a to bychom chtěli. Hmm.
0: A vy jste frontman, to znamená zpěv, kytara?
1: To je všechno, nic jiného neumím.
0: Počkejte, ale já jsem četl dovednosti, hra na klavír.
1: Hra na klavír, jako pár akordů zahraju, ale než bych byl nějaký jako virtuos, no.
0: A zároveň tady i tvoříte, jakože skládáte, ano, píšete texty?
1: Vlastně pro mě nejhorší jsou ty texty. Já tu hudbu jako mám docela rychle, mě něco jako nějak napadne. My jsme jako docela vtipný duo s tím mým kamarádem Šimonem, protože on to studoval, tu hudbu jako takovou. A vlastně má to strašně jako nastudovaný a já vůbec. Tím pádem on zároveň má nějaký to povědomí o tom a já vůbec, takže já nejsem jako svázaný těma pravidlama hudebníma. A jdu prostě to, co se mi líbí, a tak se navzájem jako inspirujeme a to mě baví na té spolupráci.
0: No, tady čtu ještě hra na ukulele.
1: To jsem měl obdobíčko, no. To bylo, mi bylo 13, myslím, jsem musel k Vánocům ukulele a to jsem hrál třeba rok.
0: Jaké máte plány s tou kapelou? Vy říkáte, zatím o tom pořád jenom mluvíme. To, že jste už známá tvář, to by vám mohlo možná pomoci otevřít dveře do toho show businessu, ne?
1: No. Já jsem zastánce toho, že já chci dělat hudbu, která se převážně líbí mně. Že už jsme měli jako tendenci, že jsme chtěli dělat něco jako pro ty lidi, co je jako baví a řekli jsme, ne, nesmíme se přizpůsobovat tý jako mase. I často v divadle se říká, že člověk má vychovávat toho diváka. Tak jsme chtěli prostě svojí cestou i nám lidi, děláme jako zkušební, jak pouštím jako pár nahrávek a jsou, že to tady jako není. Což to jsem hrozně rád, protože jsme jako trefili prostě jako období, kdy nikdo s tím jako nešel s takovýmhle stylem prostě v České republice v našem věku. No.
0: Tak tedy Myšmaš a Maximilián Kocek už je v červenci.

0: Host radiožurnálu je tentokrát ve Zlíně na filmovém festivalu pro děti a mládež, což je nejstarší a největší akce svého druhu na světě. Jmenuje se Maximilián Kocek a dobře ho znáte třeba právě z role spartakiádního vraha Jiřího Straky. No chodem, četl jsem někde, že jste úplně náhodou mluvil s jedním z policistů, jehož, tuším, si to říkám správně, sestra byla přítomna vyšetřování, nebo
1: To mi řekl na konci toho natáčení. Já jsem totiž nevěděl, no já kdybych to věděl dřív, tak já ho vyspovídám, že samozřejmě celý den pro jako studijní materiály. A já jsem nevěděl totiž, protože to byl třeba můj čtvrtý, třetí natáčecí den, že policisti často, jak máme hodně kriminálek, tak oni hrajou policisti, ty policisty. Že se jako přivydělávají tímhletím. No a já jsem to nevěděl, pak se mnou seznámil až na konci a řekl mi
0: jako pár věcí. Takže policista ve filmu byl skutečný policista v civilu.
1: Ano, je to tak. Ano, ale chápeme se.
0: No, takže já myslel, že jste od něj nasával nějaké poznatky.
1: Ne, mě úplně spadla brada, jak mi to řekl. A byl jsem, kde jste byl celou dobu. Já jsem celou dobu jsme to mohli probírat, jako na obědě, kde jste byl. A pak odešel, už jsem nikdy neviděl.
0: Takže to nebylo ani v tom smyslu, že by to bylo poučné, že by třeba jste
1: bylo
0: řekl, že intuitivně jste přišel na něco, co skutečně odpovídalo
1: realitě. Mě to jako potvrdilo jednu teorii v určitý postavě, že jaký jako manipulátor byl a že to trvalo i v té psychiatrické léčebně. No.
0: Co vás čeká teď? Těšíte se na divadelní prázdniny nebo léto strávíte spíš pracovně?
1: Mám něco i něco takhle. Vlastně mám i volno, i vlastně budu pracovat. Budu převážně dělat na té desce. Od půlky srpna začínáme zkoušet nakladně Petr Pan, který se zvrtne, což je česká premiéra, že se tady v České republice nedělalo. Na to jsem teda zvědavý, protože tam mám lítat a byl prostě celý představení 5 metrů ve vzduchu. Ale jak se to má kazit, jakože jsme amatéři, kteří naskoušeli Petra Pana, tak to nebude jako v pohodě lítání. Já se musím naučit bezpečně 5 metrů ve vzduchu bourat do věcí.
0: Takže jste říkal, že vás teď čeká kurz slaňování?
1: To říkali ti vlastně páni, co dělají na tom stroji, který by mě měl jako držet tom, jako ve vzduchu. A že kvůli jako zpevnění těla, takže bych to možná měl podstoupit.
0: Jaké publikum máte na Kladně? Jaký lidé tam chodí?
1: To je tak jako různé, ale díky těm spašeným nůžkám, jak jsem tady vyprávěl o té improvizaci, tak mám tu čest jako ty některý diváky jako poznat i víc, že není to jen jako, že tam je ta stěna, ta čtvrtá, tam ji jako totálně porušujem. A vlastně se mi líbí, jak jsou ty lidi jako věční za to divadlo a jsou rádi, že ho tam mají, bude to jí cítit. A prostě chodí často. I se nebojí říct třeba svůj názor. Setkal jsem se jednou u těch splašených nůžek, já nemám pauzu a chodím po foaje a ptám se jako lidí, co si myslí, kdo je podezřelý. A jedna paní za mnou přišla. Na mě to je moc ukřičené. Já přijdu na věc, kterou budete mít líp uchopenou a odešla prostě. A já jsem jako poděkoval za upřímnost a šel jsem dál. No.
0: Poučili jste se?
1: Ano, přestal jsem méně křičet, by to byla režijní připomínka.
0: Teď hrajete taky, nebo budete hrát na kampě Formana, jeho 12-leté já?
1: Tak je to vlastně, já tam stvárňuji jeho dětství a já tam mám na začátku 20-minutovou sekvenci, která je od jeho 8 let do nějakých 14 a já jsem jako depka toho představení, protože nevím, jak moc posluchači a vy znáte jako jeho život, Miloše Formana, tak on měl jako příšerný dětství v tom, že prostě tátu mu sebrali nacisté, mámu pak taky po pár letech a stěhoval se k různým příbuzným, ale ty se obáli, že bude čekat ten stejný osud. A pak se prostě potkal s Havlem a Ivanem Paserem na internátu pro válečné sirotky, prostě v Pardubicích nebo v Poděbradech. A já jsem pak už je tam ten starší Forman, který ho hraje Marek Adamčík nebo Patrik Děrgel a já se tam občas jako zjevím jako takový přízrak z minulosti. A hrozně mi to baví, sešla se tam skvělá parta, hrozně moc věcí jsem se jako dozvěděl, díky tomu jsem se i podíval na víc filmů Miloše Formana a je to krásné, vždycky se na to každý rok těším.
0: Jak dlouho se to hraje, to letí?
1: Teď to máme třetí sezónu už dokonce, takže to po třetí.
0: Vydržíte tam ještě jako 21-letý, my dělajete dítě.
1: No ne, vtipné, já se alternuju s Nathanem Rumlem, což je syn Matouše Rumla. Aha. A ten prostě zmetek mi už je vyšší než já. Takže vypadá, že spíš ten mladší jako klučina už z toho vyroste, ale já to budu hrát furt.
0: Přemýšlel jste o tom, jak složité muselo být prosadit se v případě Miloše Formana v zahraničí, ale tak fenomenálním způsobem?
1: Muselo to být strašně náročný. Mně se na tom rozdělí, na tom příběhu celkově, že nestražil jako samu sebe, protože tam často kritizovali jeho typ těch filmů, protože v Americe byli zvyklí v té době na prostě happy end, takhle to musí skončit a on měl rád filmy, které prostě skončí a člověk ani neví, jako, že to skončilo, není nic dovysvětlený a je to na té jako fantazii toho diváka. A prošel se tím hodně, myslím si, že měl i dost velký štěstí a ty jeho filmy jsou prostě v té Americe jako fenomenální a neznám režiséra, který by takhle dokázal pracovat s nehercema, jako je Miloš Forman.
0: No a studoval jste ho nějakým způsobem, když vlastně asi nebyl velký důvod, protože přece jenom hrajete to dítě do jeho dětství, ale asi ale člověk tak, se zajímá.
1: I tak jsem se zajímal, no. Já jsem když jsem ještě bydlel s kamarádama, tak jsem dostal obří knížku o Milošovi Formanovi, byly tam i fotky z jeho dětství, viděl jsem ten jeho dokument, já mám zároveň rád hrozně Jima Carreyho, tak jsem pak viděl celý ten dokument ohledně natáčení Muže na měsíci. Tak jsem si tak jako různě jako pozjišťovával věci, no.
0: Proč Jima Carreyho, ta role v Muži na měsíci bych řekl, že je dost výjimečná, protože on většinou se pitvoří v těch rolích.
1: Jo, já mám strašně rád Jima Carreyho z toho důvodu, jak říkáte, že se pitvoří, tak on má prostě specifický styl té komedie, to ta fyzická, a já mám hrozně rád, když komedianti, který, komedie se říká prostě v té naší profesi, že je nejtěžší. Daleko těžší než ta tragédie, člověk musí mít timing. A fakt, udělali jsme s tím spoustu experimentů. Mm-hmm. Člověk spozdí jednu větu o dvě vteřiny a už to není vtipné. Fakt je to totálně jako...
0: Takže to načasování, to třeba u něj sledujete a to vás baví?
1: Jo, to mě baví, ale spíš jak člověk, jako ten herec, jako příklad Jim Carrey, má ten cit pro tu komedii, tak pak když jako nějaký režisér stáhne a jde do té tragédie, tak to tam jde znát jako strašně. Že když jsem viděl Truman Show nebo Věčný svět neposkvrněné mysli, tak to mělo tak jako strašnou hloubku a dokázal se z toho jako pitvoření prostě udělat fakt reálného člověka, bylo to strašně dojemný, jakože to mě jako motivuje to, že ten cit pro tu komedii se dá využít takhle.
0: No a když tomu přičteme váš zájem o improvizaci, zajímá vás třeba stand-up vystoupení?
1: Já vlastně obdivuju vás jako moderátory. Já se rád, jsem takový trošku srab v tomhle, já se rád schovám za tu postavu. Že člověk není sám za sebe jako nedává otázky, nebo jako to, že mám něco jako moderátora v těch posledních nůžkách, ale furt jsem jako ta postava. Že to mám jako radši, to je nějaká moje komfortní zóna. Chtěl bych to zkusit jako probourat, ale zatím se na to jako takový sráb trošku.
0: Takže na rozloučenou, co vás čeká ještě teď tady na festivalu?
1: Jdu se fotit, což bude zajímavé, protože jsem naspal třeba 4 hodiny, tak to budou krásné
0: fotky. Takže to
1: bylo
0: intenzivní, sice krátký pobyt, ale intenzivní.
1: Krátký pobyt, ale intenzivní, protože tady člověk potká strašně moc lidí, který neviděl prostě 4 roky, lidi, který vidí furt a tak se to nějak jako spojí dohromady.
0: Aha. A to focení, to je tady pro účel festivalu?
1: Ano, tady je pro účel festivalu.
0: A takové ty povinnosti typu červen koberec a tak dále, už máte za sebou.
1: Ano.
0: Takže už potom až ten 67. ročník.
1: 67. ročník, ano.
0: No a do té doby teda... Už jsme asi vyjmenovali, co vás čeká, nebo jsme něco zapomněli ještě, nějaká hra, kterou budete zkoušet?
1: No, těším se, budem dělat nakladně revizora. Tak měl bych být revizor, není ještě jako to černé na bílým, ale to by mě jako zajímalo, jak to bude vypadat. A mám rád prostě výzvy, no.
0: Maximilián Kocek byl naším dnešním hostem. Moc děkuju, ať se vám daří.
1: Já moc děkuju, krásný den.
0: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Sousirisová.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák zabojují o postup do finále turnaje v Ostravě. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčel předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
4: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
3: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl v noci dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna roku 2024. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
5: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Radiožurnál.
6: Sport. Beach volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Proti českému páru se postaví americké duo Krep Beneš. Aktuální informace přidá přímo z dolní oblasti Vítkovic Krištof Kousal.
7: V Ostravě se teprve dohrává druhé semifinále žen a utkání Perušiče se Sedlákem se posune o pár desítek minut oproti plánované 11. Připomínám, že tahle dvojice je poslední českou v soutěži, ačkoliv se dala dohromady speciálně pro Ostravu, protože Perušič už ukončil vrcholovou kariéru. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport z Ostravy, Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne za 11 dní. Před večerním odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Po skončení zápasu oznámí realizační tým kompletní nominaci na světový šampionát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D10 u Bakova a nehoda ve sjezdu z Pražského okruhu u Slivence. Na dálnici D10 z Turnova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na okruhu směrem na D1 opatrně ve směru na Barrandov. V zatáčce tam havarovalo osobní auto a musí se vybočovat do protisměru. Na silnici 3 mezi z Tábora ve směru do Prahy počítejte se zdržením v Benešově.
9: Teď už tady začíná kolona na tom prvním kruhovém objezdu, když se přijíždí od Tábora. Je to celkem nebezpečný, protože tam je stoupací pruh, přijíždí se po dvou pruzích na kruháč a v tom kruháči vlastně v tom výjezdu už to stojí.
8: A na tahu 56 mezi Frýdkem Místkem a Slovenskem zpozorněte za Ostravicí. Úvodní nádrže šance zasahují u nehody osobního auta s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že do začátku těch letních prázdnin zbývá poslední měsíc. No a pokoje, co si budeme říkat, zejména v těch horských hotelích a penzionech, se plní už teď tedy, zatím v těch rezervačních knihách. Vyprodáno ještě není, ale v některých letních dnech je schánění volných míst už docela obtížné a těžké. Tak kde se ještě ubytujete, tak to poradíme ve víkendovém radiožurnálu. Počkejte si na to chvilku.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Zájem o letní dovolené v tuzemských horách stoupá, prodlužuje se také délka objednávání pobytů. No a na této předpovědi letošní sezóny se shoduje většina poskytovatelů ubytování, které naši regionální reportéři oslovili. Dobrá zpráva je, že horské hotely a penziony ani přes rostoucí zájem zatím vyprodané nejsou. Rok od roku totiž současně přibývají nové penziony anebo taky apartmány a chaty k pronájmu. Tak přehled aktuální situace v Orlických horách a Krkonoších tu už teď máme. Reportér David Macháček je s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Tak v Krkonoších je podle té aktuální situace největší zájem o termíny od poloviny července do poloviny srpna. Tady už je skutečně hodně míst obsazených. A proměnilo se oproti předchozím rokům i to, že lidé už teď volí o několik nocí delší pobyty a nejpopulárnější rezervace teďka je v Krkonoších na 6 dní a největší poptávka je po penzionech se snídaní.
0: No, a jaký je zájem o, řekněme, skromnější ubytování v krkonošských horských boudách?
1: Tak pro ty boudy ve vyšších partích na hřebenech dřív platilo, že opravdu sloužili jenom pro ten jeden nocleh, když někdo dělal takový ten klasický hřebenový přechod Krkonoš. Ono to je ostatně specifikum Krkonoš, protože v žádných jiných horách na našem území není tak hustá síť hřebenových bud, ale i tady se situace mění, protože do těch vrcholových partií míří lidé i na delší pobyty. Takže boudaři přidávají doporučení. Pokud někdo chce jít hřebenový přechod a potřebuje na trase přespat jednu noc, tak i takový nocleh už je teďka lepší si v předstihu v Krkonoších rezervovat.
0: No a platí stále, že Orlické hory jsou ve srovnání s Krkonošemi pořád ty klidnější?
1: Tak tady tu jistotu máme pořád, asi to ještě několik let vydrží. Ale přidám další tu trendovou proměnu. Mnohem větší a větší oblibu si získává to severovýchodní území Orlických hor, tedy to, které je za jejich hlavním hřebenem směrem k Polsku, což je i teď zapadlý kraj, ale jezdí tam víc a víc lidí. A právě odsud ubytovatelé upozorňují, že stále více a více lidí tam hledá nocleh tehdy, když se vydává na teďka tu hodně populární stezku Českem.
0: Taky to plánujete, Davide, stezku Českem, aspoň kousek?
1: Zatím ještě ne, já bych to rád objel na kole Českou republiku.
0: Přesně to jsem čekala. Tak díky vám, reportér David Macháček s námi. No a kdo by chtěl od Orlických hor putovat v létě dál na východ, tomu se budou hodit informace od naší další zpravodajky, reportérky, ostravské reportérky Silvie Mikulcové. Silvie, zdravím i vás, dobrý den.
2: Pěkný den všem, tak já mám teď dobrou zprávu pro lidi, kteří se vlastně ten měsíc před prázdninami chystají a třeba někam na Moravské hory sem k nám, tak v Beskydech rozhodně místo ještě seženete. My jsme se ptali napříč od kempu přes penziony po hotely, nikde není plno, na Mátkově je třeba chata Severka, má 40% obsazenost, Bezručova chata 65%, hotel Troje až 80%, Sepetná 50%, no ale provozovatelé varují a říkají, že rezervace teď právě zblíží. Žijícími se prázdninami začnou rychle přibývat. No a když teď zamířím ještě na severozápad do Jeseníků, tam ubytovatelé říkají, že mají vyšší zájem o letní pobyty než v loni. Například podle ředitelky Magdy Vaculové z hotelu Valdés v Loučné nad Nestnou vzrostl počet rezervací a mají asi z 80% plno. Na Červenohorském sedle je to asi z poloviny.
0: Tak děkujeme. Silvie Mikulcová, živě ve vysílání Radiožurnálu. Zdravíme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dlouho do noci slavila Paříž obhajobu titulu svého klubu PSG ve fotbalové lize mistrů. Pařížský celek ve finále porazil britský Arsenal. No a oslavy v centru Paříže doprovázely předpokládané nepokoje a výtržnosti, tak reportáž odtamtud od našeho zpravodaje za chvíli. Posloucháte víkendový radiožurnál. Dobrý den.

0: Paříž má za sebou dlouhou noc plnou oslav. Pařížský fotbalový klub PSG totiž už po druhé za sebou vyhrál Ligu mistrů. V tom napínavém finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal. Oslavy doprovázely výtržnosti a taky nepokoje v centru Paříže, ale i dalších francouzských městech. No a v souvislosti s tím francouzská policie kvůli těm výtržnostem zatkla přes 400 lidí. Slíbili jsme vám reportáž, tady je od našeho reportéra Martina Baluchy.
1: Tisícovky lidí na bulváru Champs-Élysées propukly v jásot, rozeběhli se, začali tancovat, skandovat: my jsme šampioni.
2: Nebudeme si nic nalhávat. Bylo to velmi náročné a stresující utkání. Doufali jsme, že náš tým rozhodne už na začátku. To se ale bohužel nepovedlo. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a můžeme slavit. Užijeme si to.
1: Dominik si vzal červený dres jednoho z hrdinů zápasu, Usmana Dembeleho, který ještě v základním hracím čase proměnil penaltu a vyrovnal stav utkání na 1-1. Tak trochu závod s časem zažíval na bulváru Champs-Élysées řemeslník Loran se svou partou. Do poslední chvíle ještě během zápasu instalovali na jeden z luxusních obchodů fošny.
3: Ozvali se nám až v 17 hodin, tedy asi hodinu před zápasem, abychom jim zabezpečili obchod. Děláme, co můžeme. Nemohli jsme sem ani přijet autem. Všechno je zavřené. Obkládáme výlohu obchodu dřevotřískou.
1: Sotva zápas skončil, tak vypukly první nepokoje. Lidé začali zapalovat červené dýmovnice, házet petardy, házeli taky lahve s vodou na policisty. Policisté je rozháněli obušky a slzným plynem. Procházím dolů do spodní části bulváru Champs-Élysées. Přede mnou prochází čtyři těžkooděnci. V rukách drží jednoho člověka, muže s culíkem. Tady kousek dál mladík v mrákotách, tady ho ošetřuje další policista. A tady procházím kolem kompletně vysklené autobusové zastávky. Lidé kašlají, mají zarudlé oči, výsledek slzného plynu. Oslavy v centru Paříže ani zdaleka nekončí, budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul s fotbalisty PSG oslavit pod Eiffelovou věží odpoledne. Organizátoři na místě očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přivítá úspěšné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Posloucháte Radiožurnál, 11 hodin a 30 minut. Další zprávy má Kateřina Celsirisová.
3: Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let. Uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru.
4: Sport.
3: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák hrají semifinále turnaje v Ostravě. Bojují proti Američanům Krebovi a Benešovi. Další informace má reportér Krištof Kousal.
5: První sada je zatím vyrovnaná, Američané Kreb s Benešem, ale vedou o 2 body, 7-5, přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Ostravy, Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Modletic a také na D10 u Bakova. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto na začátku připojovacího pruhu. Najíždí se tak přímo na dálnici, na místo už dorazila šipka silničářů. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a půltém kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 dejte pozor ve sjezdu na Barandov na 16. kilometru. V zatáčce tam řeší nehodu osobního auta a musí se vybočovat do protisměru. Na silnici 3 mezi Táborem a Prahou počítejte se zdržením na obchvatu Benešova. Za prvním kruhovým objezdem další zdržení je potom před Mračí. Na tahu 56 mezi Frýdkem, Místkem a Slovenskem dejte pozor za Ostravicí. Úvodní

0: večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
1: Jsem za to moc ráda, dobrý den. No, pokud se podíváme na to, kdo k nám jako do České republiky jezdí z ciziny nejvíc, tak třeba do Prahy v loňském roce jich bylo nejvíc z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené a jinak těmi zahraničními návštěvníky nejvíc byli Němci a potom Američané. A vysoký počet turistů přijíždí z Polska, Itálie, Španělské i Francie.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
4: Když jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

Tenistu Jakuba Menšíka čeká první grandslamové osmifinále kariéry. I o něm za chvíli ve vysílání víkendového Radiožurnálu budeme mluvit. Podíváme se také na beachvolejbal. Loni ukončil beachvolejbalista Ondřej Perušič profesionální kariéru, ale teď přesto bojuje na domácím turnaji v Ostravě o další úspěch. Tak se tam taky budeme podívat.

0: Beach volejbalista Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem hrají o postup do finále na ostravském turnaji Beach Pro. Jejich souboj s americkým párem Krep Beneš sleduje ve Vítkovicích náš reportér Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Dobrý den posluchačům radiožurnálu 14.13 z 15.13 teď v tuhle chvíli z amerického pohledu. Američané mají mírně navrch prakticky od začátku setu, ten dvoubodový, tříbodový poštář si nesou od začátku sady a jsou tak ve výhodě po celou dobu 15.13 v tuhle chvíli dvoubodový náskok. Připomeneme, že Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem jsou posledními Čechy v celé soutěži jak mezi ženami, tak mezi muži a bojují tak o postup do finále. Ondřej Perušič už tady v finále třikrát hrál, ale se svým novým parťákem Jiřím Sedlákem ještě nikdy. Je to dvojice, která byla sformovaná speciálně pro tenhle turnaj. Teď dává další bod, snižuje na 14-15 a trošku ještě tady dramatizuje průběh prvního setu, ve kterém mají navrch Američané, ale teď je to jenom o jediný bod. 14-15, Ondřej Perušič na podání a přímý přenos tohle zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport z Ostravy. Krištof Kousal, radiožurnál.
0: A tenista Jakub Menčík v průběhu odpoledne nebo večera nastoupí na Roland Garros proti Rusovi Rubljevovi. Tenistu Menčíka čeká první grandslamové osmifinále kariéry. V Paříži ale už jsou v akci čeští zástupci a víc teď uslyšíme právě o nich od dalšího našeho sportovního reportéra Davida Prouzy.
2: Hezké, stále ještě dopoledne z Paříže. Bývalí parťáci Nouza, Rykl tentokrát proti sobě. Rykl hraje s Pavláskem, Nouza s Rakušanem Oberleitnerem a Nouza právě se svým rakouským spoluhráčem získali před malou chvílí první sadu v tomhle téměř českém derby 6-2. Teď podává Adam Pavlásek na začátku sady druhé a společně s Ryklem vedou 30-15. Po 12. hodině světové jedničky v deblu Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nastoupí proti ukrajinsko-japonské dvojici Kičenoková Nimomiová. To všechno na radiožurnálu Sport uslyšíte stejně jako večerní přímý přenos ze zápasu Jakuba Menčíka s Rusem Rubljovem. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu Colin Farrell, studia v něm viděla nového drsného rebela. Dnes 50-letý herec ale dokázal něco výjimečného. Z problémové hvězdy se stal respektovaný charakterní herec a jeho nejslavnější role, a taky to proč, si připomeneme za chvíli.

0: Irský herec Colin Farrell, tak ten dnes slaví padesátiny z někdejšího hollywoodského bouřliváka, kterého proslavili role gangstrů, rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců svojí generace.
1: I'm in this position because you've got a gun.
2: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
3: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonagha v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
4: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
5: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčej trpaslíky.
3: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
6: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
7: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád moře.
6: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
3: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
8: Just tell me what I've done to you.
9: When you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
3: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má 2 syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Tomáš Pavlíček ve vysílání víkendového radiožurnálu Důvod jasný, pozvánka k publicistice. Dobrý den.
1: Ano, a já tedy rovnou řeknu, o čem budeme vysílat.
0: To budeme rádi.
1: Tak premiér Andrej Babiš změnil názor, už nechce prosazovat mediální zákon, ke kterému se sešlo, jak víme, několik set připomínek. Bude se měnit jenom zákon o televizních a rozhlasových poplatcích. Tak, že se místo koncesionářských poplatků budou tahle média platit ze státního rozpočtu. Jaký to bude mít na Český rozhlas a Českou televizi dopad? My se o tom bavíme s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Další téma, ve středu se bude ve sněmovně projednávat zásadní změna, tedy novela stavebního zákona, ke které se mimochodem sešly taky desítky pozměňovacích návrhů. A naším hostem bude Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Doufám, že jsem to řekl dobře. A s ním probereme, jestli novela urychlí výstavbu, anebo naopak. No a na závěr, fotbalový klub Paris Saint-Germain obhájil vítězství v Lize mistrů, což se předtím mimochodem podařilo jenom Realu Madrid. My mluvíme s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou, jak se ve francouzském hlavním městě chystají na ty bouřlivé oslavy, které ale už měly třeba svoji předehru v noci na dnešek.
0: Tak o tom jsme mluvili ve víkendovém radiožurnálu, budeme poslouchat hlavní zprávy, tak ty samozřejmě přesně ve 12 hodin a po nich ve 12.10 publicistika. Dnes tedy s moderátorem Tomášem Pavlíčkem. Naslyšenou.
1: To těší to.
2: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
2: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými e-maily. Z lidí se snaží vylákat bankovní údaje. Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek po zápase s Kosovem oznámí nominaci na mistrovství světa. Na nepojízdné auto pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna na 11. kilometru. A postupně se zatáhne a přidávají se bouřky, přehánky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů. Je neděle 31. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit před pár minutami. Týká se celé jihozápadní poloviny Česka od Šluknovského výběžku až po Jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr anebo kroupy.
4: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm, a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
4: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Dnes je Světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře až 18 000 lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
6: Denně vyfajčím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfajčím za den.
7: 31-letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
8: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
7: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: V loni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
7: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
10: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
11: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
12: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
11: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Titul v Lize mistrů oslaví už za 2 hodiny pod Eiffelovou věží fanoušci společně s fotbalisty pařížského klubu PSG. Ti ve finále porazili anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájili prvenství ve slavné soutěži. Po vítězství propukli v noci na dnešek ve Francii násilnosti. Policie kvůli výtržnostem zadržela přes 400 lidí.
14: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Ve Vlčnově na Slovácku začíná jízda králů. Tradiční zvyk je už 15 let zapsaný na seznamu UNESCO. Jezdci na koních v čele s letošním králem v Díčím kroji a s růží v ústech právě vyráží na 5-hodinovou cestu obcí. Na místě reportérka Blanka Kovandová.
15: Je to tak, že koně se teď vydali od domu krále. Letos je ta jízda opravdu zvláštní a zapíše se do dějin tím, že královskou korunu přivezme 10letý Marek Dacík od svého staršího bratra Františka, což se v historii této tradiční slovácké slavnosti stane vůbec poprvé. A pro rodinu Dacíkových je to minimálně 5. král už v rodině. A navíc Marek bude ve Vlčnově s tím písemně doloženým králem. Mezi lidmi jsem tady slyšela angličtinu, maďarštinu, slovenštinu a samozřejmě také češtinu. Král se svou družinou bude Vlčnovem jezdit až do 17. hodiny. Z Vlčnova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
16: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. Na Letné v 16 hodin přivítá Kosovo. Po utkání trenér Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát. Aktuální kádr musí zúžit o 3 hráče.
17: Cítím se blbě. Samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
16: Přípravný zápas Česko-Kosovo má výkop v 16 hodin. Ještě dnes večer reprezentace odletí do Spojených států amerických, kde ji ve čtvrtek čeká generálka v New Jersey proti Guatemale. Fotbalisté Slovácka budou hrát o udržení v Šancelize. V odvetě baráže se utkají s Artisem Brno. Na jeho stadionu vyhráli 4-1. Duel odstartuje už za necelou hodinu. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák hrají semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Bojují proti americkému páru Krab Beneš. Aktuální stav řekne reportér Krištof Kousal.
18: První set prohráli Češi 19-21, ale ve druhém deklasovali své soupeře 21-12. Hrají úžasný beach volejbal a teď se začíná tiebreak semifinále Ostrava Beach Cross. Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
16: Tenista Jakub Menšík nastoupí do osmifinále Roland Garros. O účast ve čtvrtfinále se utká s Rusem Rubliovem. Duel začne v Paříži v podvečerních hodinách. A hokejisté Finska a domácího Švýcarska se střetnou ve finále mistrovství světa. To začne v Curychu ve 20:20. Zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou v 15:30. Všechna zmíněná sportovní utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D1 u Modletic a nehoda ve sjezdu z Pražského okruhu u Slivence. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto na začátku připojovacího pruhu. Najíždí se tak přímo do dálnice, může se tak náhle vybočovat. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně ve sjezdu na Barrandov. Odtahují tam osobní auto po nehodě. Sjezd byl na kratší dobu neprůjezdný. Nyní už se podařilo obnovit provoz, musí se ale vybočovat do protisměru. A na silnici 56 mezi Frýdkem, Místkem a hranicemi se Slovenskem dejte pozor za Ostravicí. Odklízejí tam následky nehody osobního auta s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách pak naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, také dnes s Tomášem Pavlíčkem.
1: Proč už vláda nechce prosazovat nový mediální zákon, jen změnu financování veřejnoprávních médií? Pomůže chystaná novela stavebního zákona zlepšit dostupnost bydlení anebo naopak? A jak se Paříž chystá na oslavu obhajoby vítězství klubu PSG v Lize mistrů a kdo zavinil včerejší výtržnosti? V pondělí dala vláda ministrovi kultury Otu Klempířovi 3 týdny na dopracování nového mediálního zákona a včera oznámil premiér Andrej Babiš, že se kabinet normou už vůbec zabývat nebude. Důvodem jsou stovky připomínek, které k ní podala ministerstva a další instituce. K tomu, aby koalice převedla financování médií pod státní rozpočet, chce podle premiéra využít změny stávajícího zákona o financování veřejnoprávních médií. Naším hostem je mediální analytik Filip Rožánek. Dobrý den.
21: Dobré odpoledne.
1: Jak rozumět té změně názoru? Ještě předtím, než stačil ministr Klempíř zapracovat všechny ty podněty, které se k návrhu sešly. A o jak velkou změnu jde?
21: Podle mě vláda zakopla o vlastní nohy, protože ten zákon, který připravil ministr Klempíř, byl zkrátka příliš ambiciozní a tím pádem se k němu sešlo velmi mnoho připomínek, které by brzdily další projednávání této novely. Nicméně ani z těch slov, která řekl včera Andrej Babiš nebo která zazněla v průběhu týdne, není moc jasné, jak konkrétně bude to další projednávání vypadat. On sice říká, že použije ten stávající zákon, ale to by v praxi znamenalo, že se tedy musí novelizovat zákon o rozhlasových a televizních poplacích, který se pravděpodobně tedy zruší a místo něj se zavede nějaký nový model financování. Ale z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona, který by byl zaměřený jenom na financování. A pak je ještě druhá varianta, že zkrátka seškrtají 99% zákona, se kterým přišel Otto Klempíř a zůstane tam opravdu jenom to financování, tak aby mohli ten zákon posunout dál v legislativním procesu. Ale to je zatím jenom můj odhad, protože nic reálně od pana premiéra v tomhle směru nezaznělo.
1: No a kdyby se tedy ten zákon o televizních a rozhlasových poplatcích zrušil a napsal se nový zákon o financování médií veřejné služby, dá se to takhle jednoduše jenom změnit to financování bez provázanosti s dalšími mediálními normami?
21: To se zcela jistě nedá. Ostatně i v těch věcných připomínkách, které uplatňovalo ministerstvo financí k zákonu o to Klempíře, tak tam zaznívalo, že jednak je nereálné to změnit už od ledna 2027 a jednak tam právě ministerstvo upozorňovalo, že jsou tam vazby na další zákony. Nejenom ty mediální, ale třeba i zákon o účetnictví, nebo z hlediska toho, jak se vůbec konstruuje státní rozpočet. Takže myslím si, že zrovna tyhle připomínky ministerstva financí by měly být v každém případě zohledněné, ať už ten nový zákon bude konstruován jakkoliv. Co je ale důležité, tak třeba stále chybí hodnocení dopadů regulace k tomu zákonu, který předkládal Otto Klempíř, a v každém případě toto hodnocení by nemělo chybět ani u změny financování. Ať to bude jakkoliv napsané, to hodnocení regulace je u každého vládního návrhu povinné a zatím ho ministr Klempíř nepředložil, byť ho také, pokud si pamatuji, v uplynulých týdnech přislíbil, že ho již brzy zveřejní, ale zatím kde nic tu nic.
1: Takže dá se nebo nedá se předpokládat, že ty koncesionářské poplatky budou zrušeny se začátkem příštího roku, dá se to stihnout?
21: Já jsem skeptický k tomu, že by se to od ledna stihlo, protože už jenom když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo. Byť tedy nelze vyloučit, že pak třeba vládní koalice bude chtít posunout účinnost, dejme tomu na polovinu roku, na červenec, ale to jsou jenom odhady, uvidíme, jak reálně to v parlamentu bude probíhat. Ale za mě jsem skeptický k tomu, že by se to podařilo prosadit od ledna 27.
1: No v úterý ráno, tedy v úterý 9. června, se má sejít premiér s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řeší ty teď představené změny hlavní výhrady médií, vedení obou médií a jejich zaměstnanců, jak víme, združených v iniciativě veřejnoprávně.cz, kteří jsou ve stávkové pohotovosti?
21: Podle mě ne, protože jeden z těch hlavních požadavků zněl, že by měla být odborná pracovní skupina, kde experti se vyjádří k těm navrhovaným změnám, ale jak jsme slyšeli od pana premiéra ve sněmovně při interpelacích, komisi tvoří on, místopředseda sněmovny Patrik Nacher a zástupci koaličních partnerů, což ale je politická komise, politická pracovní skupina, politické rozhodování, nikoliv právě ta expertní zpětná vazba, která by pomohla ostatně předejít i řadě těch přešlapů, připomínek a problémů, které si vláda sama způsobila tou chystanou předlohou z pera o toho Klempíře. Já se domnívám, že zároveň tento přístup nereflektuje ani ty další požadavky, protože jeden z těch klíčových požadavků na zachování nezávislosti, tak v tuhle chvíli my nevíme, jak to bude vůbec v tom navrhovaném zákoně pojištěné, jaké zábrany a jaké protiváhy v tom zákoně budou, aby právě politici nemohli financování médií veřejné služby ovlivňovat a konec konců ani nevíme, s jakou částkou tam bude vláda operovat, protože ani to nechtěl premiér Andrej Babiš v tom včerejším vyjádření specifikovat.
1: Ono to zaznělo už mnohokrát, ale proč je vlastně pro média veřejné služby důležitá nezávislost na státním rozpočtu?
21: Protože média veřejné služby například na rozdíl od policie, soudů nebo jiných institucí placených ze státního rozpočtu jsou informační média. A jsou to média, která každý den reflektují práci vlády, mají vládu kontrolovat ve jménu občanů, protože občané prostřednictvím médií volají politiky k odpovědnosti. Takže je o to důležitější, aby se nestala z národních médií, z celostátně dostupných médií, jakási vládní vlnka, vládní vysílačka, tak jak jsme to v minulosti viděli v Maďarsku, v Polsku a v dalších zemích, kde se ten proces státního financování stal nástrojem na ovlivňování vysílání.
1: A kdyby se veřejnoprávní média financovala z rozpočtu, tedy z daní, bylo by to pro daňového poplatníka levnější než je těch současných 205 korun měsíčně?
21: Záleželo by na tom, jak by to celé bylo konstruované, ale zatím to vypadá, že by to reálně levnější nebylo, protože by stouply náklady na obsluhu státního dluhu a tato částka by byla reálně vyšší, než jaká je za výběr poplatků v současnosti prostřednictvím České pošty. Takže to je zase ten dozvuk nebo důsledek toho, že neproběhla žádná expertní kalkulace a konzultace, ale že jsou to politicky tlačená rozhodnutí.
1: No ten mediální zákon tedy padá pod stůl v té své původní podobě, ale ve sněmovně je pořád načtený návrh místopředsedy sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera, který má osvobodit od placení poplatku třeba seniory nad 75 let nebo firmy nad 50 pracovníků. Nakolik může být s tím novým záměrem v kolizi?
21: On může běžet souběžně tou parlamentní procedurou, byť má tedy také poměrně zásadní vady, protože třeba ta kalkulace v důvodové zprávě, o kolik by média veřejné služby měla v důsledku těchto změn přijít, je nekompletní. Ona se týká jen výpočtu těch seniorů nad 75 let, ale nejsou tam třeba kalkulovány dopady osvobození těch firm do 50 zaměstnanců nebo zdravotně postižených a tak dále a tak dále. Tedy v samotné věcné stránce nemusí být v kolizi, dokonce bych neváhal podezřívat vládu z toho, že by mohla chtít prosadit seškrtání poplatků, aby pak mohla vyčlenit ze státního rozpočtu o to nižší částku, než je v současnosti. I tohle je jedna z variant, kterou nelze vylučovat. Nicméně jsem skeptický k tomu, že by se to nakonec podařilo prosadit. Podle mě nás čeká poměrně divoký podzim s blokováním sněmovny a rozsáhlými obstrukcemi.
1: Míní mediální analytik Filip Rožánek. Děkuji, naslyšenou.
21: Děkuji, naslyšenou.
1: Více než 100 pozměňovacích návrhů se sešlo k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona. Ten se projednává na této schůzi sněmovny, pokračovat se bude ve středu. Novela je výbušné téma. Podle koalice má především urychlit stavební řízení a zavést kromě jiného státní stavební správu. Úředníci z obecních úřadů by měli přejít pod stát. Opozice ji přezdívá Lex Developer a kritizuje, že jde o poslanecký návrh a tak neproběhlo připomínkové řízení a nemohli se k němu vyjádřit odborné svazy. Neexistuje analýza dopadů. Jedním z odborných svazů je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a její předseda Robert Špalek je teď ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Kdybyste se mohli k té novele oficiálně vyjádřit, jaké by bylo vaše stanovisko?
3: No tak předně my i naši kolegové architekti jsme od začátku vyslovovali zklamání nad tím, že ten zákon byl projednáván poslaneckou iniciativou a ne v standardním připomínkovém řízení, což zadělalo na řadu problémů. A kdybych měl říci něco o jednoduchosti toho zákona, tak kdybych udělal takový velice krátký exkurs do minulosti. Měli jsme tu zákon čísla 50 z roku 76, ten měl 145 paragrafů. Starý stavební zákon z roku 2006, ten měl 198 paragrafů. No a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů a k tomu měl 55 tisíc a něco slov. Ta poslední novela má těch paragrafů stejně, ale těch slov už je 189 tisíc. Takže
1: to znamená, co z toho vyplývá, že chcete říct, že prostě ty normy jsou stále složitější a složitější a je náročnější se v nich vyznat?
3: Ten zákon je čím dál tím složitější. Ten je čím dál složitější a musím říct, že se v tom ne každý už je schopný vyznat a myslím si, že ani odborná veřejnost úplně není z toho nadšená.
1: Dobře, ale máte obzvláštní výhrady vůči některým těm pasážím toho zákona?
3: My jsme dávali dohromady naše výhrady hned po tom, co byla předložena ta 13. novela. Dali jsme dohromady 12 zásadních připomínek a 4 obecné návrhy. Mohu říct, že z těchto 16 bodů byl kompletně vypořádán dle našeho názoru jeden a jeden částečně. Takže z toho vyplývá, že příliš spokojení nejsme. My jsme na to téma udělali i společné memorandum s kolegy architekty, kde naprostá většina těch bodů byla vznesena našimi oběma odbornými komorami.
1: A co konkrétně nebylo vypořádáno a považujete to za zásadní?
3: Tak je to zejména otázka ekonomické přiměřenosti. Ta ekonomická přiměřenost nám tady prostupuje zákonem jako červená niť a v poslední době se tam objevilo i to, že je třeba, že není relativizace mechanické odolnosti a stability z důvodu ekonomické přiměřenosti, což je ku příkladu vedle třeba hluku, vibrací nebo oslunění, parkování, další bod, který relativizuje předpisovou úroveň. A to se nám určitě nelíbí, stejně tak jako vylučování potřebných předpisů, čemi jsou normami.
1: A k čemu to může vést, že to tam je nastaveno jinak, než vy si myslíte, že by bylo dobré?
3: Myslíme si, že to povede k takové neprůhlednosti a k tomu, že tento zákon bude dále v brzké budoucnosti znovu novelizován, protože tak, jak je to předkládáno, ty obrovské stovy papírů, které jsou, ta poslední novela měla přes 1000 stran a na to vypořádání je velmi krátká doba, takže mnozí, myslím si, že ani zákonodárci nejsou schopni to přečíst a spousta těch věcí, které zůstaly nevypořádány, nám se budou tlačit dopředu do budoucnosti a bude se s nimi něco muset dělat v brzké budoucnosti. Takže ten zákon, tak jako to bylo už v tom roce předchozím, kdy se předložila ta novela nového celního zákona, tak ztrácí ten potenciál, který měl, kdyby se připravil pořádně.
1: No, ale vládní koalice zdůvodňuje nutnost toho zákona tím, že je potřeba urychlit povolování staveb. Ten zásadní záměr vy podporujete? Myslíte si, že je to nutné a že třeba ta novela k tomu může aspoň částečně přispět?
3: No, my si myslíme, že povolování staveb jako takové, říkáme to od samého začátku, a na rozdíl od státu jsme si udělali svoje ankety, ze kterých vyplynulo, že samotné stavební řízení, teďka nemluvím o územním plánování, ale samotné stavební řízení, tam příliš velký problém není. V případě, že nedochází k odvoláním nebo k studiím vlivu na životní prostředí, tak ten proces je relativně krátký a naprostá většina těch stavebních řízení je vypořádána do půl roku nebo do roku.
1: A přitom, promiňte, ale premiér Andrej Babiš uvádí, že v Česku někdy trvá povolování až 10 let?
3: No tady se míchají dohromady hrušky a jabka, protože těch 10 let to jsou věci, kdy zaprvé teda může jít o odvolání a dlouhodobé takový ten ping-pong mezi odvoláními, mezi jednotlivými úřady, sousedy a tak dále. Ale zejména se jedná o velmi nepružný systém územního plánování. Viděli jsme v současné době, kdy byl povolen metropolitní plán v Praze a to trvalo, jenom ten metropolitní plán schválení trvalo, teďka nevím, jestli 12 let nebo jak to bylo dlouho.
1: Tak tolik Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
3: Děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.
1: Už za necelé 2 hodiny odstartují pod pařížskou Eiffelovou věží oslavy titulu ve fotbalové lize mistrů. Klub Paris Saint-Germain ve finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájil prvenství ve slavné soutěži. Vítězství PSG spustilo ve francouzských ulicích bujaré oslavy, ale taky výtržnosti a nepokoje. Ve spojení jsme už s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
4: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Tak francouzská vláda ještě oproti minulému roku navýšila počty policistů v Paříži a na předměstí, a zatímco loni jich na bezpečnost dohlíželo 5400, tak letos to bylo 8000. Dá se říct, že ani tyto počty nezabránily nepokojům?
4: Já myslím, že se to dá tak říct, protože ty scény, které jsem viděl v noci vlastně před pár hodinami na bulváru Champs-Élysées, se dost podobaly tomu, co jsem tam viděl při oslavách už loni, i když je vlastně ten vstup na bulvár kontrolovaný, to znamená, že policisté šacují lidi, nahlížejí do batohů, tak se vždy lidem podaří pronést pyrotechniku, rachejtle, petardy, dělobuchy a to všechno pak používají právě proti policistům.
1: Jako samozřejmě, kdybychom to neznali my.
4: Ano, je to vlastně... Opakuje se to, ale zase v jiných scénách, ne tedy na stadionu, ale na bulváru Champs-Élysées, takže ty zásahové oddíly pak samozřejmě používaly slzný plyn, obušky, vždycky to bylo v takových intervalech, že zase naházeli něco právě fanoušci na policisty a pak policisté vyklízeli ten bulvár Champs-Élysées, nakonec použili velké množství slzného plynu, bylo to velmi nepříjemné, samozřejmě v takových případech tečou oči, lidé začínají kašlat. Loni jsem tam viděl scény, kdy si lidé vymývali oči v kašnách. Viděl jsem tam zase rozbité předzahrádky restaurací. To se všechno opakovalo. Možná zajímavé je, že na tom bulváru Champs-Élysées byli vidět hlavně mladí lidé, takovej, bych řekl, kluci dokonce, bych řekl, ale stejně tak i lidé, kteří chtěli jednoduše slavit, ale taky radikálové výtržníci, kteří neměli ani třeba dresy. Neříkám, že každý musí mít dresy, aby mohl slavit, ale bylo vidět, že tam přišli prostě lidé, kteří neměli chuť slavit, ale spíš skutečně chtěli ničit.
1: No a jaká je bilance teď těch nočních oslav a výtržností, kolik lidí policie zadržela, jaké jsou škody?
4: My teď máme aktuální údaje, protože před chviličkou vystoupil ministr vnitra Laurent Nunez, který řekl, že celkem tady po celé Francii bylo 780 zadržených, což je o 30% víc než loni. To taky dokládá to, že vlastně ani ty vyšší počty policistů nasazených v Paříži, jak jsme říkali 8 tisíc v Paříži, po celé Francii 22 tisíc, takže nezabránili těm nepokojům. Taky už vlastně ty nepokoje nebo ty střety, ty oslavy mají první oběti, je to 24 letý, patrně tedy muž, který na pařížském okruhu se vlastně dostal do střetu s motocyklistou a tak to je ta první oběť a pak ještě druhý muž, 17-letý, ten je v komatu po potyčce s nožem, tak je několik zraněných policistů po celé Francii. Víme, máme informace o rabování ve zhruba 15 městech, ve městech Po a Orléans byly poničené veřejné budovy, takže ta bilance, ty škody jsou poměrně rozsáhlé, tedy jak na majetku, tak i můžeme vlastně už teď říct na životech.
1: No i zmíněný ministr vnitra označil násilnosti za naprosto nepřijatelné, ale mají politici nějaký recept, jak příště zabránit podobným střetům?
4: Tak po té noci se ozývají různé názory politiků, třeba starostka 8. pařížského obvodu, což je ten obvod, kde je právě pařížský bulvár Champs-Élysées, kde byly ty největší oslavy a taky výtržnosti. Catherine Lecuyerová, tak ta požaduje zrušení všech shromáždění na bulváru Champs-Élysées pro podobné příležitosti. Prodlení už vlastně stát nekontroluje ty nepokoje, jen je trpí. Poukazovala na to, co jsem říkal, že tam nechodí zdaleka jen fanoušci, ale skutečně výtržníci, radikálové, kteří chtějí ničit. Podobně se na sociálních sítích ozval vyzvala i bývalá ministryně Ségolène Royalová, která na sociální síti X napsala, že nerozumí pro tomu, proč vlastně tento bulvár už nebyl dřív zavřený, a šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová na sítě zase napsala, že vlastně jedině ve Francii se lidé musí vlastně zavírat při podobných oslavách, aby se vyhli násilí. Ona je pro větší nasazení policistů, větší autoritu, tvrdší zákroky, podobně třeba jako Jordan Bardella ze stejné partaje.
1: Tak to byl náš zpravodaj v Paříži, Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
1: A z polední publicistiky už zbývají jenom vteřiny a my je využijeme k rozloučení. Děkujeme, že jste si na nás našli čas. Tomáš Pavlíček přeje za celý tým klidné odpoledne. S kaleidoskopem témat se vám přihlásíme zase zítra popolední. Naslyšenou.
5: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A studuje se zprávami Kateřina Sousirisová.
2: Do Česka dorazily silné bouřky, první se už objevily na Karlovarsku a taky na jihu Čech. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště, padat můžou i kroupy. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Silný vítr by mohl polámat větve anebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Ve speciální nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Pokud bude mít pacient pozitivní testy, půjde o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii. Nemoc se rozšířila na východě Konga v polovině května. Z Olomouce do Prahy vyrazil ráno protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci, nespokojení se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Při cestě navštíví skoro 20 měst. V jejich kulturních centrech uspořádají třeba debaty anebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá. Studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu.
6: Sport.
16: Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. V semifinále porazili americkou dvojici Krep Beneš po obratu 19-21, 21-12 a v tiebreaku rozhodli 15-13. O zlato si Češi zahrají zhruba od 16 hodin proti vítězům druhého semifinále, ve kterém se střetnou Katařané Yunus a Tyžan se švédskou dvojicí Oman Helvik. Finále odvysílá Radiožurnál Sport.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D8 u Odoleny Vody a překážka na D1 u Oder. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku, zatím se projíždí plynule. Na D1 z Ostravy směrem do Přerova zbystřete za sjezdem na Nový Jičín. Na 324. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. D1 ještě jednou, tentokrát z Přerova směrem do Ostravy, spozorněte za sjezdem na Olomouc. Na 290. kilometru stojí nepojízdné osobní auto také v odstavném pruhu. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za Benešovem. Před mračí se zastavuje zdržení asi 10 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most opatrně za sjezdem na Strašnice. V pravém pruhu se srazila dvě osobní auta a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat.

Na Zlínském filmovém festivalu jsme byli i s naším dnešním dopoledním hostem. Za chvilku si ve víkendovém radiožurnálu řekneme, jaké je to komentovat film pro nevidomé. I takovou zkušenost má totiž náš reportér na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Animovaný snímek, který ve Zlíně měl světovou premiéru, viděla i pětice nevidomých.

0: Nově osídlená planeta, kterou si koupil miliardář a kromě lidí si podmaní i zvířata. Do takového světa diváky bere nový československo-chorvatský animovaný snímek Tajemství křišťálové planety. Premiéru měl na Zlínském filmovém festivalu, do kinosálu přišli i nevidomí diváci, kterým živý audiokomentář do sluchátek zprostředkoval náš reportér Tomáš Maleček.
1: Vítejte na křišťálové planetě.
2: Sledujeme jakousi zničenou planetu, je šedivá, z mnoha míst stoupá dým a nad zemí se vznáší tmavá oblaka. Hned první minuty je nutné takto zprostředkovat nevidomým, neboť žádná z postav zatím nemluví a vše je vyjádřeno vizuálně. Na projekci dorazila i pětice nevidomých, včetně Katky Orságové.
3: Je to past!
2: Jak vám ten audiokomentář pomůže v tom zprostředkování těch věmů?
4: My vám za něj moc děkujeme. Dalo nám to hodně. Dokázal se člověk tak nějak jako vcítit do té atmosféry a proniknout.
2: V čem vám to pomohlo?
5: Pomohlo mi určitě, protože tam byla spousta pasáží, kdy jsme vlastně slyšeli pouze zvuk a nevěděli jsme, co ty postavičky dělají.
2: Film, jehož hlavní postavou je jistý pan Mordokan, oligarch, který zároveň znovu kandiduje ve volbách, má kromě morálního i silné ekologické poselství. Jeho režisér Arsen Anton Ostojič na filmu pracoval 30 let.
6: Máme hned několik poselství ve filmu. To první se týká hlavní postavy, dívky Ray. Aby si všichni uvědomili, že když mají nějaký problém, tak nic nemají vzdávat, ale problém překonat. Zároveň chceme říct, že musíme chránit naši planetu, náš svět a možná i nějaké budoucí světy. Musíme mít porozumění mezi druhy, respektovat nejen člověka, ale i zvířata. A z filmu by si měli diváci odnést i to, že negativní postavy, ti, kteří vypadají jako zlí, mají šanci se napravit a uplatnit se ve společnosti.
2: Zlínský filmový festival nepřináší pouze filmové premiéry, ale upozorňuje i na významná výročí, například 100 let od narození Miloše Macourka. To připomněli projekcí legendární Dívky na koštěti samotná Saxána Petra Černocká a herec Jan Kraus.
7: Ten pohled na humor jako takovej jsme měli samozřejmě velmi blízký, akorát, že on byl ten velký tvůrce, ale i na tu interpretaci.
2: Zlínský festival potrvá až do středy. Dnes nabídne například setkání s irským hercem Aidanem Gillenem. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Teď tu něco mám pro fotbalové fandy. Fotbaloví reprezentanti se připravují na start mistrovství světa. Před odletem do dějiště turnaje je v odpoledním přípravném utkání čeká Kosovo a hned po něm bude trenér Koubek muset ukázat na tři hráče, kteří se na šampionát nedostanou. Tak jak se před tím důležitým rozhodnutím cítí, to vám řekne v našem vysílání sám.

0: Těžké rozhodnutí má před sebou trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Národní tým připravuje na mistrovství světa, to začne za 11 dní už. No a teď před odletem do dějiště šampionátu čeká reprezentace je proti Kosovu přípravné utkání. A hned po něm bude muset Koubek říct třem hráčům, že s nimi na závěrečném turnaji nepočítá a do Ameriky neodcestují.
1: Cítím se blbě. Samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto.
2: Realizační tým má vytipované hráče, kterých se to týká. Trenér s nimi mluvil a seznámil je s tím, že jsou podle Koubkových slov v závěrečném výběrovém řízení. Rozhoduje vše, člověk musí mít určitý odhad, nastínil Koubek.
1: Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužij, ale jak říkám, patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
2: Ví Koubek, proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace na závěrečný turnaj. Tam se Češi kvalifikovali po dlouhých 20 letech. A nováčci, tedy Kabongo, Sojka a Sochůrek, tak ti do utkání zasáhnou všichni. I když jde s Kosovem o přípravu na mistrovství světa, zápas bere trenér národního týmu se vší vážností. Vždyť na Letné se očekává návštěva okolo 12 000 diváků.
1: Je to zápas mezistátní, tady nepřichází úvahu, abychom pojeli jako nějaký tréninkový utkání, na to budu apelovat, odehrát maximálním módu, maximální úsilí, že jo, se s tou sestavou, která bude, může tam být trošku neskušenější, ale určitě tam bude velká motivace celého mužstva to utkání zvládnout a předvést své individuální výkony. A není to něco, co bychom mohli podcenit mezi státní utkání, který vstupuje do historie a takhle to musíme přistoupit.
3: Jo, jak říkal trenér, velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech. A jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
2: Doplnil trenéra Koubka kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Z Letné Mikuláš Jáša, Radio Žurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. Další zprávy a s nimi Kateřina Cousedisová.
1: Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezónu než loni. Na Šumavě evidují zvýšený zájem už v červnu. Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara. Po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák jsou ve finále turnaje v Ostravě. Na nehodu pozor, na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy Uzdib. A postupně se zatáhne, přidávají se přeháňky, bouřky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují například na Šumavě.
3: No tak teď vymetám smetí.
4: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
5: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
6: Sezónní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
7: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
8: Ale i červen nás letos překvapil. Mám skoro plno.
7: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
9: Mezitím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
7: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Maďarský prezident Tamáš Šojok zatím zůstává v úřadu. Premiér Petr Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
10: Prezident Šojok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šojok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
11: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
12: Sport. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále turnaje Ostrava Beach Pro. Do boje o zlato prošli díky výhře 2-1 na sety nad americkým párem Krep Beneš. O titul si Perušič se Sedlákem zahrají po 16. hodině proti vítězům souboje Katařanu Šerifa s Ahmedem proti Švédům Ománovi s Helvigem. Finále nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Fotbalovou reprezentaci čeká v přípravě na mistrovství světa. Duel s Kosovem začne na Letné v 16 hodin. Po něm trenerský štáb oznámí finální nominaci na turnaj a tým se následně ještě dnes vydá do dějiště světového šampionátu. A fotbalisté Slovácka hostí v odvetě baráže o šance ligu Artis Brno. Úvodní duel vyhrál klub z Uherského Hradiště 4-1. Stav a čas odvety zná David Nekvinda.
13: Třetí minuta zápasu Slovácko Artis Brno 0-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D8 Uzdib a překážka na D1 u Lipníka. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpozorněte před sjezdem na Zdiby. Na půltém kilometru zasahují u nehody osobního auta. To skončilo mimo komunikaci, vybočuje se do levého pruhu. Na D1 z Brna směrem do Ostravy zbystřete za sjezdem na Olomouc. Na 290. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu, na místě je také šipka silničářů. Na D6 v okolí Karlových Varů je momentálně silnější déšť, voda se drží na vozovce, to samé platí pro dálnici D5 v okolí 50. kilometru. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most opatrně za sjezdem na Strašnice. Tam se zastavíte, následná kolona pokračuje až k čerpací stanici Shell, tam vyšetřují nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně už se přidávají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Zkuste hádat, o čem další minuty ve vysílání víkendového radiožurnálu budeme mluvit. Zdravím vás, dobrý den. Její původ, malá napověda, její původ zůstává nejasný, existuje staletí a už je 15 let na seznamu UNESCO. Ano, řeč je a taky bude o jízdě králů. Ta letošní ve Vlčnově na Slovácku začala přibližně před hodinou a my právě už za chvíli se na ní podíváme spolu s naší reportérkou.
2: Víkendový radiožurnál
15: a Patricie Strouhalová.

0: Ve Vlčnově u Uherského Brodu přibližně před hodinou začala tradiční jízda králů, no ale letos už je to 15 let, co tenhle zvyk je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jízdu družiny na koních v čele s králem v dívčím kroji a s růží v ústech sleduje naše reportérka Blanka Kovandová, která teď už je s námi i ve vysílání víkendového radiožurnálu. Kolik jezdců tvoří tu družinu? Blanko, dobrý den.
1: Dobrý den, Patricie. Tak družinu tvoří 11 legrutů a král. Ti legruti to jsou chlapci, kteří letos dovršili 18 let, jedou na krásně zdobených koních papírovými růžemi a samozřejmě král má dva pobočníky, kteří mají také ženský kroj na sobě, aby zmátli případného nepřítele. A ta atmosféra je tady úžasná. V davu těch lidí, kteří jízdu králu sledují, jsem slyšela maďarštinu, polštinu, slovenštinu, angličtinu. Viděla jsem tady asijské návštěvníky, takže je to tady opravdu jako pestrá společnost.
0: No ale kdo je vlastně letošním králem?
1: Tak letošní král se, myslím, zapíše do těch dějin opravdu trošku silnějším písmem než ostatní králové, protože je to 10letý Marek Dacík. A vůbec poprvé se stalo, že to králování převzal od svého o rok staršího bratra, který byl králem loni. A navíc před 30 lety byl králem jejich tatínek a dokonce mají v rodinných análech napsaného i prapradědečka a pradědečka jako krále. A prý je Marek navíc ve Vlčnově s tím písemně doloženým králem.
0: No pane jo, když jste zmínila ty legruty, tak ti krále tedy chrání a taky ho doprovází a jsou známí svým vyvoláváním, na které má reagovat a reaguje docela často publikum. Tak slyšela jste už něco zajímavého?
1: Samozřejmě, slyšela jsem tady toho spoustu. Některé ty vyvolávačky nejsou úplně publikovatelné v rozhlase, ale třeba když chlapci zahlédli mě, protože mám firemní rozhlasové tričko, tak říkali tady něco jako, že můj koníček pozná po hlasu, že tady je paní z Českého rozhlasu. A jakmile vás vyvolají, tak vy musíte přispět, protože chlapci mají na botách takové pokladničky a vy prostě musíte zaplatit peníz, protože se to samozřejmě sluší a patří, ale hlavně vyvolávají takové to klasické matičko na krála, matičko, ale taky třeba přes cestu běžela veška, že tady tomu pánovi se leskne pleška a i takový pán bez vlasů musí přispět.
0: Kde všude tady ten zvyk se daří udržet živý?
1: Tak Vlčnov, tak ten je unikátní tím, že tady se jízda králů koná každoročně. V Kunovicích, což je nedaleko, se koná jednou za dva roky, ta byla před týdnem, a ještě se jezdí jízda králů v Hluku, tam se pořádá jednou za tři roky a sem tam se jezdí také ve Skoronicích, ale to už je Jihomoravský kraj, to už není náš rajon.
0: Tak zdravíme do Vlčnova u Uherského Brodu nejenom naší reportérku Blanku Kovandovou, ale také letošního krále 10letého Marka Dacíka. Tak díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Lana Del Rey ve vysílání víkendového radiožurnálu ve čtvrt na dvě odpoledne. Za chvíli si řekneme, jak to vypadá v zemi, kde kouří přes 60% dospělých mužů a které státy světa jsou k užívání tabáku nejvstřícnější. Jak si třeba stojí Evropa v porovnání s ostatními kouty světa? Podíváme se na to za chvíli, protože právě dnes je Světový den bez tabáku. Zůstaňte s námi.

0: Odhalení pravé tváře závislosti na nikotinu a tabáku, tak to je heslo letošního Světového dne bez tabáku. Od roku 1988 je poslední květen dnem, kdy se připomíná právě škodlivost tabáku, a to nejenom v podobě cigaret. Je to také téma pro příští minuty vysílání víkendového radiožurnálu a pro Dominika Tesára z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Na co se tedy letos kampaň vedená Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje?
1: Zejména na zvýšení povědomosti o tom, jak tabákový průmysl mění strategie a inovuje své postupy ve snaze oslovit nové konzumenty, ať už jsou to nové látky jako syntetický nikotin a nikotinové soli, nebo nové způsoby konzumace jako e-cigarety, různé příchutě a podobně. To všechno jsou podle WHO způsoby, jak se tabákové firmy snaží zatraktivnit své výrobky, obcházet regulace a vytvářet si nové závislé na nikotinu, zejména mezi mladými. Výsledkem podle dat WHO je, že asi 40 milionů dětí mezi 13 a 15 lety konzumuje nějakou formu tabáku, což je přibližně každý desátý.
0: Mm-hmm. No, Velká Británie letos cíleně zakázala třeba prodej veškerých tabákových výrobků lidem narozeným v roce 2009 a později. Tak dělají něco podobného i některé jiné další země?
1: Zcela výjimečně. Malé divy podobný zákaz zavedly loni v listopadu a takzvaný generační zákaz schválil prvně Nový Zéland, ale než ten zákaz vstoupil v platnost, zrušili ho.
0: Tak konzumace tabáku, kde vlastně ve světě je vůbec jako nejvíc rozšířená?
1: Statistiky vede Tichomořské Nauru a východní Timor, kde kouří skoro polovina dospělých. Vysoko je taky Myanmar, Libanon nebo Indonésie. Tam kouří až 2/3 dospělých mužů, ale jen 2% žen. Kolega Jiří Kordík Indonésii nedávno navštívil a kouření je tam prý opravdu všudy přítomné.
2: Třeba pro Středoevropana, který do té oblasti přijede, tak je to velký šok, protože uvidí, že kouřit se dá skutečně všude. Je to vidět od kancelářských místností, kde kouří manažeři při různých jednáních, kouří se taky v luxusních restauracích a ty cigarety v rukou můžete vidět i samozřejmě v rukou řidičů takových vozítek Bečak, což jsou takové tuktuky za pár korun.
1: K tomu se pak přidává všudy přítomná reklama na tabákové výrobky, které jsou v Indonésii široce dostupné a velmi levné.
0: No a kde je nejzazší zapálit si v Evropě?
1: Na Balkáně, v Bulharsku, Srbsku nebo Severní Makedonii tabák užívá asi 40% dospělých. Kolega Pavel Novák jel minulý týden do Srbska a tady jsou jeho postřehy.
3: V Srbsku, tam se vlastně mohlo kouřit nebo může kouřit kdekoliv. Viděl jsem to třeba i na zastávkách hromadné dopravy, samozřejmě v restauracích, v kavárnách. A co bylo zvláštní, když jsem tam byl na demonstraci, takže si hodně lidí zapálilo i přímo na té demonstraci, kde jsme ale byli docela natěsnaní vedle sebe a vůbec jim nevadilo, že v těsné blízkosti jejich jsou třeba lidé, kterým by ten kouř mohl vadit.
1: Ono se to možná nezdá, ale Evropa užívá tabák daleko víc než třeba Afrika nebo i Severní a Jižní Amerika.
0: Tak děkujeme, Dominik Tesár ve vysílání naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: O škodlivosti a pravé tváři závislosti na nikotinu, na tabáku. Světový den bez tabáku i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Velmi opatrně teď na dálnici D55, pokud jedete z Přerova do Veselí nad Moravou, zbystřete za exitem 32 Otrokovice. Před chvílí tam bylo zaznamenáno auto jedoucí proti správnému směru jízdy, konkrétně kolem kilometru 34. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál, 13 hodin a 30 minut. Posloucháte zprávy, má je pro vás Kateřina Sousedisová.
2: Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítali třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat nejspíš v polovině června. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil jí dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty. Těžko oděnci použili obušky a slzný plyn. Nejvíce zatčených bylo v Paříži. Policie tam zadržela přes 400 lidí. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovou věží. Začnou za půl hodiny. Sport. Fotbalisté Slovácka se můžou zachránit v Šancelize. Po úvodní výhře 4-1 na hřišti Artisu Brno přivítali svého soupeře v Uherském Hradišti. Odvetu baráže sleduje David Nekvinda.
3: 31. minuta utkání, Slovácko vede nad Artisem Brno 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice. Připsali si tak premiérový triumf v seriálu kariéře.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 u Zdib a také na D5 u Mýta. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Zdiby. Na 0,5 kilometru řeší nehodu osobního auta, to skončilo mimo vozovku, vybočuje se tam do levého pruhu. Na D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na 47,5 kilometru havarovalo osobní auto. V místě prší je mokrá vozovka, zatím se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy opatrně za Benešovem. Za druhým kruhovým objezdem se zastavuje. Následná kolona pokračuje před Mráč, tam řeší nehodu, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně už se přidávají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den. No, soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa Mexiko a Korea v přípravě vyhráli. Letos Mexičané vlastně ještě neprohráli. No a ten zápas s českým týmem, tak tam bude 25. června. Už se těšíte?
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu. Každý

Čínasky a každý ráno ve vysílání víkendového radiožurnálu prakticky přesně za měsíc začínají školákům letní prázdniny. No a tak naši reportéři se proto pro vás rozhodli zjistit, jaký je aktuálně zájem o letní dovolené na českých horách. Tak za chvíli, když budete s námi, uslyšíte, jak to konkrétně vypadá v Jeseníku.

0: Jestli přemýšlíte o dovolené v Jeseníkách, tak pozor, protože lidé už si začínají rezervovat s větším předstihem, zájem mají taky o delší pobyty. Tak na tom všem se shodují tamní hoteliéři, které právě oslovila naše reportérka, no a zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit taky víc turistů ze zahraničí. Největší vytížení hoteliéři v Jeseníkách očekávají až na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva,
2: říká ředitelka hotelu Valdez Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
5: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D5 u Berouna. Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Křivoklát. Na 17,5 kilometru nám hlásíte křeslo mezi pravým a odstavným pruhem. Opakuji, D5 z Prahy do Plzně, 17,5 kilometr, křeslo v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Buty a 13:50 a víkendový radiožurnál. Zase budeme chvilku mluvit o sportu, protože už zhruba za hodinu budeme znát všechny účastníky fotbalové šance ligy pro příští sezónu. O tom posledním se teď rozhoduje v odvetném utkání baráže mezi prvoligovým Slováckem a Artisem Brno z druhé nejvyšší soutěže. V prvním zápase tým z Uherského Hradiště zvítězil 4-1 a dnes hraje doma. Na stadionu je i reportér David Nekvinda. Dobrý den.
1: Hezký den, v Uherském Hradišti je, troufnu si říct, rozhodnuto o tom, že Slovácko se udrží v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu, protože po prvním poločase vede nad Artisem Brno 3-0, znamená to tedy, že v součtu vede Slovácko nad brněnským týmem 7-1 v součtu těch obou zápasů, no a tak by Artis musel dát 6 gólů v příštím poločase a žádný nedostat, aby si vynutil aspoň prodloužení. První gól dalo Slovácko v 15. minutě, to se trefil Kostarinov, hned potom vystřídal domácí trenér z Kuhraví Vlastimila Daníčka, tedy dlouholetého hráče Slovácka, který oznámil, že po tomto utkání ukončí kariéru, takže si vychutnal dlouhý potlesk tribun, pozdravil se s hráči obou týmů a ukončil svou kariéru. No a už bez Daníčka pak Slovácko přidávalo další góly. Ve 21. minutě se trefil Trávník, ve 30. Suchan. Ve všech případech všechny ty tři góly byly po pěkných kombinacích zakončené nedaleko penaltového puntíku. V závěru ještě Slovácko se chystalo na pokutový kop, ale ten nakonec odvolal video rozhodčí s tím, že faul byl těsně před pokutovým územím, takže z pohledu Slovácka po suverénním výkonu v prvním poločase nakonec v uvozovkách jenom 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Všichni o ní mluví s obdivem a někdo jí zabije. Kdo? A proč?
2: Svoji excentrickou sestru dost nesnášela.
3: Byla dokonalá profesionálka.
1: Vaše sestra už nežije.
4: Jedna ledovec, druhá jako žhavá láva.
5: Pořád na ní musí myslet.
6: Životní pojistka na milion.
1: Něco mi tady nesedí.
7: Detektivní film Případ dvou sester.
1: Čekám na vaši odpověď.
7: Dnes večer na ČT1.
8: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Radiožurnál 14 hodin. Aktuální zprávy a Kateřina Cousidisová.
10: Česko odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. V Paříži se otevírá fanzóna pro oslavy titulu PSG. Tenistka Siňaková prošla s Američankou Tausendovou do čtvrtfinále čtyř hry Roland Garros. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně na kilometru 47,5. A postupně se zatáhne, přidávají se přehánky, bouřky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
10: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. U pařížské Eiffelovy věže se právě v těchto chvílích otevírá fanzóna. Fanoušci tam oslaví titul v Lize mistrů. Ten včera vybojovali fotbalisté PSG, kteří ve finále porazili anglický Arsenal. Přímo na místě je i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
12: Tady před fanzónou pod Eiffelovou věží čekají tisícovky, ne-li desítky tisíc lidí, mnoho z nich mají modré dresy klubu PSG. Taky vidím, že skandují. Před chviličkou zpívali francouzskou hymnu. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées, tady vidím i rodiny s dětmi. Na cestě jsem ale viděl ty následky včerejších nepokojů, zapálené popelnice, zapálené stanice sdílených kol. Proto některé asociace vyzývaly ke zrušení těchto oslav tady pod Eiffelovou věží. Policisté po celé Francii zadrželi skoro 800 lidí, nicméně ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil konání těchto oslav s fotbalisté PSG, by se měli dorazit kolem 16. hodiny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie a nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou a nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky Krajského úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
13: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
14: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková prošla s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. Česko-americký pár porazil ukrajinsko-japonskou dvojici Kičenoková-Ninomiová 2-0 na sety. Do čtvrtfinále mužské čtyřhry prošel Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem po výhře 2-1 na sety nad českou dvojicí Pavlásek Rykl. Dnes v podvečer čeká posledního českého zástupce ve dvouhře Jakuba Menšíka v osmifinále Rus Rubljov. Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno hrají odvetu baráže o šance ligu. Úvodní utkání vyhrál 4-1 tým z Uherského Hradiště. Stav a čas odvety ví David Nekvinda.
15: Za okamžik začne druhý poločas. Slovácko před ním doma vede nad Artisem Brno 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
14: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si o titul na ostravském turnaji zahrají v 16 hodin proti Švédům Omanovi s Helvigem, kteří díky skreči Katařanů postoupili do finále.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D8 u Zdib a také na D1 u Ostředku. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na půltém kilometru vyprošťují po nehodě osobní auto z příkopu, vybočuje se do levého pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se srazila dvě osobní auta, jsou v odstavném pruhu, projíždí se plynule. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za Benešovem. Před druhým kruhovým objezdem se zastavuje, kolona pokračuje před Mráč, zdržení asi 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Od jeho západu přibývá oblačnost a postupně už se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
9: Dobrý den, zdravím vás, 6 minut po 14. hodině. Před námi je hodina, ve kterém vám připomínáme to nejzajímavější, co právě jste mohli slyšet v pořadu Host radiožurnálu. No a hosty Libora Bůčka byly třeba pilot Jan Rudinský nebo šéfka zahrad Pražského hradu. A taky o hře Funeral povídala tady ve vysílání herečka Vanda Hübnerová. A právě tu za chvilku uslyšíte.
17: Host radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu tenhle týden byla i herečka Vanda Hübnerová. Ve svojí autorské hře Funerál v divadle La Fabrika vzpomíná na svého zesnulého tatínka a není to trizna. Místo toho používá černý humor a prvky kabaretu. Tak jak bychom podle ní měli vnímat úmrtí svého blízkého? I na to se právě ve vysílání Radiožurnálu ptal Libor Bouček.
1: Vzhledem k tomu, že ty jsi do toho ponořena a je vidět, že je fakt úžasné, jak tím žiješ a co všechno jsi zjistila. Ale jak se k tomu dokázalo, jak jsi dokázala přemluvit ty kolegy, to znamená Michala Kerna, Marka Zelinku a Martina Donutila, sdílí tu vášeň též?
2: No, já bych jako oddělila to, že je člověk jako pro něco zapálený jako, sám a vzít to jako téma pro divadelní představení, protože já vlastně už mnoho let prostě hledám humor úplně ve všech možných situacích. I tam, kde třeba by nebyl, tak a ten pohřeb mě přijde jako, že se to vlastně jako nabízí. A je to to, že to ty lidi potřebujou. Potřebujou vlastně odcházet z toho pohřbu s pocitem, aby to truchlení potom jejich milovaným člověku probíhalo v těch fázích, tak aby nebylo zasažený tím rituálem toho rozloučení nějak jako negativně. Jo. Myslím si, že prostě je to poslední okamžik, kdy se s tím člověkem loučíme a ten okamžik by měl být krásný, šťastný, vzpomínka na toho člověka a ne uniformní, tak jak to tady u nás dost často je.
1: No ono to vychází i z toho, o čem se pak člověk baví na karu. Stejně vyhledává ty veselé okamžiky, ty radostné vzpomínky a tu charakteristiku, která je vždycky pozitivní. Přesný. Což je v jistém nesouladu s tím, co člověk zažije v té obřátní síni.
2: No a tak teď jenom, aby jsme se vrátili k tomu představení. No. Já myslím, že nebyl, vzhledem k tomu, že se jedná o to komediální téma, jako trošku černý humor, ale zároveň do jistý míry i jemně edukativní a že jsme jako vlastně otevřeli něco, co lidi jako v sobě tak jako potlačujou. Nikdo, jako jsou samozřejmě, čím je člověk starší, tak se na to jako připravuje, blíží se mu to. Tady na Prahu 60, když už jako vidím, že už se kácí v mém lese, tak ty myšlenky na člověka jako přicházejí. A jako ten, jako teď řeknu strach, jo, ale to je tak jako hrozně obecný slovo, ten strach z té smrti, tak jsem si říkala, že je dobrý ty věci pojmenovat a najít k ním nějaký jako veselý obal, aby že nepoužiju slovo, bych se na to těšila, což používám ráda,
1: já
2: že?
1: Se přiznám, slovo že těšit se, nechci 36 minutách, já už se trošku těším.
2: Ale jako vědět, do čeho jdu, mít možnost volby a dokázat si to vlastně představit, jo? Protože ta smrt je jako úplně stejně podstatná jako to zrození, předtím nebylo nic, pak taky není nic, ale je to nějaký rituál a všechny rituály, které oslavují život, ať už, nevím, jsou to svatby, křtiny, narozeniny, tak se hrozně radujeme, ale když někdo odejde a odejde jakoby po prožitým životu, tak je to podle mě důvod k veliký oslavě. Hmm. Ten člověk měl za sebou, on zvládl celý život nějakým způsobem. Takhle jenom bych chtěla upřesnit, to představení nemá vůbec nic společného s tím, co je před tím okamžikem. Já vůbec bych si netroufla zlehčovat jakkoliv jakoby umírání nebo to, co tomu předchází, protože to samozřejmě každý má, někdy je to strašně bolavý. To není vůbec obsahem
1: to je ta
2: toho
1: bolest.
2: Představení.
1: To je ta bolest. To je ta bolest. Bolestivý proces.
2: Ale ten okamžik,
1: pak už je to začátek smíření.
2: Pak přijde ten okamžik jakoby toho uvolnění a toho té svobody a ta duše si kamsi prostě odletí a zůstává to tělo. A to je jako vlastně předmětem toho představení, co s tím tělem se děje těch pár dnů od okamžiku té smrti do okamžiku toho pohřbení.
1: A Michal, Marek a Martin tedy rázem souhlasili, že tohle je to téma, do kterého.
2: Ano, to je můj dream team. Ano, nejkrásnější a nejúžasnější je Funebráci. A my jsme hledali různý podobenství v rámci jako jak verbálních, tak i hodně pohybový představení je to, protože já mám ráda klauniádu, takže vlastně působí to celý jako taková zvláštní klauniáda. Jsme pohřební služba for funeral. a poskytujeme prostě zážitkové služby. Takže představení začíná, ještě než začne samotné představení, tak tam máme v rámci La Fabriky ve foaje takzvaný funeral park, kde máme zážitkové rakve. A každý z nás obsluhuje jednu rakev, která nějakým způsobem zaujímá v lidském životě takovou jako důležitou oblast, ať jsou to hry, sport, nebo vzdělávání, poezie, ať je to fashion, vlastně nějaká forma, že za života člověk hrozně dbá na to, jak vypadá to tělo, což je vlastně v okamžiku smrti strašně komický, jak lidi na sobě pracují, co všechno dělají, co si do sebe napíchají, aby byli krásní, a pak tím okamžikem to najednou zmizí, ale právě nemusí, protože i od toho neboštíka je vlastně po smrti tanatopraktorem postaráno v případě, že by si to přál, tak vlastně kolikrát ty neboštíci vypadají po smrti líp než za života.
1: A to člověk zažije ve foaje.
2: Ano, ano. Ano, to je před představením a pak následně i po představení se v tom dál pokračuje, protože během toho představení diváci zjistí, že se nás nemusí bát, že jsme prima parta a můžou tam s náma v tom našem funeral parku ještě chvíli zůstat a vlastně všechno tohleto s náma zažít.
1: A je to až tak daleko, že opravdu dochází i k testování?
2: K interakci, ano. Já mám třeba moje rakev zážitková je taková přírodní. Moje postava celá, moje postava se jmenuje Plamena Hroudová. Máme takový jako komiksový jména Prokop Hrobokop, Veršulín Plaček, ten se zabývá funerální poezí, to je kolega Kern, který vyrábí ty verše na parte. No a moje postava je zastánkyně vlastně přírodního pohřebnictví. A to je vlastně něco, co mě jako mimo teda mojí profesi, mě jako člověka vlastně strašně jako oslovilo, protože tím, že mám ten ranč, mám jako vlastně tu přírodu jako absolutně nejpodstatnější část svého bytí. Pohřbívala jsem už spoustu svých zvířat, který mi tam odešly, tak jako cítím ten koloběh. A mám pocit, že vlastně člověk by se toho koloběhu měl zúčastnit. My už tady díky všem těm telefonům a těm virtuálním světům zapomínáme na to, že jsme z nějaký hmoty, která pak stejně do té přírody by se měla rozpustit. Takže něco jako teramace, co se teď příští týden je na ohledně teramace konference, bude se žádat o to, aby se tady tenhle ten způsob přírodního pohřbívání u nás dal praktikovat, uzákonil se, tak ten se mi strašně líbí, protože není klaustrofobní, je voňavej, krásnej a ekologický.
1: Takže fakt částečně mluví i Plamena z tebe.
2: Ano, ano, teď mluví Plamena. Já už si předříkávám to, co budu večer říkat na představení trošku. Ne, ale je fajn, že ty lidi po představení opravdu chodí a ptají se na to.
1: Jo, to je tak stejně.
2: Protože najednou vlastně během toho představení všichni zjistí, že se jich to týká.

0: Fotografka Alžběta Jungrová ve Volmanově vile v Čelákovicích má výstavu fotografií. Ta výstava se jmenuje Bez konce a začátku a tuhle sérii fotila přímo v tom funkcionalistickém domě. Moderátor Libor Bouček se jí ale tady ve vysílání Radiožurnálu ptal i na výpravu českých umělců do Konga.
1: Sestava českých umělců vyrazila do Konga. Přiznám se, že ta sestava mě zarazila. František Skála, Jan Kaláb, Denisa Krausová, Michal Škapa, Veronika Souralová, Jan Poubě, Filip Kurka, Jan Gemrot a ty. To jste jeli fakt dohromady?
2: Jeli. Jeli, je to neuvěřitelný, je to neskutečný zážitek. A byly dobrý i špatný momenty, bylo to náročný, jako fyzicky neuvěřitelně. Jsem na nás na všechny pyšná, že jsme to zvládli víceméně jen s menšíma újmama. A já musím říct, já jsem do Afriky nechtěla, není to úplně destinace, kterou bych si vybírala, ale když za mnou kluci přišli s tímhle projektem, tak to bylo na začátku, vlastně to bylo, že pojede Honza Kaláb a Franta Skála a já už ten moment jsem věděla, že chci jet s nima. A pak se teprve stavil ten zbytek, přidávali se lidi.
1: Umím si letos představit, v téhle sestavě, že jedete na benátské bienále, ku příkladu, ale do Konga? To v sobě fakt máte všichni tři, když budeme zmiňovat ty tři kus toho dobrodruha. U tebe o tom nepochybuju, ale...
2: Já jsem byla vlastně jediný z těch deseti umělců, kdo už v Africe byl. Musím říct, ale zase jsem nikdy nebyla na zájezdě, takže tam jsme si to prohodili, kluci, nebo celý ten tým těch lidí bylo poprvé na tomhle kontinentě v takovýhle zemi, která opravdu není úplně stabilní, je to chudá země, takže to je opravdu jako zážitek asi pro člověka, který nikdy takhle necestoval. Pro mě bylo zážitek jet s dalšíma 9 lidma v týmu, protože většinou jezdím sama z 95%, maximálně jsem někdy jela s píšícím redaktorem nebo někým, ale takže pro mě bylo neskutečný pozorovat vlastně ten tým těch lidí, jak vlastně jako fungují jako turisti a vlastně jsem si poprvé přišla taky jako turista, protože najednou jako vlastně jsem nemusela nic řešit, zařizovat. Hele, bylo to, my jsme se strašně nasmáli. Opravdu jako většinou sami sobě, teda, protože jsme padali jak mouchy postupně.
1: Rozumím, že jste se zasmáli, působí to jako roztomilý zájezd výtvarných umělců někam, ale bylo to Kongo. Co byl ten smysl a ten cíl vlastně, co je ta podstata té expedice, protože musím říct, že to je další oblast, která neříkám, že je opomíjena, ale na piedestálu rozhodně není.
2: My vytvoříme každé jedno dílo, které bude inspirované touhletou cestou, který pak jde do aukce a výtěžek půjde na podporu mizejících druhů zvířat, především teda v Kongu jsou to sloni. Sloni.
1: Ten projekt je Kongo cena slona. No, jak... Vlastně člověk svobodně se může pohybovat po Kongu. Jak moc opravdu platí to, jak jsi to romanticky popsala? Protože já si myslím, že aspoň z toho, jak okrajově Kongo znám, tak to přeci jenom spoustu rizik nabízí.
2: Tak my jsme měli hrozný štěstí, že jsme vlastně měli skvělýho průvodce. A kluci to měli zorganizovaný, samozřejmě se snažili vyhnout všem možným zbytečným rizikům. Vlastně ve městech jsme byli jenom pár dní, tam samozřejmě jsme dostali instrukce, jak se chovat, kam chodit, kam nechodit, víceméně jsme většinou byli spolu. A pak z větší část toho zájezdu my jsme byli v přírodě. My jsme fakt jako 4 dny byli v džungli, kde jsme i spali a nocovali ve stanech. Měli jsme sebou ještě jako lokální průvodce, který vlastně i vědí, kudy kam jít, čemu se vyhnout. Takže to nebylo, že bychom tam úplně jako běhali někde sami, ale bylo to opravdu jako velmi dobře zařízené.
1: Jak to je s těmi zvířaty? Kolik těch zvířat se skutečně v té volné přírodě pohybuje? Vím, že to zní lapidárně, to otázka a jednoduše, ale myslím, že ta bezprostřední zkušenost je to, co člověk málo kdy slyší.
2: My jsme viděli gorily, viděli jsme šimpanze, viděli jsme hrochy, bohužel jsme neviděli slona, což ale i v rámci nahrává tomu projektu, že bychom je měli podpořit, aby bylo víc v té volné přírodě, ale upřímně ten slon je hrozně plachý zvíře, tudíž pak když tam dupé prostě 10 českých umělců přes savanu, tak asi pravděpodobně jsme jich i pár vyděsili, ale je to, musím říct, jako strašně silný zážitek a musím říct, na to jsme se shodli úplně všichni, vidět třeba tu gorilu v té volné přírodě je síla, je fakt jako emoce, je to, člověk jde mráz prostě po celém těle. A měli bychom fakt se zaměřit na to, že o tohle bychom neměli ochudit příští generace.
1: Byť jste byli převážně v přírodě, tak jste logicky se dostali do kontaktu s těmi, kteří v Kongu žijí. Jak oni nahlíželi na skupinu těch evropských umělců, kteří přijeli na zájezd a vlastně, i když můžou chtít sebe víc, tak středobod, no, jedna věc, ale středobod toho jejich zájmu, to Kongo je fakt jenom na tu chvíli, na ten pobyt. Jak se na vás dívali? Jak na vás reagovali?
2: Hele, já si myslím, že úplně stejně, jako kdyby my jsme viděli stádo, jak by jsme koukali na stádo slonů, tam se jako to Kongo není turistická země, nepotkáš tam moc turistů, opravdu jako výjimečně a ještě přes těch velkých. Takže jsme vlastně se stali takovou jako atrakcí, což tato parta zrovna by byla atrakcí skoro kdekoliv, ale tam. Ale bylo strašně hezký vidět ty interakce, kdy prostě jsme se všichni snažili komunikovat, vlastně kluci si chtěli malovat. Takže to propojení je hrozně rychlý tím, jak vlastně ty lidi sami o sobě mají tu snahu zapadnout a vlastně nějakým způsobem komunikovat, dovědět se co nejvíc věcí. Tak to bylo strašně fajn.

0: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. Další odpolední zprávy a s nimi Kateřina Cousrisová.
1: Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let. Uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Sport. Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno bojují v odvetě baráže o šance ligu. Úvodní zápas vyhrálo Slovácko 4-1. Stav a čas řekne David Nekvinda.
2: 71. minuta zápasu, Slovácko vede nad Artisem Brno 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Vráže a také na D8 u Zdib. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru nám hlásíte nehodu osobního auta.
5: V levém jízdním pruhu na 13. kilometru stojí přes celý levý jízdní pruh. Dostal
4: smyk.
5: Osobní věci jsou i
4: v pravém jízdním kruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Zdiby. Na 0,5 kilometru vyproští po nehodě osobní auto z příkopu, v místě se zpomaluje. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy se zastavuje na obchvatu Benešova. Za prvním kruhovým objezdem fronta pokračuje nesouvisle až před Brač, zdržíte se asi 20 minut. Hlásíte nám špatné počasí v okolí Příbramy.
6: D4 kolem Příbramy, těžká velká průtrž dešťová.
4: Prší také na dalších místech po republice, myslete proto na správné svícení. A na Pražském okruhu počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je většinou oblačno, je zataženo a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 19. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Ano, je to tak. Zdravím vás, dobrý den. Čeká nás další písnička ve vysílání víkendového Radiožurnálu a potom se zase vrátíme k tomu nejzajímavějšímu z rozhovoru s hosty Radiožurnálu v uplynulém týdnu. Libor Bouček přivítal ve studiu divadelního režiséra Tomáše Rališe a nebo také šéfku zahrad Pražského hradu Helenu Pánkovou. A za chvíli už uslyšíte rozhovor s Janem Rudinským, akrobatickým pilotem. Tak si to
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Zajímá vás, jak se člověk dostane do elitní akrobatické skupiny Flying Bulls, tak jaké je to provádět skupinové sestavy v negativním přetížení? I na to se ptal právě moderátor Libor Bouček svého hosta a tím byl akrobatický pilot Jan Rudžinský.
1: Teďko v danou chvíli my tam máme 3 vojenský piloty, já jsem jediný civilista, takže to vypadá, že jako pro civilistu to jako není, ale dřív to tak nebylo. Jo? Ale dostat se k nám není snadný, já jsem měl spoustu štěstí i trochu drzosti. Musíte mít samozřejmě nějaké jako zkušenosti, co se týká lítání, co se týká akrobacie, co se týká skupinového lítání. A to je úplný základ, to je... A ještě k nám musíte se jako líbit, abychom s váma jako chtěli bejt, že jo? Protože my spolu trávíme spoustu času.
2: To znamená, tak... že vy nejdřív se tam jakoby dostanete, jakmile tam se, tak už jste ten, který posuzuje, jestli se líbí ten další.
1: Jo, jo, my každý máme právo veta, co se týká přijímání nového člena, to není často, protože nikomu se nechce odcházet z tohohle, ale musíme se na tom všichni shodnout, protože to je taková další rodina, jo. A takže my se musíme věřit nejenom profesně, jako pilotně, ale i lidsky a musíme se spolu musíme být nejlepší přátelé, ale musíme se respektovat a být spolu rádi.
2: Když si člověk v Česku vybaví leteckou akrobaci, tak nás napadnou ta ikonická jména, jako byl Jirmus, z té současnosti pochopitelně člověk nemůže minout Martina Šonku, ale to jsou jednotlivci. Mě zajímá, když jsem se díval na ty záběry Flying Bulls, to musí být úplně jiný nácvik. A je to asi úplně jiná disciplína, ne?
1: To je úplně jiná disciplína, prostě my si to know-how předáváme, že naše skupina byla založena v 60. letech, jo, panem Tlustým, panem Stružem. Jo, a my vlastně jenom 13 pilotů od té doby prošlo naší skupinou. Pouze 13. Jo, takže my si fakt to know-how předáváme pomalu a je to ohromná radost. Prostě ta skupinová akrobacie, to je úplně nový rozměr, nedá se to ničím nahradit. Tím, že my lítáme ještě prvky, který nelítá nikdo jiný na světě, tak jako to je taková paráda, jako je to náročný, je to dřina, je to prostě, ale já bych to za nic nevyměnil.
2: Jakým způsobem to trénujete? I laicky, samozřejmě, ten jeden pilot, tak to si umím představit, ale najednou ta synchronizace 4 strojů, 4 individualit. Kde se to trénuje? Na zemi? Nebo to si nakreslíte?
1: Záleží na tom teď, na co se ptáte. Jestli třeba, když trénujeme nový prvek.
2: Nový prvek třeba.
1: Nový prvek. No. Když my vymyslíme, protože my jsme ti, kdo vymýšlejí nový prvky ve skupinové akrobaci, tak o tom nejdřív dlouze mluvíme. Někdo přijde s nějakým nápadem, většinou se ostatní opotějí, řeknou, ty se zbláznil. Pak si řekneme.
2: Ten nápad jenom pro tu představu, to je jako otočka nebo takhle, abychom věděli, co je
1: třeba, kluci přišli s nápadem dvojitý zrcadlo. Jedno zrcadlo kabina má proti sobě, že jo, to jste viděli v Top Gunu, nad tím jsou další 2 letadla a my v téhleté formaci děláme přemet. Jo, to dvojitý zrcadlo, v podstatě nikdo nelítá na světě, natož ještě přemet.
2: A s tím přišel kdo?
1: Teď nevím, jestli Honza Tvrdík. Myslím, že Honza Tvrdík je hodně, jako přináší hodně nápadů.
2: A Tvrdík s tímhle s ním přijde a vy...
1: No, a jsem říkal, jo, a vlastně by to šlo, jako no, a tak jsme začali jako vymýšlet, jako, a teď přemýšlíme o tom, co když to nepůjde dobře. Co kdo udělá. A nejdřív se to začíná ve dvou.

0: pak ve třech, pak ve čtyřech, jo? Aby každý měl únikovou cestu, abychom opravdu jako tu bezpečnost tom zachovali. Takže dělá se to postupně a vzhledem k tomu, že máme už nějaký velký základy, na kterých můžeme stavět, tak to jde. Takže zkoušíme jeden nový prvek, uvidíme. Ono ještě u těch prvků je jedna taková věc, že on může být náročný, může být super, ale nemusí být divácky zajímavý. A to je taky věc, jako když to pak jako pro diváky není zajímavý, no tak my ho tam nedáme, protože je to jenom náročný, ale nikdo jako třeba ho neocení. No.
1: Já se omlouvám, jo, Jene, ale kolik dalších lidí, kromě vás čtyř, je na světě schopných něco podobného udělat?
0: No, není jich mnoho. Není jich mnoho. Jako těch skupin je víc na světě. Skupin, který ale lítají prvky s negativním přetížením, ty v podstatě dneska nejsou skoro žádný, nebo možná vůbec žádný, protože negativní přetížení je, že ty síly vás se snaží vytlačit z letadla ven, takhle vám vylejzají oči z důlku, nafukuje se vám v obličej. A ještě k tomu, jako, aby to nebylo jako nudný, tak pravá je levá. Mm-hmm. Protože máte ten vztlak jako na horní straně křídel místo na dolní. Takže prostě, a nesmíte o tom přemýšlet, to se nedá vymyslet, jo? To prostě musí to tělo dělat samo, ta svalová paměť, takže proto je to tak náročné.

0: Divadlo nemusí být. Svátek v obleku podle režiséra a dramatika Tomáše Rályše má být hlavně živé, otevřené a schopné mluvit napřímo. Tomáš Rályš byl hostem Radiožurnálu, sice ještě neoslavil třicítku, ale už získal několik ocenění za současnou dramatiku a taky titul Talent roku v cenách divadelní kritiky. No a jeho hry se hrají třeba i v Německu. I o tom si s ním povídal moderátor Libor Bouček.
1: I ta vaše díla se dostávají do Německa. Kolik jich vlastně bylo přeloženo?
2: Teď jsme u překladu třetí hry. Je to překlad mé hry Ophelie OnlyFans, která bude mít v červnu čtení v berlínské Volksbühne, v jednom ze salonů, mít takovou prezentaci.
1: A co to pro autora znamená to čtení? Je to třeba další velký výrazný krok k tomu uvedení na německém trhu?
2: Určitě to je způsob, jak tu hru nabídnout ve formě nějaké scénické skici. Na ta čtení chodí dramaturgové i z velkých divadel, vlastně pozorují, co se i v jiných jazykových kulturách objevuje za zajímavou novou dramatiku. Pro autora je to velmi cenná zpětná vazba. Já si při spolupráci s mojí překladatelkou Majerou Neubert vždycky uvědomím, co je jádro té hry. Je to vlastně další taková dramaturgická fáze pro mě. Někdy na základě toho překladu ještě měním něco i v tom českém originále, že zjistím, že to umím naformulovat lépe, protože to potřebuji naformulovat lépe pro svoji překladatelku. A taky pro mě jako pro autora, který je zároveň režisér a vlastně neustále se pohybuji mezi tím, že často si ty hry inscenují v Čechách sám, tak mám první nějakou zkušenost s odstupem, že tu hru vidím, nebyl jsem na zkoušení té scénické skici, vidím to s jinými herci, nejsem na tu hru zvyklý, jak je v jiném jazyce, takže je to cenná zkušenost a doufám, že to je i krok k té inscenaci.
1: No, omlouvám se za laickou a jednoduchou otázku, ale jak se ten autor dostane vůbec k tomu, že na Volksbühne, což je prostě prestižní evropská scéna, že se tam ten text dostane, to je vybráno, nebo vy to někam musíte poslat?
2: To je velká zásluha Barbory Schnelle, která je dramaturgyně, překladatelka, kurátorka divadelních festivalů, která má takovou platformu, která se jmenuje Drama Panorama, zaměřuje se vlastně na iniciaci překladů nové dramatiky z nejrůznějších jazyků a také dělá tu hrozně důležitou věc, že nejde jenom o ten udělat ten překlad, ale prezentovat ho veřejně a ideálně jak divákům, tak přesně dramaturgům nebo uměleckým šéfům. První čtení jsem zažil v roce 2023, kdy si mě vybrala na základě podle mě ceny Evalda Šorma, přečetla si moji hru a dala nás takhle dohromady s mojí současnou překladatelkou.

0: Na Pražském hradě musí být reprezentativní i zahrady a právě o ně pečuje krajinářská architektka a ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu paní Helena Pánková. Libor Bouček s ní probíral to, jak se stará o jedny z nejvýznamnějších historických zahrad v zemi, co všechno se za její krásou skrývá a proč je práce se zelení během na desítky let.
1: Jak velkou moc má příroda na tom místě, jak moc se jí dává volná ruka a kde? A jestli člověk může pozorovat i ty rozdíly. Protože když jsme zmínili tu Francii, tak pochopitelně tam vidíme dílo aranžerů a zahradníků, ale myslím, že i na Pražském hradě jsou místa, která můžou tou přírodou překvapit.
2: Rozhodně. Dokonce bych řekla, že takovou ukázkovým příkladem bude Jelení příkop. Tam vlastně necháváme přírodním procesům maximální volnou ruku, tak abychom pořád zachovali jako bezpečnost a čistotu toho prostoru, ale zejména ty svažité partie do těch opravdu zahradníci nechodí, protože by to bylo o život a snažíme se tam vlastně postupovat tou cestou, že ideálně bychom tam budoucnu ani nesázeli stromy a vlastně by se jenom vybíralo z těch přirozeně nalítlých semínek, semenáčů a zapěstovávali by se do budoucna stromy jenom z nich. Teď to není úplně možné, protože jsou tam stromy, které vlastně nemají moc perspektivu, buď to jsou vlastně dost jako expanzivní, anebo trpí nemocmi, které vlastně neumožní dlouhodobou existenci, anebo jsou vyloženě nežádoucí, tam vyloženě patří třeba pajasan žláznatý, který ho tam teď musíme důsledně odstraňovat, protože ten vlastně opravdu tomu prostředí škodí i člověku, je alergenní a tak dál.
1: No, ty invazní druhy jsou opravdu jako nebezpečná. Člověk je až překvapen, že se tam dostali tedy do Jeleního příkopu. Dá se tedy říct, že to je do jisté míry uprostřed města vážně džungl? Že je to něco, co je naprosto nečekané?
2: Já bych řekla, že naprosto, že zejména jako teďka těch posledních 20, 30, 40 let, to fakt vypadá jako džungle. On byl zřejmě totiž v minulosti bez stromů. On měl tak vždycky takové období, ale když se tam vlastně pásly třeba jelení nebo nějaká další zvěř, kozy tam určitě byly taky chovány, tak tam vlastně žádné stromy jako být nemohly a vysazovaly se v 19. století akáty a on pak v 20. století docela zarostl a to vlastně ten stav, jak ho vidíme dneska, tak je právě výsledek tohohle zarostení, které je vlastně zároveň strašně krásné, protože když přicházíte třeba od Prašného mostu, koukáte na katedrálu, tak ona vlastně tak jako trčí z té džungle, ze které taky zároveň občas kouká nějaká suchá větev, jenom čekáte, jako až tam uvidíte letícího papouška, je to fakt krásný pohled.
1: Je tohle i třeba do jisté míry záměr, že když se člověk dívá z té severní strany, jak jste zmínila, tak člověk vidí opravdu jakoby ten hrad v té celistvosti. A když to zase člověk otočí a dívá se, má-li tu možnost, je to složitější, ale z nějaké vyhlídkové terasy to 100% ne, na tu jižní stranu, tak člověk vidí sídlo hlavy státu, které vyrůstá z těch honosných zahrad.
2: Rozhodně je to záměr, jako prostě Pražský hrad si v těch zahradách tak jako sedí, lebedí, ono k tomu trošku patří i ten zelený horizont Petřína a myslím, že je to jedna z největších kvalit Prahy, to, že máme takovýhle nádhernou dominantu, která je vlastně zabalená, tak jako obejmutá ze všech stran vlastně no, stromy a parky.
1: A k tomu ten kontrast přesně, severní pohled z džungle, jižní pohled, jsme zpátky.
2: Tam jsme v jižních zahradách a tam je to přesně naopak, tam příroda nemá vůbec žádný prostor, protože to je vlastně, cílem je tam mít zelený, dokonale ořezaný trávník v perfektním geometrickém tvaru, jak to navrhl Jože Plečník a tam vlastně příroda nemá vůbec žádný prostor, ten jí dát nemůžeme.
1: No ale kdo jí chce, tak si ujde pár kroků a je zpět v té přírodě. Ano. Jak je živo v areálu vlastně, kolik živočichů tam žije?
2: Živočichů,
1: ptáků, hmyzu.
2: Nevíme, jak je to se savci, ale z loňského biologického průzkumu, který jsme nechali vlastně zpracovat pro celý areál Pražského hradu, vyplynulo, že tam máme nějakých asi 200 druhů hmyzu, 40 druhů ptáků, takže je tam vlastně živo velmi, velmi zejména po ránu, když se tam přijdete s ornitologem, tak se tam opravdu to tam zpívá, opravdu to tam lítá. Takže co rozvíjet.
1: Jaký způsob ochrany se volí právě proto, aby ten ekosystém dál žil? Jak se dá vlastně s tím hospodařit?
2: Třeba v případě těch ptáků je to o tom ponechávat jim ty místa, kde hnízdí, takže třeba pracovat i se starými stromy, když vyloženě nehrozí okamžitým pádem na kolem jdoucího, tak je třeba jenom ořezat větve a nechat vlastně ten strom stát jako torzo, nechat mu tam, nechat těm ptákům vlastně tu dutinu přístupnou, neodstraňovat celý ten strom. To též vlastně platí pro hmyz, jo, který taky hodně často žije vlastně v těch starých rozkládajících se větví nebo v tom tam starém rozkládajícím se dřevě.
0: Tak to byl rozhovor s Helenou Pánkovou, šéfkou zahrad Pražského hradu. Celý si ho můžete poslechnout na našem webu a nebo na YouTubeovém kanálu. Od zítřka se můžete těšit na další rozhovory. Jan Pokorný přivítá třeba herce Tomáše Daleckého nebo lesce Adama Ondru.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Poslechněte si i zprávy a Kateřinu Sausedisovou.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan. Ukrajinské noční útoky poškodily ropnou rafinérii. Fotbalisté Slovácka uhájili prvoligovou příslušnost. Pozor na nehodu na D5 z Plzně do Prahy na 13. kilometru. A postupně se obloha zatahuje a přidávají se přehánky, bouřky, někde i kroupy. Hlavně v Čechách a části Moravy teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
4: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
5: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
6: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
5: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kirovské oblasti. Napojený je na ní i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Údery hlásí taky Rostovská a nebo Voroněžská oblast. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Ve Zlíně na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně omezí dopravu. Silničáři tam budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, projedou pouze kyvadlově. Diváci Těšínského divadla se dnes večer poprvé podívají na střešní terasu. Je tam nový prostor s hvězdárnou. K pozorování hvězd můžou návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček-Rypěnová.
7: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požárního.
8: Sport. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno, nejprve 4-1 a dnes doma 3-0. S kariérou se během utkání rozloučil Vlastimil Daníček, který za A tým Slovácka odehrál v součtu ligy a domácích i evropských pohárů skoro 400 zápasů. A poslední český tenista ve dvouhře, Roland Garros, Jakub Menšík, zabojuje na antukovém Grand Slamu o čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rublev. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota je v Paříži v tuto chvíli okolo 20 stupňů Celsia, což Menšíkovi dělá radost.
9: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Vráže a také u Mýta. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje na 13. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. D5 ještě jednou, tentokrát směrem do Plzně, pomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru se srazila 3 osobní auta, projíždí se pouze odstavným pruhem, tvoří se kolona. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k omezení na Šmejkalce. Zdržíte se asi 20 minut. Na tahu 9 mezi Mělníkem a Zdiby opatrně zakli. Před mostem přes Labe je padlý strom na vozovce a musí se vybočovat. A na mnoha místech po republice silně prší, myslete proto na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou už je polojasno až oblačno až zataženo a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den, ve zpravodajském servisu vysílání víkendového radiožurnálu se za chvíli podíváme do Maďarska. Tamní prezident Sulyk totiž čelí ultimátu, buď dnes odejde z funkce, anebo bude odvolaný proti svojí vůli. Premiér Maďar ho totiž považuje za loutku dnes už bývalého režimu Viktora Orbána. Téma, které otevíráme, dobrý den.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.
11: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Nový maďarský premiér se snaží zbavit pilířů, na kterých stál režim Viktora Orbána. No a za jeden takový pilíř považuje Péter Maďar i prezidenta republiky Tomáše Šujoka. Právě dnes vyprší termín, ke kterému Maďara prezidenta vyzval, aby dobrovolně z funkce odstoupil. Tento ale odmítá, no a obrátil se na evropské instituce. Detaily ty už teď má Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč premiér Maďar tvrdí, že je nutné se zbavit současného prezidenta Šujoka?
1: Protože prý selhal, podle Maďara byl pouze loutkou předchozího systému. K rezignaci Maďar prezidenta vyzval opakovaně, například krátce po vítězných dubnových parlamentních volbách.
2: Není způsobilý ani hodný zastávat roli garanta právního státu, ani být morálním příkladem a vzorem pro maďarský lid. Příležitostí, kde měl promluvit, byla spousta. Na obranu obyvatel, na ochranu demokratického řádu, když byla země plundrovaná nebo když vláda zneužívala tajné služby. Musí odejít okamžitě po sformování vlády, aby zachoval alespoň zbytky zákonnosti.
1: Vítěz voleb navíc tvrdí, že by Šujok mohl blokovat důležité zákony nové vlády. Kromě hlavy státu Maďar k rezignaci k dnešnímu dni vyzval i předsedy nejvyššího a ústavního soudu, generálního prokurátora a další vysoké úředníky. I o nich mluví jako o loutkách Orbánovy vlády.
0: No má ale premiér bez ohledu na to, jak velké bylo jeho vítězství ve volbách, právo nutit prezidenta k demisi?
1: No, existují právníci, kteří tvrdí, že současná ústava umožňuje odvolání prezidenta parlamentem, třeba když poslanci ústavy dokážou, že Šujok porušuje ústavu tím, že nezosobňuje jednotu národa, protože sloužil jen politickým zájmům Orbánovy strany. Její nástupkyně strana TISA taky může změnit ústavu, aby prezidenta směla odvolat, ale to aktuálně nechce. Maďar argumentuje, že kandidoval s tím, že změní režim nejen vládu a voliči mu to schválili největším vítězstvím v moderní historii země.
0: Prezident Šujok se ale zatím odmítá podvolit, bude tedy, řekněme, s premiérem o to svoje křeslo bojovat?
1: Tomáš Šujok odmítá, že by se v Maďarsku volbami změnil režim. Teď se navíc obrátil na Benátskou komisi, tedy orgán Rady Evropy, a požádal o pomoc jejich právních expertů. Důvody vlády k jeho odvolání označil za politické a bez opory v ústavě. Už teď jde o bezprecedentní spor, který se ještě může velmi prohloubit.
0: Budeme to pochopitelně sledovat. Dominik Tesár teď ve studiu. Naslyšenou.
1: Pěkná odpoledne.
0: Sledujte i náš zpravodajský web i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Skoro rok strávila v ruském vězení čtyřicátnice Olga. Rusové ji zatkli doma, bylo to, když obsazovali Doněck, a stejně tak zatkli jejího manžela. Toho odsoudili na 11 let za špionáž a od zadržení ho Olga neviděla. Jak se dá s takovým utrpením vyrovnat, uslyšíte za chvíli přímo od ní ve víkendovém radiožurnálu.

0: Tisíce ukrajinských civilistů prošly od začátku ruské invaze sítí neoficiálních věznic takzvanými filtracemi. Podle ukrajinského ombudsmana je v Rusku a na okupovaných územích nezákonně drženo anebo pohřešováno nejméně 16 tisíc civilistů. No a ruským vězením prošla i Olga z Luhanské oblasti. Celou tu dobu byla v cele bez denního světla. Rusové zatkli jejího manžela a toho odsoudili na 11 let.
1: Вранці до нас вірвалися в будинок російські.
2: Втрли к нам рано се збраннями. Дcera začala strašně plakat. Sebrali nám telefony, notebook i úspory. A mě a manžela odvezli do vězení.
3: Ruští vojáci obvinili rodinu z předávání informací ukrajinské armádě a za to odsoudili manžela na 11 let.
2: Odsoudili ho za špionáž. Naposledy jsem ho viděla na podlaze mikrobusu s pytlem na hlavě a pouty za zády. Já skončila v cele, kde nás se pořád sledovaly kamery. Světlo nezhasínalo ani v noci.
1: Čtyři stěny, vše, voda teče na pol, může kápat.
3: Kontakt s rodinou během věznění neměla Olga žádný. Rusové podle ní při výsleších byly ženy elektrickým proudem, polévali vařící vodou nebo sexuálně ponižovali. Sama Olga ale fyzické mučení nezažila.
1: Mene.
2: Vojáci jenom naznačovali kopulační pohyby. Nic mi ale neudělali.
1: Byly momenty imitací polových. Sila to děti.
2: Takže nad vodou mě drží děti a naděje, že jednou budeme zase spolu.
3: Rehabilitační centrum vede Halina Monasterecka. Přesnou polohu zařízení pracovníci tají kvůli bezpečnosti klientek.
4: Civilní ženky, jaké postraždali od sexuálního násilí під час конфлікту.
2: Pomáháme ženám po zajetí, filtracích, mučení nebo sexuálním násilí. Pomohli jsme asi 270 ženám a jejich dětem. Všechny potřebují hlavně bezpečí a návrat do normálního života.
4: Její kroky postupovaly.
3: Rehabilitační centrum vzniklo především díky podpoře dárců z Litvy. Provoz financuje německá křesťanská organizace. Své volné zadržování, mučení a izolaci ukrajinských civilistů potvrzují i oficiální zprávy OSN. Ze Zakarpatí Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Už v neděli 7. června bude Kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. Další zprávy má Kateřina Cousidisová.
2: Do Česka dorazily silné bouřky. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů anebo podchodů. Silný vítr by mohl polámat větve anebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 do rána a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy jde o reakci na časté rušení nočního klidu a stížnosti místních a policejní výjezdy.
3: Sport.
2: Hokejisté Kanady a Norska rozehráli utkání o bronz ze světového šampionátu. V Curychu je u toho František Kuna.
4: Přerušeno už po 16 sekundách, stav 0-0 nepřekvapí, ale hned je tu faul krok dál a Kasastula tedy na Marcouna a Kanaďané hrají hned v úvodu zápasu o bronz přes silovou hru. Zatím ale 0-0 v úvodních sekundách duelu. Curychu František Kuna, Radiožurnál.
2: Ve finále se od 20 hodin a 20 minut utkají domácí Švýcaři s Finy. A české fotbalisty čeká za necelou půl hodinu předposlední přípravný zápas na mistrovství světa. Reprezentace se na pražské Letné utká s Kosovem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 se uvráže a také za mýtem. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. Kolona je od 14. a 5. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se pouze odstavným pruhem. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 14. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy z Bystřete za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavíte, pomaleji se pak jede až na Šmejkalku, zdržíte se asi 15 minut. A silnice 44 ze Šumperka ve směru do Olomouce je na obchvatu Mohelnice neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody, můžete to obět přes Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: A informace z Varšavy. Od pondělka v celé Varšavě začne platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů, a to v obchodech, kioscích a také na čerpacích stanicích. O tom zákazu rozhodlo v březnu skoro jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 hodin do 6 hodin následujícího dne.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může přijít o nejvyšší polské státní vyznamenání. My o tom budeme už za chvíli mluvit. Spojíme se totiž naší polskou zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou.

Jak už jsme zmínili ve vysílání radiožurnálu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může přijít o nejvyšší polské státní vyznamenání a tím důvodem je rozhodnutí Kyjeva pojmenovat jednu z elitních jednotek ukrajinských sociálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. No a ta je v Polsku spojovaná s volinskými masakry ve 40. letech minulého století. To téma je

0: teď k probrání s naší polskou zpravodajkou, takže zdravím už Kateřinu Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co přesně Poláky popudilo?
1: Ono jde o výběr jména pro Centrum speciálních operací Sever, tedy sil speciálních operací ukrajinské armády. Je to elitní jednotka. No a prezident Volodymyr Zelenský podepsal dekret, aby tato jednotka nesla pojmenování po hrdinech UPA, tedy ukrajinské povstalecké armády. Pro většinu Ukrajinců je tahle armáda symbolem boje za nezávislost Ukrajiny a boje proti bolševickému Rusku, tedy tomu Rusku, které úmyslně vyvolalo na Ukrajině ve 30. letech holodomor, při kterém zemřeli miliony Ukrajinců. Jenomže pro Poláky je tato armáda spojená právě s masakry Poláků na Volyni, při kterých členové UPA zabili desítky tisíc lidí.
0: Jaké jsou tedy ty polské reakce?
1: Většinou jsou odsuzující více či méně. Začnu například reakcí prezidenta Karola Navrockého. Teď si můžeme poslechnout vyjádření, které umístil na svoje sociální sítě.
2: Navrhl jsem, aby jedním z bodů jednání bylo odebrání řádu Orla Bílého prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Bohužel prezident Zelenský ukázal, že Ukrajina mentálně není připravená být součástí evropské rodiny, protože v evropské rodině neoslavujeme zločince a vrahy, kteří zabíjeli ženy, děti, zabíjeli Poláky.
1: O případném odebrání řádu Bílé orlice by měla rozhodnout rada, která spravuje toto vyznamenání, a ta se sejde 8. června. Premiér Donald Tusk řekl, že Zelenský je necitlivý k polské historii, ale vyjádřil se také k prohlášení prezidenta Navrockého. Odebrání vyznamenání je podle něj stejně nešťastným krokem. Zároveň požádal o uklidnění emocí s tím, že spor je přínosný pouze pro Rusko.
0: No a jak reagovala na polské rozhořčení Ukrajina?
1: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Herhoj Tichý podle agentury Ukrinform prohlásil, že pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech UPA nemělo protipolský kontext. Pojmenování jednotky má symbolizovat pouze a jenom odpor k imperiální politice Moskvy.
0: Tak děkujeme, zpravodajka Kateřina Havlíková ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

Už za pár hodin budeme znát konečnou nominaci české reprezentace na světový šampionát. Fotbalisti o ní budou bojovat, a to v přípravném utkání proti Kosovu. To začne za chvíli v 16 hodin, tak na Letnou za naším reportérem jdeme za pár minut.

0: Fotbal i hokej nás zajímá ve vysílání víkendového radiožurnálu ještě krátce před 16. hodinou. Čeští fotbalisté mají poslední možnost se ukázat před oznámením konečné nominace na mistrovství světa. Už za pár minut začne na pražské letné přípravný zápas proti Kosovu. Tak jaké hráče vybral trenér Miroslav Koubek do základní sestavy, to už teď uslyšíme od našeho reportéra Mikuláše Jáši. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne z pražské Letné, kde opravdu za pár minut začne předposlední přípravný zápas českého národního týmu před startem na mistrovství světa k těm hráčům. Poprvé si v národním dresu zahraje Alexandr Sojka, tomu trenér Koubek slíbil minimálně poločas jako nováčkovi v reprezentaci. Zatím na lavičce další dva nováčci, tedy Christoph Kabongo a Hugo Sochůrek. I oni by ale minimálně 45 minut odehrát měli, aby se logicky ukázali. V brance si debut odbyde Lukáš Horníček, před ním bude trojice obránců, kapitán Krejčí, uprostřed Hranáč, no a zprava Chaloupek. Zmiňovaný Sojka, ten je na levém křídle, Bucha s Červem, to jsou středopolaři, a pravý wingback Douděra. Útočné trio, Hložek, Ladra a i Jan Kuchta ještě zabojuje o to, aby s národním týmem odletěl do dějiště mistrovství světa. Přípravný zápas Česko-Kosovo na promáčeném terénu začne za 10 minut, a to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Letné Mikuláš Jáša, radiožurnál.
0: No a na hokejové mistrovství světa se hraje zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou. V Curychu je u toho František Kuna.
2: Ve 14. minutě vede Norsko nad Kanadou 1-0. Možná trochu překvapivý výsledek vzhledem k hokejové historii, ale ne vzhledem k tomuto šampionátu, protože Norové už dokázali Kanadu potrápit v základní skupině a získali bod, byť mohli získat 3. Velkou chybu udělal golman Kanady Graves, který při rozehrávce za brankou chtěl posunout kotouč, netrefil ho ideálně. Objevil se tam Peterson, který pak vyjel zpoza branky jinou stranou než kanadský golman a dokázal i v pádu zasunout puk za bezbraného a přesouvajícího se na poslední chvíli kanadského golmana Jetta Gravese. Od té doby měli Kanaďané nějaké šance, teď hrají přesilovku, už prohospodařili skoro minutu a tři čtvrtě, ale tolik šancí zatím nepřichází. Jinak za Kanadu trefil Celebrini tyč, za Nory zase Hurot, to samé na druhé straně. Teď ještě závěr kanadské přesilovky ve 14. minutě souboje o bronz. Kanada dál prohrává s Norskem 0-1, jediným střelcem Peterson. Ještě jedna kanadská šance, ale také norské vyhození. Stále tedy 1-0 pro Norsko. Z Curychu František Kuna, radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Cousrisová.
8: U jihočeského Boršova nad Vltavou se srazil autobus a osobní auto, na místě je přes 10 zraněných. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště, na Berounsku spadlo přes 40 mm vody. Fotbalová reprezentace rozehrála předposlední přípravný duel před světovým šampionátem. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněla i bouřky a teploty do 22 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 10 lidí utrpělo zranění. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Nehoda se stala na silnici 2. třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. Další podrobnosti zjišťujeme. Českem procházejí silné bouřky. Varuje před nimi výstraha meteorologů. Platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť. Nejvíce srážek zatím spadlo na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
10: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
8: Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska Medvědice. Píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci. Šelma ho zastavila v lesích u hranic. Vylezl před ní na strom a zavolal pomoc. Když se pohraničníci dostali na místo, Medvědice už tam ale nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadený tvrdil, že k hranici zabloudil. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradec Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
11: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Radiožurnál.
9: Sport.
12: Čeští fotbalisté rozehráli předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Praze. Na Letné přivítali Kosovo a víc řekne Mikuláš Jáša.
13: Právě teď druhá minuta, Česko-Kosovo nerozhodně 0-0, v základní sestavě si debit odpikali nebo odbulili Horníček a také Sojka z Letné, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
12: Slovácka jsou dál prvoligoví, v baráži dvakrát porazili Artis Brno, dnes doma 3-0. Hokejisté Kanady a Norska hrají na světovém šampionátu o bronz, stav a čas přidá František Kuna.
14: Právě skončila první třetina, Norsko vede nad Kanadou v souboji o bronz 1-0 po velké chybě golmana Gravese za brankou, vyjel Peterson před ní a stihl to, než se Graves vrátil. Kanada pak nevyužila přesilovku. Po první třetině souboje o bronz Norsko vede nad Kanadou 1-0. Zurichu František Kuna, Radiožurnál.
12: Ve finále se od 20 hodin a 20 minut utkají domácí Švýcaři a Finové. A plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem nastupují do finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite proti Švédům Omanovi a Helvigovi. Je u toho Krištof Kousal.
15: V prvním setu je to zatím vyrovnané 5-5 z Ostravy. Krištof Kousal, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Požár na D8 u Straškova a nehoda na D5 u Vráže. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 24. kilometru máme hlášený požár, projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 13. kilometr, tam odklízejí následky nehody osobního auta v levém pruhu. Na D5C z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na D1C z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se zpomaluje, fronta pokračuje až na 14,5. kilometr, naberete asi 40 minut navíc. D1 ještě jednou směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Šmejkalku na 23. kilometr. A na více místech po republice hustě prší, myslete proto na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál, teď s Michaelou van Erne.
17: A začínáme apelem na kuřáky nebo ke kuřákům, tedy pokud kouříte, protože je možná často změnit. Na dnešek totiž připadá Světový den bez tabáku. My se budeme bavit o rizicích kouření a jak s ním skoncovat. Takže nás určitě poslouchejte dál. Hezký den.
9: Víkendový Radiožurnál
18: a Michaela van Erne.
19: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: předchozích slov, které jsem vám adresovala, jste jistě pochopili, že je dnes Světový den bez tabáku, takže pokud kouříte, zkuste alespoň na jeden den přestat. A ideálně, aby vám to vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů a 16 až 18 tisíc lidí. Ovšem, jak potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfajčím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých IQOSiek celú krabičku vyfajčím za deň.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Dětská okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách, tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4. Ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Po kapele U2 další informace. Pařížané slaví obhajobu titulu PSG ve fotbalové lize mistrů. Za chvilku vás vezmeme do fanzóny pod Eiffelovu věž, kde jsou desítky tisíc lidí. Na to si určitě počkejte. Ještě předtím je tu italský zpěvák Damiano David.

0: Francouzi slaví pod Eiffelovou věží, pařížský klub PSG vyhrál podruhé za sebou fotbalovou ligu mistrů. Ve finálovém zápase porazil anglický Arsenal v penaltovém rozstřelu. Ve fanzóně je náš zpravodaj Martin Balucha. Využijme toho. Dobrý den.
1: Zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, kdy na místo dorazí fotbalisté PSG, kteří se vracejí z Budapešti?
1: Původně tady už měli být tady kolem 16:00, čekají tady na mě pod Eiffelovou věží desítky tisíc lidí, je tady zachystaná taková červeno-modrá dráha, tady v barvách pařížského celku, je dlouhá 400 metrů, vede vlastně po celé délce toho parku Martova pole pod Eiffelovou věží a po této dráze fotbalisté zamíří až k pódiu velkoplošné obrazovce, kde se teď promítají ty klíčové momenty z toho včerejšího zápasu. Střídá se tady taky hudba a skandování, lidé skandují, jsme šampioni, každý dostal vlajky, doufám si tvrdit, že tyto záběry skutečně z kulisou Eiffelovy věže oblétnou celý svět.
0: Jsou ty dnešní oslavy poněkud, řekněme, klidnější než včera?
1: Ano, zatím to tak vypadá. Na bezpečnost dohlížejí policisté, ty kontrolují vstup do té fanzóny a pak jsou tady taky členové soukromé bezpečnostní služby. Těch je tady zhruba 800 a ty kontrolují batohy, šacují lidi, tak aby nepronesli pyrotechniku. Už jsem tady viděl nějakou pyrotechniku, ale taky jsem viděl několik incidentů, jakmile se někdo pokoušel vypouštět rachejtle, tak ho doslova policisté chytli za ruku, odvedli, zadrželi, takže tomu se snaží tady zabránit. Změnila se taky skladba těch lidí, kteří sem přišli slavit včera v noci na bulváru Champs-Élysées, jsem viděl takový menší nebo mladší diváky, spíš takové jinoky můžu říct, ale teď tady jsou celé rodiny s dětmi, bavil jsem se tady s tatínkem, 11-letým synem, užívali si to společně, doufejme, že i z tohohle důvodu, že jsou tady celé rodiny, to bude poklidnější.
0: A ještě se zeptám, jaká je bilance těch včerejších nepokojů?
1: Ta bilance je, můžeme říct, děsivá, protože je jeden člověk mrtvý, 24-letý muž, pravděpodobně tedy, který zemřel po srážce s motocyklistou, se skútrem, v komatu zůstává 17-letý další člověk, který tedy se do tohoto stavu dostal po potyčce s nožem. Ty škody jsou samozřejmě jednak tedy na životech, tak jsou i materiální. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování v několika francouzských městech. Když jsem sem jel na kole, tak jsem viděl vlastně následky těch nepokojů, zapálené koše, zapálené sdílené stanice, cyklistické stanice, to jsou všechno škody, které ještě jsou vidět i dnes v centru Paříže.
0: Tyto informace pro nás měl a po celý víkend do vysílání vstupuje Martin Balucha. Moc děkuji.
1: Děkuji,
0: a přeji hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Informace pro řidiče. Lidická ulice v Havlíčkově Brodě je uzavřená. Záchranáři tam řeší havárii letadla. Víc o tom ve zprávách i v Zelené vlně. Poslouchejte Radiožurnál. 16 hodin 30 minut. Zprávy má Martin Benda.
1: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Silnice 143 bude kvůli nehodě uzavřená minimálně několik hodin. V autobusu cestovali cizinci, na místě jsou zranění, potvrzuje mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
2: Aktuálně na místě pracují všechny složky integrovaného záchranného systému a prvotní informace hovoří o zhruba 11 zraněných.
1: Nezraněné cestující z místa odveze náhradní autobus. Kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost. Další podrobnosti zjišťujeme. Ve speciální nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Pokud bude mít pacient pozitivní testy, půjde o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii. Nemoc se rozšířila na východě Konga v polovině května. V Lidické ulici v Havlíčkově Brodě záchranáři řeší havárii letadla. Pilot se zřejmě snažil nouzově přistát a zavadil o ukazatel u čerpací stanice. Pilot při havárii utrpěl zranění. Na hlavní trase od Jihlavy do Havlíčkova a Brodu dopravu řídí policisté. Podrobnosti už za chvíli v Zelené vlně. Sport. Čeští fotbalisté hrají s Kosovem. Přípravné utkání na mistrovství světa vidí Mikuláš Jáša.
3: Česko. 31. minuta. Česko vede nad Kosovem 1-0. Prosadil se Tomáš Ladra. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Hokejisté Kanady a Norska bojují na světovém šampionátu o bronz. Stav a čas zná František Kuna.
4: Ve 28. minutě zápasu Norsko stále vede nad Kanadou 1-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem můžou vyhrát ostravský turnaj pro tour kategorie Elite. Víc řekne Krištof Kousal.
5: Perušič se Sedlákem vedou 11-10 ve druhém setu, potom svém první prohráli 19-21. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D35 u Lipníka a nehoda na D5 u Mýta. Na D35 z Lipníka nad Bečvou ve směru do Olomouce opatrně na začátku úseku dálnice. Na 293,5 km stojí osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě zasahují hasiči. Na D5C z Prahy ve směru do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 290. kilometru se srazila tři osobní auta v levém pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se zastavíte. Kolona nesouvisle pokračuje až na 14. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody do odstavného pruhu. A jak jste slyšeli ve zprávách, silnice 34 je v Havlíčkově Brodě po nouzovém přistání letadla neprůjezdná. U čerpací stanice Shell můžete to obět přes obchvat Havlíčkova Brodu nebo osobním autem přes Průmyslovou a Havířskou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: A tím pádem také s Avril Lavigne za chvíli a jako první je tu z hudby George Ezra.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Debata kolem přesunu některých agend z úřadu vlády na ministerstva neutichá. Někteří experti a organizace plánují na pondělí stávku. Mezitím ve Strakově akademii dál pokračují jednání o možných změnách. Detaily upřesníme za chvíli. Poslouchejte víkendový Radiožurnál.

0: Avril Lavigne dozněla, pojďme dál. Organizace, třeba ty zabývající se závislostmi nebo duševními nemocemi, budou v pondělí stávkovat. Část expertů, hlavně z oblasti lidských práv, zase podalo rezignace na členství v radách. Důvod? Nesouhlasí s přesunem některých vládních agend pod ministerstva. Vyzvali vládu, aby své rozhodnutí zrušila. Podrobnosti přidá kolegyně Daniela Brichtová, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme tím, kdo už ohlásil, že se stávky zúčastní a jak vůbec bude taková stávka vypadat.
1: Se stávkou přišla Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a také adiktologická sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Poradny, ambulantní služby nebo terénní

0: Programy mohou zítra v poledne svou činnost na 2 hodiny přerušit, ale klientů by se protest dotknout neměl a kdo bude potřebovat pomoc, ten ji i tak dostane. Lidem ale budou protestující pracovníci vysvětlovat, o jaké služby by v případě změn mohli přijít. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou do práce vůbec. Část expertů, hlavně z oblasti lidských práv, také podalo své rezignace na členství v radách. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO předali při středeční schůzce otevřený dopis s možnými návrhy řešení. Za ním stojí hlavně bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Podle ní je stále naděje na dohodu a po návratu z dovolené se snaží vyjednávat i končící protidrogový koordinátor Pavel Bém.
1: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace lidí, kteří už se do závislostí dostanou.
0: Po jednání s šéfkou úřadu vlády Tinde Bartou řekl, že je situace komplikovanější, než se na první pohled může zdát a že významnou roli v tom přihrají represivní orgány. Sejít se má ještě s premiérem Babišem.
2: Danielo, připouští premiér, že by tedy vláda ještě zrušila své rozhodnutí?
0: Předseda vlády změny dál hájí s tím, že nadrezortní koordinace zůstane zachována díky tomu, že dál půjde o rady vlády a on bude stále jejich předsedou. Případné změny mají ministři řešit zítra na zasedání vlády. Andrej Babiš už dnes na sociálních sítích prozradil, že mají vzniknout připomínková místa rad na ministerstvech. Dál tvrdí, že nově budou rady fungovat lépe.
3: Ty ministři už budou mít konečně odpovědnost, aby ty problémy jako řešili, protože říká, že vlastně rada pod vedením předsedy vlády je v antagonismu s vlastně s rezortním ministrem, je nesmysl.
0: O přesunu rozhodla vláda před necelými 2 týdny na návrh právě premiéra Babiše a šéfky úřadu Tinde Barty bez předchozí debaty s jednotlivými experty. Na svém posledním zasedání pak kabinet ještě záměr upravil a rozhodl o zřízení 2 kanceláří na úřadu vlády. Jedna bude pro lidská práva a menšiny a druhá pro duševní zdraví a závislosti.
2: Daniela Brichtová, poslem těchto zpráv, moc děkuji a hezký den.
0: Krásné odpoledne.

Mark Amber, i tak zní víkendový radiožurnál, teď kapela BSP a poté sport. Čeští fotbalisté mají poslední šanci ukázat se trenérovi Koupkovi a říct si o konečnou nominaci na blížící se světový šampionát. Jak se jim v přípravném utkání s Kosovem daří, zjistíme od našeho reportéra za chvíli.

0: Víkendový radiožurnál a sport aktuálně. Čeští fotbalisté hrají poslední zápas před odletem na mistrovství světa. Na pražské Letné nastoupili v přípravném utkání proti Kosovu a je u toho Mikuláš Jáša.
1: Skončil první poločas, ten na Letné patřil zejména Adamu Hloškovi, protože ten byl u všeho podstatného, co se na trávníku stalo. Řekl to nejpodstatnější, Česko vede nad Kosovem 2-0. Nejdříve Adam Hlažek po průniku a následném centru Davida Douděry zařídil to, že mohl skórovat hlavou Tomáš Ladra, to se psala 12. minuta. No a pak byl Adam Hložek u zrodu další velké šance, kdy červovou střelu brankář Murič vyrazil k Chytilovi, který hlavou minul zcela odkrytou branku. Pak se Adam Hložek dokonce sám trefil po úniku pravou stranou hřiště a prudkou střelou ke vzdálenější tyči. To byla minuta 32. Po prvních 45 minutách Češi vedou nad Kosovem 2-0. Dají se teď očekávat velké změny v sestavách jak Kosova, tak české reprezentace. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Na světovém šampionátu v hokeji se hraje zápas o bronzové medaile. Ze souboje Kanaďanů s Nory se z Curychu hlásí František Kuna.
2: 4 minuty před koncem druhé třetiny vede Norsko nad Kanadou v souboji o bronz už 2-0. Po té první třetině, kde se trefil Peterson po chybě Gravese, přišla chyba další kanadská, byť jich nebylo mnoho a Brancek Nygaard vyjel do pásma po modré, přihrál zleva do prostřed modré čáry, tam odsud pálil Zolberg a od chráničů obránce Kanady White Clouda se odrazil mezi betony kanadského golmana Jetta Gravese. A tak teď přesně 3,5 minuty před koncem druhé třetiny v souboji o bronz vedou dál Norové nad Kanadou 2-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
0: Ještě plážový volejbal. Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem bojují o zlato na turnaji Ostrava Beach Pro. Jejich utkání se švédským párem Oman Helvik sleduje Krištof Kousal. Tak, bohužel spojení s Krištofem Kousalem se nepodařilo navázat, nic se neděje. Tyto informace pro vás budeme mít nejpozději ve sportovní části zpráv v celou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Pilot větroně nouzově přistál v Havlíčkově Brodě. Aktuality ve zprávách za chvilku.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
2: A vidíte, to mě nenapadlo.
1: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
3: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
1: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
2: Krása, co?
1: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál 17 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Bender.
5: 13 lidí utrpělo zranění při nehodě autobusu a auta u Českých Budějovic. Z nového druhu eboli se podle WHO zotavilo 5 pacientů. Čeští fotbalisté hrají přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. A na nehodu pozor na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 210. kilometru. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a teploty až 22 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se odpoledne srazil autobus s osobním autem. 13 lidí podle záchranářů utrpělo zranění. Přímo u nehody je naše reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
7: Já jsem přímo na silnici, dívám se na místo nehody, je tam stále ještě autobus a osobní auto, ale už tam není žádný cestující. Zranění byly převezeni do traumacentra Českobudějovické nemocnice. V tom případě se jednalo, jedna žena utrpěla mnohočetná poranění a jeden muž středně těžké poranění. Ostatní cestující měli už jen lehká zranění a záchranáři je převezli do Českokrumlovské nemocnice. Ta silnice bude uzavřená zhruba do 20 hodin, protože na místě kriminalisté ještě vyšetřují nehodu a potom samozřejmě musí i odtáhnout autobus a to osobní auto, které havarovalo. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokata, Radiožurnál.
5: Do Česka dorazily silné bouřky, například v Žinkovech na jižním Plzeňsku spadl strom na stan, jeden člověk utrpěl zranění, ošetřili ho záchranáři. Na Doma Žlicku hasiči odklízali stromy na silnicích, říká velící důstojník Jaroslav Hrdlička.
8: Strom upadalo dost, někdy to bylo i v sériích, jakože na silnici se odklízeli několik stromů najednou, ale víceméně už se asi situace uklidnila. Takže by se měli mít postupně uvolněné komunikace, které byly díky stromům neprůjezdné. A poslední událost je nějaký strom hrozící pádem na chlopu poblíž Horšovského Týna.
5: 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bez motorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté, pokračuje policejní mluvčí Dana Čirtková.
9: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování služebního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
6: Sport.
10: Trenéři české fotbalové reprezentace dnes zveřejní seznam 26 hráčů, které nominují na světový šampionát. Současný kádr zúží hned po přípravném zápase s Kosovem, který v Praze na Letné komentuje pro Radiožurnál Sport Mikuláš Jáša.
11: Česko vede 2-0 právě teď, začíná druhý poločas. Góly dali Ladra a Hložek. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
10: Hokejisté Norska bojují o historicky první medaili z mistrovství světa. O bronz hrají s Kanadou, v Curychu je u toho František Kuna.
12: Po dvou třetinách vede Norsko nad Kanadou 2-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
10: A plážový volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Slavkova a kolona u Mirošovic. Na D1 je zvyšková směrem do Brna. Pozorněte za sjezdem na Rusínov. Na 209. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 210. kilometr, tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru se zastavíte, kolona se nesouvisle tahne až na 14. kilometr, zdržíte se asi 3/4 hodiny. D1 naposledy, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru nám hlásíte nehodu.
14: Minimálně 2 osobní auta v levém pruhu. Řidiči byli venku bez vest. Zatím se tvoří kolona, ale krátka.
13: Na D35 z Olomouce ve směru do Lidníka nad Večpou svozorněte za sjezdem na Velký Újezd. Na 293. a půltém kilometru zasahují hasiči u osobního auta, jsou v levém pruhu a zpomaluje se. Na D5 z Prahy ve směru do Plzně opatrně za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru stojí po nehodě osobní auto, je označeno světelnou šipkou a blokuje levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
0: Krátce po 17. hodině v ukrajinské Oděse končí třídenní mezinárodní bezpečnostní fórum. Účastnili se ho přední politici a odborníci z celého světa. Budeme o tom mluvit podrobněji za chvíli. Víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Ukrajinská Oděsa už po třetí hostila Mezinárodní bezpečnostní fórum. Témata debat předních politiků, politologů a bezpečnostních odborníků z celého světa byla jasná. Bezpečnost v Evropě a na Blízkém východě. V Oděse je náš zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme prosím tím, kteří významní hosté do Oděsy přijeli.
1: No, kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme asi hodně dlouho, takže třeba jedním z těch určitě nejzajímavějších byl iránský exilový korunní princ Reza Pahlaví, byli tady také američtí senátoři, byly tady návštěvy z Evropy, prakticky z každé evropské země, která tady byla přihlášena, tak měla zastoupení, ale opravdu z celého světa hosté i velmi exotičtí. A z toho, co například tady princ Páhlaví říkal, tak byly zajímavé věty o tom, jak vlastně jsou ty konflikty a ty bezpečnostní hrozby velmi provázané mezi Blízkým východem a Ukrajinou, spojuje vlastně agresivní politika těch států, jako je Irán a Rusko, které vytvořily takovou vlastní osu, a Irán třeba zásoboval, víme, že tedy poskytoval Rusku ty velmi obávané drony kamikadze Šáhedy, než si Rusové začali potom na tomto základě vyrábět sami. A právě to upozornění, to varování před propojováním zemí, které postupují agresivně, tak bylo velice, velice zajímavé, velice naléhavé dokonce. Ta konference je rok od roku reprezentativnější a ty hosty se daří tedy i přes to, že Ukrajina je stále ve válečném stavu a Oděsa opravdu není nejbezpečnějším místem pro bezpečnostní konferenci, tak se jí podařilo přesvědčit, aby sem přijeli, a určitě to fórum bude mít stále větší význam nejenom tedy pro tuto oblast, ono je to Černomorské bezpečnostní fórum, takže prioritou je bezpečnost v tomto regionu, ale také z hlediska těch otázek a témat, které tady padaly a jsou důležité i pro nás, například kybernetická bezpečnost, role umělé inteligence v budoucích i současných možná už konfliktech a podobně.
0: Jaký význam má takové fórum se spoustou diskusních panelů?
1: Těch panelů bylo opravdu nepočítaně a je to především místo setkávání těch důležitých lidí z Evropy a ze zámoří, z Orientu například, kteří mají vlastně jedinečnou možnost si v takovém neformální atmosféře, není to taková upjatá mezinárodní konference, kde prostě někdo čte nějaký referát a celý sál poslouchá. Je to právě dáno i tím klimatem, i tím vlastně rázem přímořským Oděsy, že se tady lidé hodně potkávají neformálně, a to je hlavní, a hlavně si domů potom odvezou, a protože jsou to velmi vlivní lidé ve svých zemích, tak mohou dál předat jednak to, co tady uslyšeli, co vzniklo v těch debatách, a jednak jak oni uviděli Ukrajinu, na které mnozí byli třeba poprvé.
0: Martine, pro mou představu byla to taková ta tradiční velká konference, nebo je Oděské bezpečnostní fórum i něčím výjimečné?
1: Byla to v jistém smyslu velká opravdu konference, velmi dobře zorganizovaná poslancem a předsedou fóra Hončarenkem, v opravdu velkém, v takovém světovém stylu, včetně zajištění a včetně těch doprovodných programů, takže nemuseli lidé celý den sedět, ono se to ani nedá několik dní za sebou sedět od rána večera na těch panelových diskusích, ale mohli vyjít do města, byly pro ně připravené programy, památky, ale také třeba návštěva místních vinařství, které vyrábí například brand, a nebo mohli do přífrontových oblastí se podívat samozřejmě za určitých přísných bezpečnostních pravidel. Takže ta konference opravdu není jenom o tom, že někdo sedí v sále s tlumočníky a poslouchá, co někdo jiný mu říká, ale že to mělo opravdu i tento dopad představit Ukrajinu i jak žije vlastně v době války. A i to je asi velké poselství, které potom ti účastníci, více než 600 účastníků té konference, doma můžou předat.
0: Z Oděsy nám o tom dal vědět Martin Dorazín. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Kapela Calling, my voláme zelenou vlnu a Tomáše Kolmistra.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D3 u Českých Budějovic a nehoda na D1 u Slavkova. Na D3 z Kaplice ve směru do Českých Budějovic teď velmi opatrně za sjezdem na Křemži. Na 138. kilometru máme hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuji, D3 z Kaplice do Českých Budějovic, 138. kilometr, vozidlo v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna zasahují u nehody na 210. kilometru za sjezdem na Slavkov u Brna. Jsou v levém pruhu, kolona se táhne od 214. kilometru. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle na 14. kilometr, zdržení asi 40 minut. A D1 naposledy ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tom Grennan v souzvuku s Radiožurnálem. Za měsíc začnou letní prázdniny a majitelé tak už teď připravují hotely a penziony na Šumavě na hlavní sezónu. Zájem hostů podle provozovatelů je, ale obsazenost zatím není stoprocentní.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukar.
3: Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
4: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
3: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Hotel Christian v Kubově Huti už je skoro plný, teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to Zbyněk Klose.
5: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli.
3: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
5: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu.
3: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
6: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
3: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Čas zpráv a Martina Bendy.
3: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí vylákat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a také neklikat na odkazy. Úroveň radiace v ruském okupované záporské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budov komplexu. Podle agentury je zvenku poškozená turbínová hala. Z Olomouce do Prahy vyrazil ráno protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci nespokojení se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Při cestě navštíví skoro 20 měst, v jejich kulturních centrech uspořádají debaty nebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá, studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu.
4: Sport.
3: Fotbalová reprezentace přivítala v Praze na Letné Kosovo. Druhý poločas přípravného duelu vidí Mikuláš Jáša.
5: Ten kotel Kosova.
6: 74. minuta, Česko stále vede nad Kosovem 2-0. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Hokejisté Norska můžou získat první medaili na mistrovství světa. O bronz hrají s historicky nejúspěšnějším národním týmem Kanadou. Z Curychu se hlásí František Kuna.
7: 8 minut před koncem třetí třetiny Norsko stále vede nad Kanadou 2-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Slavkova a kolona u Mirošovic. Na D1 z Vyškova směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na 217. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 210. kilometr. Tam zasahují u nehody 3 osobních aut v levém pruhu, plný je také sjezd na Rousínov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 27. kilometru se zastavíte, fronta se nesouvisle tahne až na 14. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na D35 z Vysokého Mýta ve směru do Hradce Králové nám hlásíte překážku na konci dálnice na 127. kilometru před D11.
9: Na tom nájezdu pán mění u osobního auta kolo dovozovky v podbočovacím pruhu.
8: A na tahu 13 z České Kamenice do Děčína počítejte se zdržením u Lodvíkovic. Tam se zastavíte, kolona pokračuje až do omezení před Děčín, tam se projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas se déšť nebo přehánky, ojediněle ještě i bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
2: A můžu pozvat na další sportovní zastávku tím, že připomenu to, že čeští fotbalisté bojují na Letné v přípravě proti Kosovu o konečnou nominaci na nadcházející mistrovství světa a že se v Curychu stále hraje zápas o bronz na světovém šampionátu v ledním hokeji. My budeme v tomto ohledu opět aktuální ještě před 18. hodinou, takže o důvod navíc, proč poslouchat víkendový Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
11: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota spuchřela.
5: mi vrásky nedělá.

Nakolik se bude moct Česko v dalších letech zadlužit? Otázka, která se stala jedním z hlavních témat uplynulých týdnů na politické scéně. Co na změny rozpočtových pravidel řekne Senát, zjistíte za chvíli, protože na tuto otázku odpovíme.

0: Kapela Faith No More. Ve sněmovně se o něm vedly dlouhé debaty, teď zřejmě návrh na změny v rozpočtové odpovědnosti narazí v Senátu. Předseda horní komory i šéfové všech senátorských klubů očekávají, že koaliční novela neprojde. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které návrh vládní koalice považují za hazard s budoucností země. Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí.
1: Rozpočtový armagedon, který chystá Alena Schillerová.
2: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu.
3: Vy nás chcete kritizovat. Vy, kteří jste místo seriózních plánů posílali do Bruselu konsolidační halucinace svého naprosto nekompetentního ministra financí?
4: Debatu o změnách rozpočtových pravidel provázely ve sněmovně ostré názorové střety. A poslance zřejmě čeká další kolo. Senátem totiž návrh patrně nepřijde.

0: projde.
1: Předpokládám, že v Senátu budeme minimálně navrhovat nějaké pozměňovací návrhy.
0: Očekává předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS.
1: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky.
0: Podobně mluví i předsedové všech senátorských klubů s výjimkou šéfky senátorů hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové.
2: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné, že se v tuto chvíli ozývají tak, jak se ozývají.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce rozšířit seznam výdajů, které by se nezapočítávaly do výpočtu maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Doteď výjimka platila pro část výdajů na obranu nebo dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ministryně chce přidat třeba peníze na infrastrukturu, tedy na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to budou vysoké desítky miliard. Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrhy anebo novelu zamítnout.
3: V minulých letech docházelo ke snížení deficitu a teďka se vlastně mají otevřít jako dveře tomu, aby ten deficit stoupal. Je to vlastně otázka, jak si zaplatit své předvolební sliby a to určitě nepodpořím.
0: Avizuje předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka. Ať už Senát změny rozpočtových pravidel zamítne nebo navrhne pozměňovací návrhy, vrátí se novela do sněmovny. Tam mají koaliční strany pohodlnou většinu a horní komoru zřejmě přehlasují. Změny rozpočtových pravidel senátoři projednají pravděpodobně v polovině června. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Vyškov západ. Na 217. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení asi 40 minut. Na D1 zůstaneme tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpozorněte za sjezdem na chodce Rady. Na 26. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až na 14. kilometr, naberete asi půl hodiny navíc. Na D5 z Prahy ve směru do Plzně zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru odtahují osobní auto po nehodě v levém pruhu. A na silnici 50 mezi Uherským Brodem a Slavkovem u Brna opatrně za Bučovicemi. Řeší tam nehodu osobního auta. Ve směru do Brna je kolona delší. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vrazmus z hudby víkendového radiožurnálu Teď sport. Čeští fotbalisté nastoupili v závěrečném duelu před odletem na mistrovství světa proti Kosovu. Na pražské Letné navíc bojují také o konečnou nominaci na turnaj. Vše sleduje z tribuny Mikuláš Jáša.
1: Pokud jsme zapnuli správně stopky radiožurnálu Sport, už jenom 40 sekund do konce celého utkání, ve kterém Češi dali 2 góly, Kosovo 1. V rychlosti si je popíšeme, Češi tedy vedou v 93. minutě 2-1 nad Kosovem. Ve 12. minutě se prosadil Tomáš Ladra, ve 32. minutě Adam Hložek. Znovu připomenu ten stav, 2-1 v nastaveném čase, už jenom 15 sekund do konce utkání. Nezmínil jsem branku, kterou dal Ermelahu, a to v 80. minutě. 10 sekund do konce, zdá se, že Češi zvládnou předposlední přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Nejdříve budou v New Jersey hrát proti Guatemala a pak se pustí do samotného závěrečného šampionátu. Teď už opravdu poslední nákop hráčů Kosova na útočnou polovinu, taková poslední šance ještě dokázat ten stav dostat do vyrovnaného stavu, tedy dlouhý nákop brankáře Muriče na útočnou polovinu, tam sice propadl zelený obránce české reprezentace, ale dokázal jej nahradit Jurásek, dlouhý nákop na útočnou polovinu a teď už se píská naposledy do píšťalky. Čeští reprezentanti zvítězili v předposledním přípravném utkání před odletem na mistrovství světa 2-1 nad Kosovem. Branky za český národní tým dali Tomáš Ladra a Adam Hložek. Hezký den z Letné.
0: Díky za to přání, tolik Mikuláš Jáša. Pojďme na hokej. Drama. Hokejisté Norska vyzvali v souboji o bronz na světovém šampionátu Kanaďany a skutečně dramatické aktuality doplní ze švýcarského Curychu František Kuna.
2: Zápas jde do prodloužení. Kanaďané dlouho prohrávali 0-2. Minutu a čtvrt před koncem třetí třetiny se trefil Thomas z mezikruží a ten samý hráč necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny v podstatě v brankovišti dotlačil kotouč do branky a poslal zápas do prodloužení. Norové byli blízko senzaci, nejen těmi dvěma inkasovanými góly se to zbortilo, ale za stavu 2-1 ještě střela přes celé kluziště na prázdnou branku trefila boční konstrukci branky. Za malou chvíli začne prodloužení souboje o bronz po 60 minutách. Kanada-Norsko 2-2. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Česku platí do půlnoci výstraha před bouřkami, poslouchejte zprávy.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni ji milovali, ale někdo ji nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Předseda Senátu odletěl na návštěvu Tchaj-wanu běžnou linkou, vláda s jeho cestou nesouhlasila. Českem prošly bouřky, jeho čeští hasiči měli přes 100 výjezdů. Fotbalová reprezentace porazila v přípravě na mistrovství světa Kosovo a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je neděle 31. května, dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS letí přes nesouhlas české vlády na Tchaj-wan. Mají totiž odlišnou zahraniční politiku ve vztahu k Číně a ta považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál a tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchaj-wan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
3: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
4: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
5: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
4: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Českem odpoledne prošly silné bouřky, teď už slábnou výstraha, ale platí až do půlnoci. Nejhorší byla situace na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 výjezdů. U Nové Bystřice na Jindřichohradecku je reportérka Eva Marvanová.
6: Na Novobystřicku se během dne ocitlo několik obcí bez elektřiny. Jednou z nich je vesnice Potočná, kde už se ale podařilo dodávky proudu obnovit. Situace tady zdaleka nebyla nejhorší. Největší škody bouřky způsobily na Prachaticku, Novohradsku, Lipensku a jižně od Českých Budějovic. Podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka se na jihu Čech ocitlo 10 000 domácností bez proudu. Před hodinou řešili energetici 21 poruch na vysokém napětí. A plné ruce práce mají také hasiči. Ti nejčastěji odstraňovali spadlé větve i celé stromy. Celkem řešili od 14 hodin jihočeští hasiči 230 zásahů a téměř polovina z nich byla na Českobudějovicku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
2: V silné bouřce se odpoledne také srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou. Zranění utrpělo 13 lidí. Přímo u nehody je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
7: Otahová služba právě nakládá havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu má z největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost silnému dešti a dostal smyk. Ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká poranění a jeden muž středně těžká poranění. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Silnice bude průjezdná za několik minut. Z Boršova nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Tamáš Šujoka označuje premiér za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
9: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Desetitisíce Francouzů slaví titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Fotbalisté včera porazili londýnský Arsenal. Do fanzóny pod pařížskou Eiffelovou věží před chvilkou fotbalisté pařížského klubu přivezli i vítězný pohár. Na místě je náš zpravodaj Martin Balucha.
10: Desítky tisíc lidí vítají fotbalisty PSG tady ve fanzóně pod Eiffelovou věží. Fotbalisté přijeli ve dvou autobusech, každou chvíli otevřou dveře vojenské školy a pomalu zamíří po zhruba 600 metrech dlouhé dráze k pódiu, která je tady v parku Martovo pole, přímo pod Eiffelovkou. Lidé skandují, že jsou šampioni. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées jsou tady i rodiny s dětmi. Odtud fotbalisté zamíří do Elizejského paláce, kde přivítá prezident Emmanuel Macron. Ve městě jsou stále vidět nepokoje, teda následky po těch včerejších nepokojích, spálené popelnice, poničené autobusové zastávky. Policisté zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
11: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
12: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
13: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
12: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
14: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
12: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
15: Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. Reprezentace teď zamíří do Severní Ameriky, kde se hraje závěrečný přípravný duel. Ještě předtím trenér Miroslav Koubek oznámí finální nominaci. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. O významu úspěšné baráže mluvil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
16: Pro Slovácko to bylo životně důležité, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo a zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohleto nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
15: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Slovácka Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání. To fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028, útočník Mojmír Chytil do roku 2029, jak Slávia informovala na svém webu. Hokejisté Norska mohli získat první medaili ze světových šampionátů. V Curychu sledoval duel o bronz s Kanadou František Kuna.
17: Norové právě přebírají bronzové medaile, i když Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny a poslala zápas do prodloužení. Pak jedno přečíslení nezvládla a Norové ano, Noah Sten to na pravém kruhu vzal na sebe a dal historický gól. Norsko má první medaili z mistrovství světa, je bronzová, Kanada je bez medaile. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
15: A o zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport domácí Švýcaři a Finové. A tenista Jakub Menšík čeká na Roland Garros na blížící se večerní osmifinále s Rusem Andrejem Rubljovem. Toho už v minulosti dvakrát porazil, ale Menšík takové statistiky neřeší.
18: Pro mě to jedno, jestli to je 0-2, 2-0, ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím.
15: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 je zvyšková ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, plná je také objízdná trasa po souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru se zastavuje, fronta se táhne nesouvisle na 14. kilometr, zdržení asi 20 minut. A na D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Velký Újezd. Na 293. a půltém kilometru odtahují osobní auto v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území ještě déště nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Zítra přes den čekáme také zataženo až oblačno, na většině území občasný déště nebo přehánky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a bude se i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou Panerne.
12: Zatímco Norsko slaví historický hokejový úspěch, Kamily slaví svátek, vy možná slavíte narozeniny nebo jiné výročí, my se přidáváme s blahopřáním a jako dárek posíláme píseň Michala Hruzy.
20: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela Fanerne.

0: Groteska i známé melodie. Do Prahy se vrátil nizozemský hudebník André Rieu. Pokud ho máte rádi, ale na jeho vystoupení jste se nedostali, alespoň se můžete podívat na fotografie a přečíst si víc na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Kapela Shakespeare Sister Vlčnovem dnes projela jízda králů. Letos je to už 15 let, co je tento zvyk na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Ve Vlčnově se byla podívat i naše kolegyně, takže její reportáž uslyšíte za chvíli. Teď posloucháte Kelama Scotta.

0: Vlčnovem u Uherského Brodu dnes projela jízda králů. I letos tak plnoletí vlčnovští mládenci v roli legrútů doprovodili na koních krále v dívčím kroji a s růží v ústech. Jejich letošní obchůzka trvala 5 hodin.
1: Před dům, kde se chystá vlčnovský král Marek Dacík, mě spolehlivě přivedla muzika. Marek Dacík, otec letošního krále, ale taky loňského, tak je to velká tradice pro vaši rodinu?
2: Před 30 lety jsem byl já králem. Ale pozor, není tradice mít v rodině dva králi po sobě. Je to poprvé v historii jízdy králů, kdy bratr předává vládu bratrovi.
1: František Dacík byl král vlčnovský loni, tak jakou si dal radu bratrovi pro letošní rok?
3: Aby si pamatoval všechno, co zažije dneska, aby si užil ten čas s legrútama.
1: To už si pro krále přijeli legrúti na koních a vydali se na cestu vlčnovem.
4: Hýlo, hýlo, počúvajte, horní dolní, domácí je přespolní. Máme krála chudobného, ale velmi poctivého.
1: Král celou jízdu mlčí, ale o to víc jsou slyšet legrúti.
5: Na krála, matičko, na krála.
1: Letos je jich 11 a neunikne jim nikdo.
5: Mého koníčka poznám po hlasu, že tady stojí paní Českého rozhlasu. Na krála, matičko, na krála.
1: Mezi lidmi, kteří se přijeli podívat na jízdu králu, je slyšet maďarština, slovenština, angličtina, polština. Anka a Jakub sice mluví česky, ale že přijeli zdaleka, tak to prozrazuje jejich kroj.
6: Tak já žiju v Praze, ale kroj nosím z východního Slovenska, jmenuje se Raslavický, protože odtamtud pochází moje rodina.
7: A já jsem z Jedovnic, z Moravského Krasu.
1: A co vás přitáhlo na jízdu králu?
6: Je to prostě událost, kterou každý folklorista zná a už několik let jsme se sem chystali, ale to konečně vyšlo.
1: A líbí?
7: No je nádherná, je to úžasná zkušenost.
1: Z vlčnovské jízdy králů Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Tomas Järvinen předvedl v rakouském Getisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl sedmý a má limit pro evropský šampionát. Vyhrál Švýcar Ehammer.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se suná na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody tří osobních aut v pravém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 22. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 14. kilometr. S dalším zdržením počítejte za sjezdem na Průhonice, tam se zastavuje kvůli zásahu hasičů v opačném směru na 5,5 kilometru. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějcemi pozor za Svojkovicemi. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se Kyvadlově. A v Praze počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomaleji se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, ojediněle se mohou přidat i bouřky. Odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A také se zpěvačkou Dajdou a nebo Edem Sheeranem. Hezký den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dovolenou v Jeseníkách si lidé začínají rezervovat s větším předstihem, zároveň mají opět zájem i o delší pobyty. Shodují se v tom tamní hoteliéři, které oslovila naše reportérka. Zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit také víc turistů ze zahraničí. Největší vytížení hoteliéři v Jeseníkách očekávají až na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenhorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy předtím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalub na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínů.

0: s předstihem, dodává Vaculová.
1: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
0: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
2: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři, hned jak začnou prázdniny.
0: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
2: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
0: Týdenní pobyt v Jeseníkách jde v průměru zhruba na 10 000 Kč na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníku Sabina Millerová, Radio.

Mistr světa v plážovém volejbale z roku 2023 Ondřej Perušič sice už ukončil vrcholovou kariéru, přesto se objevil na víkendovém turnaji elitní světové série Pro Tour v Ostravě a po boku Jiřího Sedláka vybojoval senzační stříbro. Dojmy obou hráčů uslyšíte za chvíli a za chvíli proto, že teď posloucháte Ano K.

0: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si odvezou stříbrné medaile z ostravského turnaje okruhu pro tour kategorie Elite. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa a obhájcům titulu z Ostravy Švédům Omanovi a Helvigovi. Po finálovém zápase s českou dvojicí mluvil náš reportér.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend?
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli. A i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek. A chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu. Ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekli, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře. A je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročilém věku, páč jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beachvolejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
3: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. 10 000 domácností je na jihu Čech kvůli silným bouřkám bez elektřiny. Fotbalová reprezentace vyhrála přípravný duel s Kosovem a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Slavkova. Zítra bude zatažená oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
4: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
3: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Kvůli silným bouřkám je na jihu Čech zhruba 10 000 odběratelů bez elektřiny. Informoval o tom mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují 21 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektřiny se dotklo hlavně Českobudějovicka, říká za distributora Šperňák.
5: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
3: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka až do dnešní půlnoci. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dne se dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hizbaláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Z pražských Gbel odpoledne armádním letounem Kasa odletěli další 4 hřebci. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
6: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
7: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altin dala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
6: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
7: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Ladra a Hložek. Pokračuje útočník Hoffenheimu Adam Hložek, který přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu. Chybí mu herní praxe.
9: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
8: Trenéři reprezentace následně oznámili nominaci z předběžného výběru, vyřadili záložníky Buchu a Ladru a útočníka Kabonga. Podrobnosti za chvilku na Radiožurnálu. Teď Češi zamíří do amerického státu New Jersey, kde odehrají generálku na světový šampionát a do turnaje vstoupí 11. června utkáním proti Jižní Koreji. A norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63-32 rozhodl útočník Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní hrací doby při hře Kanaďanů bez golmana dvoubrankový náskok.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Slavkova a také na silnici 50 u Bučovic. Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody, ucpaný je také příjezd po silnici 50 od Slavkova u Brna. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi zpomalte za odbočkou na Svojkovice. Řeší tam nehodu osobního auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze nám hlásíte nehodu v křižovatce Novovysočanská a Spojovací.
12: Novovysočanský, přímo na křižovatce je tam velká nehoda. Poprásky auto s osobákem, teďka tam přijíždějí hasiči, záchranka, je tam asi zraněný.
11: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
2: A s další informací, jak jinak, trenér Miroslav Koubek nominoval 26 fotbalistů, kteří budou Česko reprezentovat po 20 letech na mistrovství světa. Koho sebou vezme a kdo naopak zůstane doma, v tom vám uděláme jasno za chvilku.
10: Víkendový Radiožurnál
13: a Michaela van Erne.

0: A náš reportér už také zná ty nejlepší. Reprezentační trenér Miroslav Koubek zveřejnil 26 jmen českých fotbalistů pro světový šampionát. Konečnou nominaci oznámil po výhře 2-1 nad Kosovem v posledním přípravném utkání před odletem do Zámoří. Z pražské Letné se tímto hlásí Mikuláš Jaša. Dobrý den.
1: Dobrý, vlastně už i večer z pražské Letné, kde před několika málo okamžiky trenér národního týmu Miroslav Koubek oznámil, že na mistrovství světa s českým národním týmem nepoletí tito fotbalisté. Jmenovitě Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér Koubek se nechtěl pouštět do objasňování, proč ano a proč ne. Prý to není úplně, řekněme, vhodné vůči těmto třem fotbalistům, je to citlivé téma. Obecně jde o sportovní věci, použitelnost do herních schématů nebo také očekávaný průběh zápasu. Zmiňované jméno bylo také Jan Kuchta, tam šlo o preventivní opatření, protože Jan Kuchta dnes musel vystřídat ve 20. minutě, ale lékaři garantují, že do 3 až 4 dnů bude v pořádku. Rozhodující jsou tedy lékaři a ti se pod to podepsali. Hodně dalším zmiňovaným jménem bylo jméno Huga Sochurka, toho označil trenér Koubek jako fotbalistu, kterého zná, potřeboval akorát vidět ten zápas a podle jeho slov si myslí, že utkání proti Kosovu, které Češi zvládli 2-1, tak zvládnul i Hugo Sochurek právě tuto porci v tomto zápase. Dobře ten zápas zvládl i Pavel Bucha nebo Tomáš Ladra či Christoph Kabongo, ale ten kádr prostě není nafukovací. U Alexandra Sojky tam rozhodla univerzálnost, která je jeho nejcennější vlastnost, respektive použitelnost na více postech. Ještě jednou zopakuji, že s národním týmem, který právě v tuto chvíli se balí a za několik málo hodin odcestuje do Spojených států amerických, neodletí Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Posloucháte Radiožurnál. Přes Česko se prohnaly silné bouřky. Také těmto specifikům věnujeme čas a prostor našeho vysílání za moment.

Michael Šulte, posloucháte víkendový radiožurnál, právě teď také kapelu Scorpions a my přejeme, ať je ten poslech příjemný a nedělní večer hezký.

0: Česko odpoledne zasáhly silné bouřky. Na jihu Čech kvůli tomu bylo bez proudu 10 000 domácností. Na elektřinu čekají například obyvatelé Sedla u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Kde je reportérka Eva Marvanová? Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Tak tady na Novobystřicku se jednalo spíš o menší výpadky proudu v jednotlivých obcích. Týkalo se to třeba obce Sedlo nebo Potočná. Výpadky tady ale obyvatele trápí celé odpoledne.
2: Bouřka přišla odpoledne. Od té doby nám proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne. Nevíme, jak dlouho to zase bude trvat. Nedávno tady dělali nové vedení, protože to hodně zlobilo právě kvůli počasí, tak jsme doufali, že to bude lepší, ale první velká bouřka zase to není, jo. A teda můžu říct, že teda zaplať pámbu, že jsme nepostoupili na mistrovství světa ve hře o medaile, protože kdyby to padalo takhle v té televizi, no tak to mě klepne.
0: Evo, a kde na jihu Čech byla ta situace s počasím nejhorší?
1: Tak největší škody. Bouřky napáchaly v jižní části Českobudějovicka, Trhosvinenska, v oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a odpoledne bylo bez proudu kvůli tomu asi 10 000 domácností. Energetici vedení postupně obnovují a podle posledních informací už se podařilo obnovit dodávky víc než polovině domácností.
0: Na Prachaticku se podle meteorologů možná objevilo i slabší tornádo. Víte už, jak to skutečně s tímto je?
1: Přesně tak, o tom informovali meteorologové na síti X. Možné tornádo vyfotili lidé mezi 3:30 a 4:15. Údajně šlo o menší tornádo v okolí Netolic na Prachaticku. Potvrzují to i záznamy z radaru. Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a prosí je o sdílení a případné hlášení. A podle toho pak budou moct zjistit a sčítat případné škody.
0: Tolik tedy Eva Marvanová. Moc vám děkuji a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Devatenáct hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
3: Dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský. Potvrdila to další analýza, o které dnes informoval rumunský prezident Nikos Jurdan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraň 2. Podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhl obytný dům ve městě Galaci. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a také neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy na místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany, bude jim dosavadní mluvčí Roman Roun. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka, prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu a zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, uvedla to galerie Kodl.
0: Sport.
3: Fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého a Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila kvůli problémům s disciplínou z kádru. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Trenér Miroslav Koubek nominaci oznámil po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a překážka v Posázaví. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se zpomaluje. Fronta pokračuje na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stojí 2 osobní auta v odstavném pruhu. Kolem se pohybují lidé, u jednoho z vozidel mění řidič kolo směrem do vozovky. A na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem zasahují uvážné nehody v zatáčce a náhle se tam musí brzdit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude ještě zataženo až oblačno, na většině území také občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
2: A s doplněním, že víc informací z domova i ze světa je pro vás online na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Enrique Iglesias z hudby. Jak to vypadá v zemi, kde kouří přes 60% dospělých mužů a které státy světa jsou k užívání tabáku nejvstřícnější? Jak si stojí Evropa v porovnání se světem? Na to se podíváme za chvíli, protože právě dnes je Světový den bez tabáku. Zůstaňte s námi.

0: pasuje viac môj.
1: S vami je Radiožurnál. Odhalení pravé tváře závislosti na nikotinu a tabáku, to je heslo letošního Světového dne bez tabáku. Od roku 1988 je poslední květen dnem, kdy se připomíná škodlivost tabáku. A to nejen v podobě cigaret. Téma pro příští minuty a pro Lukáše Pastejříka ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Na co se tedy letos kampaň vedená Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje?
2: Zejména na zvýšení povědomosti o tom, jak tabákový průmysl mění strategie a inovuje svoje postupy ve snaze oslovit nové konzumenty. Ať už jsou to nové látky jako syntetický nikotin a nikotinové soli, nebo nové způsoby konzumace jako e-cigarety, různé příchutě a podobně. To všechno jsou podle WHO způsoby, jak se tabákové firmy snaží zatraktivnit své výrobky, obcházet regulace a vytvářet si nové závislé na nikotinu, zejména mezi mladými. Výsledkem podle dat WHO je, že asi 40 milionů dětí mezi 13 a 15 lety konzumuje nějakou formu tabáku, přibližně každý desátý.
1: Velká Británie letos cíleně zakázala prodej veškerých tabákových výrobků lidem narozeným v roce 2009 a později. Dělají něco podobného i jiné země?
2: Zcela výjimečně. Maledivy podobný zákaz zavedly loni v listopadu, no a takzvaný generační zákaz schválili prvně na Novém Zélandu, ale než vstoupil v platnost, zrušili ho.
1: Lukáši, kde je konzumace tabáku nejrozšířenější?
2: Statistiky vede Tichomorské Nauru a východní Timor, kde kouří skoro polovina dospělých. Vysoko je dál Myanmar, Libanon nebo Indonésie. Tam kouří až 2/3 dospělých mužů, ale jen 2% žen. Kolega Jiří Kordík Indonésii nedávno navštívil a kouření je tam prý opravdu všudy přítomné.
3: Třeba pro Středoevropana, který do té oblasti přijede, tak je to velký šok, protože uvidí, že kouřit se dá skutečně všude. Je to vidět od

0: kancelářských místností, kde kouří manažeři při různých jednáních, kouří se taky v luxusních restauracích a ty cigarety v rukou můžete vidět i samozřejmě v rukou řidičů takových vozítek Bečak, což jsou takové tuktuky za pár korun.
1: K tomu se pak přidává všudy přítomná reklama na tabákové výrobky, které jsou v Indonésii široce dostupné a velmi levné.
2: A kde je nejsnažší zapálit si v Evropě?
1: Na Balkáně. Ze zemí Evropské unie je to Bulharsko a mimo Unii pak Srbsko a Severní Makedonie. Ve všech těchto zemích tabák užívá asi 40% dospělých. Obecně bychom možná řekli, že Evropa se svou relativně přísnou regulací nebude mít tolik kuřáků. Užívá ale tabák daleko víc než Afrika nebo Severní i Jižní Amerika.
2: Lukáš Pastejřík, díky a hezký večer.
1: Naslyšenou.

Česko bylo na přelomu tisíciletí desetibojařskou velmocí a na tu dobu může v budoucnu navázat Tomas Järvinen. 20letý český atlet se blízkl skvělým výkonem v rakouském Getsisu. Za chvíli ho ostatně uslyšíte v našem vysílání. Teď je tu Ozzy Osbourne.

0: Český atlet Tomas Järvinen nazbíral na mítinku v Getsisu 8400 bodů a posunul se v českých tabulkách za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík. V Rakousku mu to stačilo na 7. místo a na závěrečném ceremoniálu byl vyhlášený nováčkem letošního ročníku prestižního mítinku. S 20-letým reprezentantem mluvil po soutěži náš reportér.
1: Tomasi, 8400 bodů, hezké kulaté číslo, jak jste s ním spokojený?
2: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některé zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Vy jste tak v českých historických desetibodovacích tabulkách za trojicí Šebrle, Dvořák, Změlík. Jak se to poslouchá?
2: Nádherně. Musím říct, že to je fakt nádherný a doufám, že budu postupně blíž a blíž k tomu úplnému vrcholu.
1: Navíc, vy jste i vylepšil český národní rekord do 23 let z roku 1991 Roberta Změlíka. Věděl jste o tom?
2: Vůbec, teď jsem se to dozvěděl a je to skvělý. Jsem moc rád a doufám, že to budu posouvat dál ještě tenhle rok.
1: Jaký byl ten druhý den zdejšího desetiboje? Vy jste tady měl, mi přišlo nějaké lehké zdravotní komplikace. Trenér Josef Karas tady gestikuloval nějaký během tyčky.
2: Tak musím říct, že celý druhý den byl velice protrápený. Už před první disciplínou, před překážkama, jsem při rozcvičení na první překážku zakopl, spadl jsem na překážku a práskl jsem se patou vozem, takže jsem si lehce odrazil patu a potom právě při zmiňované tyčce jsem při asi třetím rozeskakovacím skoku nedoběhl pořádně na odraz. Vyletěl jsem vysoko, nevšiml jsem si toho a spadl jsem přímo rovnou do kaslíku, kde jsem si lehce povytočil koleno. A budeme doufat, že to je dobrý, ale musím uznat, že to bolelo celou soutěž potom už.
1: Nezvažovali jste pak třeba, že byste odstoupil?
2: Hodně jsme to zvažovali s trenérem. Já jsem to možná lehce připravoval k tomu, že to vůbec nebolí, abych mohl dokončit ten víceboj, protože jsem konečně chtěl dokončit celý víceboj a nechtěl jsem skončit zase na nějaký disciplíně v průběhu toho víceboje. A upřímně jsem rád, že jsem to dodělal. Myslím si, že s tím nic moc nebude, maximálně nějaký natažený vazy nebo něco takového.
1: Ona ta tyčka obecně vypadala, že bude možná krizovou disciplínou. Vy jste 440 cm skákal až na potřetí.
2: Je to tak. Bál jsem se. Budu upřímnej. Fakt jsem se bál potom, jak jsem spadl do kaslíku, že se mi to stane znovu. Nedodělával jsem skoky, nedělal jsem tam vůbec vrat. Pak jsem v poslední pokus. Udělal jsem normální skok a od té doby už to šlo jenom líp.
1: Nakonec to bylo o půl metru víc, 490, takže tam nakonec zapracovali adrenalin a hormony.
2: Určitě. Nebudu říkat, že to nebolelo zase, ale bylo to skvělý, užil jsem si tyčku a škoda, že tam ta pětka už nepadla.
1: Vy jste nechtěl mluvit přesně o těch bodech před závodem, tak bylo tohle nějaké číslo, v které jste věřil, že byste mohl dát?
2: Bylo to v rozmezí 8.3 do 8.6. Spíš jsem se přikláněl k tomu vyššímu číslu, kvůli tomu, jak jsem v tréninku chodil překážky třeba, ty mě asi nejvíc klamaly za dnešek. Nějak se mi vůbec nepovedly a nebyl jsem dravej, jako vždycky jsem na překážkách.
1: 8300 bodů, to je zároveň ostrý limit pro evropský šampionát Birminghamu, tak asi uleva.
2: Hrozná, jsem hrozně rád, že jsem dokončil a že můžu jet na další víceboj.
1: To říká český desetibarský talent Tomas Järvinen. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Bolo 20 hodín. Správy a Martin Benda.
1: Pardubickou explozii by podle ministra průmyslu Havlíčka bylo nejlepší prodat ještě letos. 5000 domácností je kvůli bouřkám na jihu Čech bez dodávek elektřiny. Na fotbalové mistrovství světa se nepodívají Ladra, Bucha a Kabongo. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, nejvyšší teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by se tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
1: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet, a to vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Asi 5000 domácností na jihu Čech je kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Na elektrická vedení padaly stromy a větve, které je poškodily. Za energetickou společnost EGD to uvedl mluvčí Roman Šprňák s tím, že energetici pracují na obnovení dodávek. Kvůli popadaným stromům a čerpání vody ze sklepů vyjížděli i hasiči. Ti jihočeští dnes měli už přes 200 výjezdů. Varování před silnými bouřkami platí pro západní polovinu Česka do dnešní půlnoci. Z letošních oslav 250. výročí vzniku Spojených států odstupují kvůli americkému prezidentovi hvězdní umělci. Donald Trump v reakci na sociálních sítích napsal, že místo nich vystoupí sám.
4: Zpěvačka Martina McBride, zpěvák Brad Michael, skupina Commodores, ti všichni měli původně vystupovat, ale jakmile se dozvěděli, že akce je spojená s Donaldem Trumpem, svá vystoupení veřejně zrušili. Akce je sice prezentovaná jako nestranická, ale stojí za ní Trumpovi lidé. Prezident je pak na to na svém sociálním účtu označil za třetiřadé umělce a oznámil, že jejich místo tedy zaujme sám. Označil se za největšího prezidenta v historii a navrhl z oslav udělat rovnou předvolební meeting. Organizátoři potvrdili, že Trump slavnosti 24. června zahájí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Dnes je světový den bez tabáku, skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
5: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
1: Abstinenční příznaky dokážou tlumit léky, pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek.
6: Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. Kosovo porazili 2-1. Trenéři pak z reprezentace vyřadili záložníky Ladru s Buchou a útočníka Kabonga. Jedou naopak chorý s Douděrou, které nedávno Slávia vyřadila kvůli disciplinárním prohřeškům z kádru, i Kuchta. Ten si v utkání s Kosovem poranil nohu. Podle vedení národního týmu by ale měl být do 4 dní v pořádku. Tenista Jakub Menšík vyzval v osmifinále Roland Garros Rusa Rubliova. V Paříži máme reportéra Davida Prouzu.
7: Jakub Menšík vstoupil dobře do tohoto utkání, sebral Rubliovovi jednou servis a v prvním setu vede 5-2. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejisté Norska mají historicky první medaili z mistrovství světa. Je bronzová poté, co Severani porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Za zhruba čtvrt hodinu začne finále Švýcarsko-Finsko. Uslyšíte ho v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a v pravidelných vstupech taky na Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Studénky a překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku. Na kilometru 337,5 zastavil autobus kvůli defektu. Kus pneumatiky leží na vozovce a pohybují se tam lidé z autobusu.
9: Všichni lidi vychází z autobusu, je tam zbytek té gumy, není to nic jakoby velkého, ale je to vlastně v pravém pruhu.
8: Na D1 z Vyškova do Brna zpomaluje provoz za sjezdem na Slavkov. Na kilometru 210 je po kolizi tří aut neprůjezdný levý pruh a tvoří se kolona do 5 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážku u Hradce Králové. Před odbočkou na Hradec, Liberec a Šumperk na 96. kilometru leží v levém pruhu sražené zvíře.
10: V levém jízdním pruhu není to nic extra velkého, je to liška, ale prostě tam překáží přesně na levou nápravu.
8: Vybočuje se, tak buďte opatrní. A na silnici 19 z Tábora k dálnici D4 pozor před Kostelcem nad Vltavou. Na vozovce leží větev na kraji jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Stretnutě, moderuje Kamila Šusterová.
0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní Stretnutia. Dnes prezradíme, prečo kybernetické hrozby na Slovensku naberajú na intenzite. Predstavíme tiež radiologičku Denisu Nikodémovú, ktorá prežila holokaust a dnes o svojom živote rozpráva študentom na školách. A s hercom Marošom Kramárom sa zamyslíme nad herectvom, nad tým slovenským aj nad tým českým. Nech sa vám dnes dobre počúva.
2: Radiožurnál.
11: Každý deň s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 20 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Martin Benda.
2: Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítaly třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat nejspíš v polovině června. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice a kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně tam odpoledne nezvládl řízení a nouzově se pokusil přistát. Při přistání zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté. Sport. Tenista Jakub Menčík hraje o postup do čtvrtfinále Roland Garros v Paříži, to vidí David Prouza.
3: Zpravodajství. 6-3 a 1-2, k tomu 40-30. Jakub Menčík na servisu vyhrál první set. Můžete poslouchat přímý kombinovaný přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
2: Hokejisté Norska vybojovali historicky první bronz z mistrovství světa. Kanadu zdolali 3-2 v prodloužení. O zlato bojují v Curychu Švýcaři a Fini. Stav a čas zná Petr Kadeřábek.
4: 6,5 minuty odehráno, gol žádný zatím. Finsko hraje se Švýcarskem ve finále mistrovství světa 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Loktem a nehoda na 7 za Slaným. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Čechtice. Na kilometru 71,5 jsou na vozovce kusy roztrhané pneumatiky.
7: Po obou jízdních pruzích borci stojí o 300 metrů dál odstavení. Teď tam běhají s trouhelníkama po dálnici.
6: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy stojí za Studénkou na kilometru 337,5 autobus. V odstavném pruhu řeší prasklou pneumatiku. Řidiči hlásili pohyb pasažérů kolem autobusu, projíždějte opatrně. Na D35 dejte pozor kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. V místě se vybočuje. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova se brzdí za Slaným. U Lotouše je nehoda, průjezd je omezený a krátce se zdržíte. A na silnici 19 z Tábora k D4 pozor před Kostelcem nad Vltavou. Na vozovce leží větev. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
8: A s Luisem Capaldim z hudby. Hezký večer.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu Colin Farrell, studia v něm viděla nového drsného rebela. Ale dnes 50-letý herec dokázal něco výjimečného. Z problémové hvězdy se stal respektovaným charakterním hercem. Jeho nejslavnější role vám připomeneme za chvilku. Teď je tu Anastasia.

0: Irský herec Colin Farrell dnes slaví padesátiny. Z někdejšího hollywoodského bouřliváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace. I'm in this position because you've got a gun. Come on, Stu. Don't you get the game yet?
1: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonny v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
2: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
3: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčej trpaslíky.
1: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
4: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
5: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
4: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
1: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získaly celkem 9 nominací na Oscara.
6: Just tell me what I've done to you.
7: When you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
6: You liked me yesterday.
1: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má 2 syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

Zatímco jste poslouchali Petra Perka, hokejista Švýcarska, bojují na domácím světovém šampionátu o premiérovou zlatou medaili. Jak se jim ve finále v Curychu proti Finům daří, zjistíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál. Tenista Jakub Menšík usiluje o to, aby na Roland Garros prošel mezi 8 nejlepších singlistů. Poslední český zástupce ve dvouhře čelí na pařížské antuce Rusovi Rubiovovi. Je u toho David Prouza.
1: Jakub Menšík zatím hraje velice soustředěně a velice úspěšně se zatím vypořádává s tímhle zápasem 6-3, 4-3 a 40-0. To je skóre z pohledu Jakuba Menšíka, který teď nemusí hrát další úder, protože Rubiov returnuje za základní čáru. A tak Jakub Menšík odskakuje do vedení 5-3. Servírovat sice půjde Rus, ale potom, i kdyby ten servisový game zvládl, tak by Jakub Menšík mohl znovu po druhé v tomhle zápase podávat na vítězství. Tentokrát ve druhém setu Rubiov mírně frustrovaný. Před malou chvílí tady s hlavním empirovým rozhodčím něco řešil asi minutu a půl a to je věc, která nepomáhá podle mě nikomu, pokud nejste John McEnroe. Takže Rublev teď trochu rozhozený, prohrává 3-6, 3-5, půjde podávat o zápase osmifinále Roland Garros. Pravidelně informujeme na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
0: Ještě hokej. Norští hokejisté slaví na mistrovství světa zisk premiérové medaile v historii. V duelu o bronz zdolali Kanaďany 3-2 v prodloužení. Ve finále nastoupili domácí Švýcaři proti Finům. Podrobnosti dodá z Curychu Petr Kadeřábek.
2: 0-0, takový je stav 2,5 minuty před první sirénou. Oba celky už si zahráli přesilovku. Finové dokonce dvakrát, ale vždy jim dokázala odolat švýcarská obrana. Jednou tedy ne, kdy Lundell dopravil kotouč za brankáře domácích Genonyho, jenže toho dosáhl úderem hokejkou někde nad hlavou, takže to byla hra vysokou holí. Gol nebyl uznán, i proto platí na konci 18. minuty ve velmi atraktivním souboji v parádní kulise, že Švýcarsko hraje s Finskem ve finále 89. mistrovství světa, zatím 0-0 z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
1: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od zítra jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Tenista Menčík hraje o čtvrtfinále Roland Garo a zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
3: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
1: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Bouřky dnes zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Například v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk také zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranice s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat k břehu. Desítky tisíc lidí oslavili pod Eiffelovou věží titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Pařížský celek včera porazil anglický Arsenal a získal druhé prvenství v řadě. Vedení francouzského klubu i hráči vyzvali fanoušky, aby slavili v klidu.
4: Fotbalisté PSG otevřeli dveře vojenské školy a pomalu kráčeli po 600 metrech dlouhé červeno-modré dráze. Vítali je desítky tisíc lidí a skandovali: my jsme šampioni. Davek své hrdiny vítali 11letý Nain a jeho táta.
5: Obhájit titul je opravdu historický úspěch. Dostali jsme se mezi legendy.
4: Oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží byly podstatně klidnější než ty bezprostředně po utkání s Arsenalem. Po finálovém zápase policisté řešili výtržnosti, rabování v několika francouzských městech a zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
6: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Sport.
7: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát do Severní Ameriky. Tenista Jakub Menšík nastoupil na druhém největším kurtu Roland Garros k osmifinále antukového Grand Slamu. Jeho soupeřem je Rus Andrej Rubliov, víc řekne David Prouza.
8: 6-3 a 5-6, to je skóre osmifinále Roland Garros z pohledu Jakuba Menšíka. Jeho soupeřem je Rus Rubliov, který ale teď ztrácí v tomhle gemu 30-0. Jakub Menšík servíruje. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
7: A hokejisté Norska vybojovali historicky první bronz z mistrovství světa. Kanadu zdolali 3-2 v prodloužení. O zlato bojují v Curychu Švýcaři a Fini. Stav a čas zná Petr Kadeřábek.
9: Po první třetině je stav mezi Švýcarskem a Finskem zatím bezbrankový 0-0. V Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D5 před Berounem a na D6 u Kolešova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu před Berounem. Před sjezdem na Křivoklát na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie, projíždíte opatrně, vozovka je po dešti mokrá. Na D6 z Prahy do Karlových Varů překáží nehoda za Rakovníkem. Na 60. kilometru u ní budou zasahovat záchranáři a projíždí se pomaleji.
11: Jsou tam rozstřelený dvě nebo tři auta. Jedno auto zasahuje částečně do levýho pruhu. Je tam u toho záchranka, teď přijíždí policie.
10: I tam je hodně vody na vozovce, doporučujeme zpomalit. Zpomaluje se i na sedmičce z Prahy do Chomutova. Za Slaným u Lotouše havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd, jede se pomaleji. A u Českých Budějovic je zavřená silnice 143 z Včelné k nájezdu na D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, které budou odpoledne ustávat, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: Čeká nás cesta do Francie, nikoli tedy za oslavami titulu fotbalových přeborníků Ligy mistrů PSG, ale ke kurtům Rolanda Garrose. Zajímá nás, jak se daří tenistovi Jakubu Menšíkovi, a proto se spojíme s naším reportérem. Zanedlouho.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: Jakub Menšík bojuje na pařížském Grand Slamu o postup do čtvrtfinále. Soupeřem 20-letého reprezentanta je ve francouzském hlavním městě světová jedenáctka Andrej Rubliov z Ruska. Aktuality doplní David Prouza.
1: Je blízko. Jakub Menšík vyhrál první set 6-3, v tom druhém se hraje tiebreak, je to 6-6, 2-3 prohrává český tenista, který si teď ale pomohl perfektním servisem Venskurtu, srovnáno 3-3 ve zkrácené hře. Jakub Menšík bojuje o to, aby získal druhou sadu, Andrej Rubliov samozřejmě o to, aby srovnal a protáhl tento zápas minimálně na 4 sety. Takže 3-3 v tiebreaku, výměna stran, po chvíli se bude pokračovat, pokud vás zajímá zápas Rubliova s Menšíkem, můžete poslouchat dál. Radiožurnál Sport z Paříže, David Prouza. Radiožurnál.

0: Kapela R.E.M. posloucháte večerní víkendový radiožurnál opět na sportovní notu. O zlaté medaile hrají teď v Curychu hokejisté domácího Švýcarska a Finska. Veškeré detaily teď přiblíží Petr Kadeřábek.
1: Právě teď začne, nebo za malou chvilku, začne druhá třetina, do té vstoupí oba dva celky za nerozhodného stavu 0-0. Je ale pravda, že velkou šanci pohnout s tím skóre budou mít domácí hokejisté, kteří budou hrát přesilovku 5-3 a ta může trvat až minutu 55 sekund. Obrovská výhoda. Finové tak posílají na ledovou plochu vlastně to nejzkušenějšího. Obránce má tu útočníka Barkova, který ale prohrává buly a tak musí ještě společně s tím třetím do party, kterým je Nikolas Mantipalo, rychle spěchat do obraného pásma. Hischier zaváží kotouč přes modrou čáru, zajíždí do rohu kluziště, že nepřihrá přesně a Máta ušetří pro Finsko cenné sekundy, už jich je 21 ušetřených od té doby, co bylo provedeno úvodní buly druhé třetiny. Švýcarští fanoušci se probouzejí a už zase zpívají. A zpívají ve chvíli, kdy Andrigetto zaváží kotouč do útočného pásma. Hischier dává od levého mantinelu na Jozyho. Jozy míchá s kotoučem, ale stojí. Teď se Švýcaři vůbec nehýbou, sice kombinují teď mezi Jozym a Hischierem, který si mezi tím přijel k levému mantinelu. Hischier zajíždí pod levý kruh, tam se stíždí ještě Andrigetto, jenže přihrávka úplně nepřesná od Hischiera. Nevím, jak si to kreslili celých 15 minut v šatně, ale tohle to určitě nakresleno nebylo. Jozy přehrává teď doprava na Andrigetta, ten si vymění kotoučiště s Mayerem a posunou na Jozyho. Jozy doprava na Malgina, ten si rozmyslel střelu a nakonec kotouč vytěsnil Barkov mimo obrané pásmo. Minuta už je pryč z té přesilovky 5-3. No a teď teprve zaznělo hop, svis. Mayer zaváží kotouč do útočného pásma. Počkejme si na konec té přesilovky. Ještě 27 sekund se bude hrát v početní výhodě. Malgin nad levým kruhem schazuje kotouč ne úplně přesně, ale Mayer dokázal zastavit, ne je to Hischier. Hischier Malgin vymění si kotouč, Hischier objíždí za branku, dává přední Malginovi rána Jozyho, kterou sestřelil Maninena, který ale se znovu postavil. Jozyho centr, který měl směřovat na Hischierovou hůl, ještě 3 vteřiny a oba dva finští hráči se vrátí na ledovou plochu. Znovu nepřesná přihrávka, 5-3, Švýcaři nevyužili další rána, která prolétla a Lundell může vstříct brankáři Genonimu, má dost prostoru, Lundell dává ještě přes branku, tam byl ale Maninen odsloněn a tak se skóre nemění ve finále mistrovství světa ani po téhleté obrovské příležitosti Švýcarů a tak ve 43. minutě platí ve finále mistrovství světa nerozhodný stav mezi Švýcarskem a Finskem, zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Alanis Morissette v souzvuku s Radiožurnálem. Turisté mířící do Vyššího Brodu můžou využít novou mobilní aplikaci, která jim nabídne málo vytížené výletní trasy. Vývojáři projektu nazvaného EPU společně se zástupci města chtějí ulevit přetěžovaným místům v okolí. Jedna z prvních tras vede k téměř zapomenutým památkám poblíž města. O tom si poslechněte.
1: Jsme dorazili akorát ke kapli Maria Rastamstein, kousek od Vyššího Brodu, a tohle bude vlastně první naše zastávka.
2: Po jedné z nových stezek u Vyššího Brodu mě provází vedoucí projektu EPU Marek Mejstřík.
1: Takže já to tady obejdu, udělám si pár fotek, pak dáme do té aplikace samozřejmě popis toho místa.
2: Kapli si jako jednu ze zastávek vybral třeba cyklista Marek Brichta. Ani on jako rodák z Vyššího Brodu památku vzdálenou od města necelé 2 kilometry donedávna nenavštívil.
3: Na mapách jsem si to našel. Sice jsem místní, ale nikdy jsem tady nebyl, takže jsem se zastavil a chtěl jsem se pokochat krajinou.
2: První trasa návštěvníky kromě kaple navede k pomníku bývalého starosty města Friedricha Nietzscheho nebo k bývalému hostinci. Autor tras Marek Mejstřík všechny při plánování poctivě prochází.
1: Podívat se právě, jaká zajímavá místa tam jsou, jestli je sízná například pro kočárky, jestli je vhodná pro děti, a pak se podívat vlastně, jaké druhy rostlin a živočichů se tam vyskytují. Ta aplikace má vzdělávat o přírodě formou krátkých zajímavostí a kvízů.
2: Společně s ním na vytváření nových cest spolupracuje radnice Vyššího Brodu. Jak připomíná vedoucí odboru kultury Michal Rolčík, vytváření takových stezek má hlavně ulevit přetíženým turistickým cílům v okolí.
4: Jsou to místa, která jsou více známá. Má nejvíc asi Čertova stěna, jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu.
2: Podle Michala Rolčíka Vyšší Brod začal na rozprostření turistů do okolí spolupracovat s některými blízkými obcemi.
4: Začalo to hlavně tou cykloturistikou, kdy jsme se v projektu kolem propili s ostatními třemi obcemi, Loučovicemi, Lipnem nad Vltavou a Frimburkem.
2: Na Šumavě a v okolí by mělo ještě letos vzniknout několik desítek nových tras. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Radiožurnál.

0: tebe. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Se to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 21 hodina 30 minut. To je čas zpráv a Martina Bendy.
2: Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává asi 1800, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky přetrvávají hlavně na jihu Českobudějovická, v Novohradských horách a na jihu Lipenska. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna silných bouřek. Výstraha platí až do půlnoci. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS nad Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území. To vláda v Tchaj-peji odmítá. Vystrčil do tchajwanského hlavního města odletěl dnes dopoledne. Doprovázejí ho také čeští podnikatelé. Úroveň radiace v ruském okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budov komplexu. Podle agentury je zvenku poškozená turbínová hala. Ruský státní energetický podnik Rosatom tvrdí, že na elektrárnu cíleně útočila Ukrajina. Kyjev to popírá. Tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit. Sport. Tenista Jakub Menčík může postoupit do čtvrtfinále Roland Garros. Jeho soupeřem je Rus Andrej Rubljov. Zápas vidí David Prouza.
3: Jakub Menčík vyhrál první set 6-3, druhý v tiebreaku 7-6, v tom třetím ale ztrácí 1-2 a na servisu jeho ruský soupeř. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Hokejisté Norska získali svůj historicky první bronz z mistrovství světa, a to po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou. Finálový zápas Švýcarsko-Finsko vidí Petr Kadeřábek.
4: 33 minut za námi a stále čekáme na první branku ve finále 89. mistrovství světa. Teď Sutr v obrovské příležitosti, ale také nedává. A tak platí Švýcarsko-Finsko 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D6 u Kolešova a taky na sedmičce u Lotouše. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů překáží nehoda za Rakovníkem. Před odpočívkou Kolešov na 60. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Pravý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Kolín. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D35 podobná překážka u Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. Nehodu vyšetřují na silnici 7 z Prahy do Chomutova. Za Slaným u Lotouše havarovala dvě osobní auta. Průjezd je omezený a projíždí se pomaleji. A na silnici 11 z Havířova do Ostravy se vyhněte překážce u sjezdu na Šenov. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ještě zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháníky, které budou ale odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
1: V posledním květnovém večeru, ještě k tomu úplňkovém, my si zlepšíme náladu, není-li valná, jinak samozřejmě netřeba zlepšovat, například hudbou Michaela Jacksona nebo Garyho Julese. A k tomu přidáváme přání nerušeného poslechu a hezkého večera.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I

Hokejisté Švýcarska bojují na domácím světovém šampionátu o premiérovou zlatou medaili na úkor Finska a tenista Jakub Menšík hraje o čtvrtfinále Roland Garros. Obojím se budeme zabývat za chvíli. Teď je tu píseň Michaela Jacksona, která vám možná připomene film Michael, pokud už jste ho viděli v kinech.

0: Tenista Jakub Menšík se snaží postoupit mezi 8 nejlepších singlistů na Roland Garros. Soupeřem je mu Andrej Rubljov a nové informace pro nás má David Prouze.
1: Jakub Menšík právě vyhrál svůj servisový game, snižuje ve třetím setu na 3-4, po výměně stran ale půjde podávat Andrej Rubljov, takže zase může odskočit. První dva sety, a to je důležité zmínit, ve vstupu na Radiožurnál vyhrál Jakub Menšík, a to 6-3 a 7-6, ale v průběhu druhé sady se ten zápas naprosto vyrovnal a řekl bych, že Rubljov byl v koncovce lepším hráčem, který ale nakonec překvapivě nezískal ten tiebreak, a tak je to 2-0 pro Jakuba Menšíka, který ale ztrácí ve třetí sadě. Za malou chvíli půjde returnovat, teď si něco vyžaduje u jednoho z podavačů míčků, pravděpodobně láhev s vodou, která zůstala na druhé polovině kurtu. Jakub Menšík teď vydýchává na lavičce. Přestávka za maličkou chvíli skončí, servírovat bude Rus Rubljov, který zatím Jakuba Menšíka nikdy neporazil. Na okruhu ATP má to s ním zatím 0-2, ale připomínám, že Jakub Menšík zase pro změnu s Australanem Deminorem to měl minulé kolo 0-5 a nakonec dokázal zvítězit. Takže věřme, že to Jakub Menšík zvládne i teď. 2-0 na sety a 3-4 z pohledu českého reprezentanta. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
0: A z kurtu k ledu sledujeme finále světového hokejového šampionátu, které je v režii Švýcarů a Finů. O aktuality prosím do Curychu Petra Kadeřábka.
2: Dvě minuty 53 sekund zbývá odehrát ze druhé třetiny, stále čekáme na první branku mistrovství světa, finálové oklání mistrovství světa. Možná teď přijde s Malginovi holem, že ten je natlačen Mantypalem na hrazení, ale přijel mu na pomoci ještě Andrik, je to na hození před branku. Tyrkauf se snažil dorážet Anunenovi, vypadl Kotouč a Heinola je pošle do bezpečí. Švýcaři nedokázali proměnit v tomto duelu dvouminutovou přesilovku 5-3, dokonce během ní vystřelili pouze dvakrát na finskou branku, i proto stále ve finále platí 0-0. I po této akci Romana Jozio, který objel celé útočné pásmo, ještě nabití pro Martio rána, kterou vyklekl Barkov, a druhou ránu schytal Helenius. Teď Švýcaři se snažili prostřelit hradbu těl Finů před brankou, ale nepodařilo se to. A tak dvě minuty před třetí sirénou, tedy před druhou sirénou, je přerušeno, a to kvůli postavení mimo hru. A diváci ocenili natlačení Heleniuse na Mantina, no natlačení, byla to tedy pěkná rána. Teď si ještě prohlédnou to, jakou modřinu asi bude mít Alexander Barkov, který schytal nejprve jednu střelu, pak další kotouč prolet.

až na Anunena, ten je ale zatím neprůstřelný, stejně jako jeho protějšek v rámci Švýcarska Leonardo Giannone, a tak platí necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny finálový stav mezi Švýcarskem a Finskem. Zatím 0-0 z Curychu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

To byla česká kapela November Second. Ve večerním radiožurnálu vás ještě vezmeme na vodní hrad Švihov. Ten sice můžou teď turisté navštěvovat, ale musí počítat s tím, že hrad je momentálně bez vody. Dělníci totiž opravují stavidlo tamního náhonu. Podrobnější budeme za chvíli.

0: samba vamba z hudby. Vodní hrad Švihov bez vody, takový pohled se naskytne každému, kdo k této gotické památce dorazí. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad obklopuje. Voda se tam ovšem brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody.
2: Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
1: My chodíme na procházky, oni tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné. To stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé, a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti.
2: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
4: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části a teď na to bude navazovat ta pochozí část se zábradlím a ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky, je to vlastně docela rychle.
2: Tak aby si posluchač udělal představu, ten náhon je...
4: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
2: A teda když se zvedne stavidlo, tak za 3 hodiny bude plno?
4: Ano, pokud takže... bude voda nad jezem teda, samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun a hotová by měla být do poloviny června. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Každý všední den jedno aktuální téma podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Od 6 hodin ráno na webu můjrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kapela Berlin. Při dnešních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Také tomu se věnují naše zprávy v celou. Tedy za chvilku.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy má Martin Benda.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Při silných bouřkách se dnes pravděpodobně vyskytlo na jihu Čech malé tornádo. Hraje se finále hokejového mistrovství světa, Švýcaři vyzvali Finy a zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za řešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
4: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Při dnešních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
5: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
2: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Studenti z Olomoucké univerzity dnes ráno vyrazili na stovky kilometrů dlouhý protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojeni s vládní kulturní politikou. Během 15 dnů chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají debaty a happeningy. Ministerstvo kritiku odmítá.
6: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
7: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
6: Ministr kultury Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě vnímá tuto studentskou aktivitu jako legitimní projev zájmu o stav české kultury.
8: Jsou to takový hesla, stojíme za kulturou, nezávislost médií, ale zatím je to hesly, já nevidím to naplnění, protože my taky chceme nezávislost médií. My taky chceme mít silnou kulturu. Silná kultura je to vizitka vlády.
6: Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva kultury dostupná data neukazují na výrazné snižování podpory živého umění. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menčík může postoupit do čtvrtfinále Roland Garros a může si tak posunout své kariérní maximum na Grand Slamech. V Paříži vyzval Rusa Rubliová a utkání pro radiožurnál Sport komentuje David Prouza.
9: Ten postup se Menčíkovi ale začíná podle mě trochu vzdalovat. Sice stále vede, je 2-1 na sety, ale v tom čtvrtém prohrává 0-1, přišlo své podání, teď servíruje Rubliov a vede 15-0. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
2: Hokejisté Norska získali svůj historicky první bronz z mistrovství světa, a to po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou. Finálový zápas se Švýcarsko-Finsko vidí Petr Kadeřábek.
10: 42. minuta se hraje, stále na gól, ve finále čekáme. Švýcarsko hraje s Finskem, zatím bez branek. 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D6 za Rakovníkem a překážka na D1 za Lipníkem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu za Rakovníkem. U odpočívky Kolešov na 60. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. A pravý pruh je uzavřený a projíždí se pomaleji. Na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 299 stojí porouchané osobní auto. Na místě už je policie, pohybují se tam lidé a vybočuje se. Na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy se vyhněte překážkám mezi Liběšicemi a Uštěkem. V Zimoři je popadané dopravní značení, i tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ještě zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou ale odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A malým sportovním okénkem, fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slavii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028. Útočník Mojmír Chytil do roku 2029. A nový kontrakt má i hokejový brankář mistrovských Pardubic Melkolm Saben. Extraligoví šampioni potvrdili, že bude v příští sezóně znova ve dvojici s Romanem Vilem. Další sportovní aktuality z poslední květnové neděle tedy nabídneme za chvíli ve velkém sportovním přehledu.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: To byl Ronan Keating, ovšem od hudby ke sportu. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1, v národním týmu debitoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Zdá se, nakonec dostal do nominace, už řekne v pravidelném přehledu František Typovský. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Trenér Miroslav Koubek po výhře nad Kosovem oznámil finální nominaci. Jsou v ní útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které nedávno Slavia vyřadila kvůli disciplinárním prohřeškům z kádru. Naopak z reprezentace vypadli záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou a útočník Christoph Kabongo. Trenér reprezentace Miroslav Koubek ale důvody moc prozrazovat nechtěl.
2: Asi nejhorší okamžik mý trenérské kariéry. Obecně jsou to sportovní věci na prvním místě. Použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
1: Teď je fotbalová reprezentace na cestě do Ameriky. Tam ji čeká další přípravné utkání proti Guatemale a v noci na 12. června českého času pak vstup do mistrovství světa proti Jižní Koreji. Fotbalisti Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes v domácí odvetě 3-0. Podle trenéra Artisu Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
3: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíc, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že to mužstvo musí pracovat, musí se poskládat a musíte pro to udělat jakoby na tom hřiště ještě víc.
1: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání a všechny za Slovácko. Tenista Jakub Menšík hraje o čtvrtfinále Roland Garros, jeho soupeřem je Rus Rubljov. Podrobnosti přidá přímo z Paříže David Prouza.
4: Jakub Menšík pořád vede na sety 2-1, v tom čtvrtém ale ztrácí 1-2, servíruje Rubljov a všechno nasvědčuje tomu, že bitvu o postup do čtvrtfinále Roland Garros, tuhle bitvu tedy rozhodne až sada pátá, protože Jakub Menšík v tomto setu zatím nepůsobí jako lepší tenista, ba naopak. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Hokejisti Norska mají první medaili ze světových šampionátů. V Curychu porazili v duelu o bronz Kanadu 3-2 v prodloužení. O zlato teď hrají domácí Švýcaři a Finové. Je u toho Petr Kadeřábek.
5: 12 minut 58 sekund nás dělí od prodloužení finále. Zatím jsme totiž v uplynulém čase gol neviděli a Švýcaři hrají s Finy zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech. A Tomas Järvinen předvedl v Gecisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl sedmý a má limit pro mistrovství Evropy. Vyhrál Švýcar Ehammer.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Po Sheryl Crow malé upozornění, pokud byste rádi poslouchali přímý přenos finále hokejového šampionátu mezi Švýcarskem a Finskem, pak můžete třeba prostřednictvím serveru i rozhlas.cz.

0: To byly Eva Farná a Miraj, poslouchali jste je, zatímco Jakub Menšík bojuje na pařížském Grand Slamu o postup do čtvrtfinále. Soupeřem je mu světová jedenáctka Andrej Rubljov. Novinky doplní David Prouza.
1: 2-1 na sety, vede Jakub Menšík, to stále platí v osmi finále Roland Garros, v tom čtvrtém ale ztrácí 1-4. Teď možná svítá drobná naděje pro Menšíka. Má breakball při servisu Rubljova. 1-4 z pohledu Menšíka, dobrý return a Rubljov reaguje s úderem, který je pasivní. Menšík tlačí, běží k síti, bude hrát zkrácený volej a tohle tak nějak dokumentuje rozpoložení Jakuba Menšíka, to, co by zahrál v prvním setu, to, co by zahrál v druhém setu bez problémů, tak teď kazí do sítě, je srovnáno 40-40, stále platí, že Rubljov vede 4-1, je to o dva breaky, i kdyby teď Jakub Menšík prolomil servis svého ruského soupeře, tak by stále ještě jeden break ztrácel a pořád je Rubljov výrazně blíže postupu, respektive zisku čtvrté sady a potažmo podle mě i trochu postupu do čtvrtfinále Roland Garros. Dál vysíláme o tomto zápase na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
0: Ještě hokej a otázka, zda čekání na první branku finálového duelu Švýcarsko-Finsko na světovém hokejovém šampionátu skončilo. Dozvíme se to od reportéra Petra Kadeřábka.
2: Neskončilo, stále platí stav bezbrankový 0-0 a říkám to už necelých 8 minut před třetí sirénou. Byly tam šance určitě na změnu skóre, ale jak brankář Anunen, tak na druhé straně Genony jsou opravdu výteční v dnešním utkání. Švýcaři už čekají přes 210 minut ve finálových zápasech v řadě za sebou na vstřelený góly, proto teď hrají také třetí finále a zatím, tedy třetí finále za sebou a stále ještě nemají žádné zlato, to platilo také i v roce 2018, kde právě Švýcaři dali Švédům svůj poslední gol ve finále. Teď to chce změnit. Meyer hraje se ve čtyřech proti čtyřem, ale v 53. minutě. Teď ještě Jozy se nabrusil za finskou obranu a gol! Jozy dal gol nebo nedal? Tak tohle se bude rozuzlovat ještě zřejmě u videa, protože Jozy se natlačil před Anunena. Ten skončil v brance, jde o to, jestli s pukem nebo nikoli. Ještě je tam nějaká bitka, ale jestli se mění skóre, si myslím, že půjdou teď rozhodčí zkoumat k videu a přezkoumají tu situaci, zda přešel kotouč po akci Romana Jozyho, který tam nabrusil ze středního pásma, vzal to pod pravý kruh, najel si až před brankáře Anunena a ten zachytil kotouč ještě před brankou. Takže v 53. minutě se skóre nemění a stále ve finále světového šampionátu platí Švýcarsko-Finsko 0-0. Zurichu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy pro vás má Martin Matějka.
1: Až do půlnoci platí pro západní polovinu Česka výstraha před silnými bouřkami. Meteorologové varují před přívalovými dešti, rozvodněním malých řek nebo třeba před zatopením sklepů. A k bouřkám se přidává i silný vítr, který může vyvracet stromy a komplikovat dopravu. Na jihu Čech dnes se stromy popadaly i na několik elektrických vedení a zhruba 1800 domácností stále zůstává bez elektřiny. Dnes odpoledne se u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku srazilo osobní auto s autobusem, 13 lidí se zranilo. Jedna žena těžce, jeden muž utrpěl středně těžká zranění. Nehoda se stala za silného deště. Záchranáři kvůli ní vyhlásili mimořádnou událost. V autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizbalách. Izrael v rámci toho dnes dobil křižáckou pevnost Bufor. A muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska medvědice. Píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila u lesních v lesích u hranic. Vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadaný tvrdil, že k hranici zabloudil. Sport. Tenista Jakub Menšík hraje s Rusem Rubiovem o postup do čtvrtfinále Roland Garros. Jak se mu v Paříži daří, to ví reportér David Prouza.
2: Andrej Rubliov teď o rozhodně lepším tenistou, stále ztrácí 1-2 s Jakubem Menšíkem na sety, ale ten čtvrtý může získat zanedlouho, protože vede 5-2 a servíruje a k tomu má náskok 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Hokejisté Finska a Švýcarska hrají o zlato z mistrovství světa v Curychu. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
3: Formaty. 2,5 minuty zbývá odehrát ze třetí třetiny a stále platí bezbrankový stav Švýcarsko-Finsko. Zatím ve finále mistrovství světa 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Bronz mají Norové, kteří porazili Kanaďany 3-2 v prodloužení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 u Kolešova a také u Kazmějova na Plzeňsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů se uklízí po nehodě za Rakovníkem. U odpočívky Kolešov na 60. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. S opatrností je to průjezdné po krajnici. Na D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto, řeší tam defekt na pneumatice. Na Plzeňsku buďte opatrní na silnici 27 do Žadce. Před Kazmějovem osobní auto srazilo srnu. A na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce. A na stejné silnici Plzeň-Žatec pozor také na překážku za Plasy. V zatáčce leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A samozřejmě dál sledujeme boj o zlato na mistrovství světa v hokeji i tenisové Roland Garros. Stále připraveni vás informovat, takže pokud ještě nemusíte jít spát, poslouchejte nás i v posledních chvílích posledního květnového dne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Čtyřicátnici Olgu postihl stejný osud jako tisíce dalších ukrajinských civilistů, když Rusové obsazovali Doněck, zatkli ji a poslali do vězení. Strávila tam rok. Třeba jejího manžela odsoudili na dlouhých 11 let. O tom, jak se s traumaty vyrovnává, uslyšíte zanedlouho ve večerním víkendovém radiožurnálu.

0: Tisíce ukrajinských civilistů prošly od začátku ruské invaze sítí neoficiálních věznic takzvanými filtracemi. Podle ukrajinského ombudsmana je v Rusku a na okupovaných územích nezákonně drženo nebo pohřešováno nejméně 16 tisíc civilistů. Ruským vězením prošla i Olga z Luhanské oblasti celou dobu v cele bez denního světla. Rusové zatkli i jejího manžela, kterého odsoudili na 11 let.
1: Vranci do nás vyrvali se v budynok російський.
2: Vtrhli k nám ráno se zbraněmi. Dcera začala strašně plakat. Sebrali nám telefony, notebook i úspory. A mě a manžela odvezli do vězení.
3: Ruští vojáci obvinili rodinu z předávání informací ukrajinské armádě a za to odsoudili manžela na 11 let.
2: Odsoudili ho za špionáž. Naposledy jsem ho viděla na podlaze mikrobusu s pytlem na hlavě a pouty za zády. Já skončila v celé, kde nás se pořád sledovaly kamery. Světlo nezhasínalo ani v noci.
1: Čtyři stěny, vše, voda teče na pol, může kápat.
3: Kontakt s rodinou během věznění neměla Olga žádný. Rusové podle ní při výsleších byly ženy elektrickým proudem, polévali vařící vodou nebo sexuálně ponižovali. Sama Olga ale fyzické mučení nezažila.
1: Mene.
2: Vojáci jenom naznačovali kopulační pohyby. Nic mi ale neudělali.
1: Byly momenty imitací polových. Sila to děti.
2: Takže nad vodou mě drží děti a naděje, že jednou budeme zase spolu.
3: Rehabilitační centrum vede Halina Monasterecka. Přesnou polohu zařízení pracovníci tají kvůli bezpečnosti klientek.
4: Civilní ženky, jaké postraždali od sexuálního násilí під час konfliktu.
5: Pomáháme ženám po zajetí, filtracích, mučení nebo sexuálním násilí. Pomohli jsme asi 270 ženám a jejich dětem. Všechny potřebují hlavně bezpečí a návrat do normálního života.
4: Její kroky postupovaly.
3: Rehabilitační centrum vzniklo především díky podpoře dárců z Litvy. Provoz financuje německá křesťanská organizace. Své volné zadržování, mučení a izolaci ukrajinských civilistů potvrzují i oficiální zprávy OSN. Ze Zakarpatí Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy, s vámi je Radiožurnál. Hokejové finále o mistra světa mezi Švýcarskem a Finskem dospělo do prodloužení za nerozhodného bezbrankového stavu. Za chvilku se spojíme s naším reportérem v Curychu a prověříme také tenisové Roland Garros.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Markéta Irglová, Glenn Hansard. Tenisový souboj o postup mezi 8 nejlepších singlistů Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubliovem je nejnapínavější, jaký může být. Detaily přidá z Paříže David Prouza.
1: A 2-1 pro Menšíka. 40-40, Menšík vede 2-1 v pátém setu, servíruje Rus Rubliov přes druhé podání, ten první nadhoz na první servis se mu nepovedl, respektive na ten druhý, takže to teď udělá celé znovu, Menšík z forehandu opatrněji a zůstane překonaný. Jakub Menšík zase netrefil return z druhého servisu, tak jak by si představoval. Rubliov reaguje vítězným balónem. Teď si to opravdu tenisté střídají, ty hvězdné momenty, kdy Jakub Menšík na levé straně už dvakrát zaskočil Rubliova skvělým returnem a naopak Rubliov zase napravo, na schodu, zahrál vždy velmi přesvědčivě. Takže teď výhoda pro Rubliova, který dává ne eso, ale bod z podání a veškeré drama je pryč. 2-2 srovnáno, na servis půjde zase Jakub Menšík. Jestli chcete, můžete o tom slyšet na Radiožurnálu Sport. Že David Prouza, Radiožurnál.
0: Hokejisté Norska porazili na světovém šampionátu Kanadu 3-2 v prodloužení a mají bronzové medaile. O zlaté se stále soupeří mezi Švýcarskem a Finskem. Víc nám řekne z Curychu Petr Kadeřábek.
2: 48 sekund zbývá odehrát zbývá z přestávky před prvním prodloužením. Ve finále nepadl gól zatím v těch 60 minutách, mimochodem Finové na tomto světovém šampionátu inkasovali celkem 8 branek. Ano, slyšíte dobře, v 10 zápasech Švýcaři inkasovali pouze a jen 8 gólů. To je neuvěřitelný průměr. Zas na druhou stranu Švýcaři už ve třetím finále za sebou nedali branku. Nedali ji v roce 2024-2025 ani letos dosud nevstřelili gól. Naposled se jim to podařilo v roce 2018 a to bylo na začátku druhé třetiny. Takže takřka už 220 minut nedokázali Švýcaři dát gól. Teď se ale začne prodloužení. Bude se hrát 3-3, jakmile padne gól, finále končí. A tak tedy můžeme nastartovat souboj, který může být rozhodnutý třeba tak jako v minulém roce za 2 minuty a 2 sekundy. Už bylo vhozeno Rety s Ishierem a Rety vyhrává Bully pro Lehtonena, který okamžitě zamíří za brankáře Anunena a bude se snažit rozehrát na Puljujärvihoul. Ten padá, když stoupl na puk, bylo to takové teatrální divadlo, ale Puljujärvi už je znovu na svých nožích a s Manninenem míří vstříc útočnému pásmu. Puljujärvi na jižní míří, zlevá gól! Puljujärvi, podle mě ten kotouč vypadl z branky. No, myslím si, že i tohle se bude zkoumat, ale pokračuje se ve hře. Hodně rychle byl zpátky ten kotouč venku, možná to byla tyčka, ale já bych moc nedal za to, že ten kotouč na chvilku zapadl za brankáře Genoniho. Mezitím Malgin po 45 sekundách prodloužení míří do útočného pásma, dává Andrigetovi, ten je na ose hřiště, ale míchá s kotoučem tak dlouho, že s ním musel zajet za branku, ještě přenechává Moserovi, ten posouvá na Andrigeta doleva, ten si přenechává s Malginovi, Malgin na konci a už na začátku druhé minuty prodloužení kličkuje v útočném pásmu a Moser raději před dotírajícím Granlundem vyjel mezi modré čáry.
0: Tolik Petr Kadeřábek, další informace opět ve zprávách v celou.

0: Tenista Jakub Menšík usiluje o postup do čtvrtfinále Roland Garros. Energetici obnovují dodávky elektřiny na jihu Čech, už 80% domácností má elektřinu zpět. A KSČM si zvolilo nové vedení, strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Energetikům se daří obnovit dodávky elektřiny do bouřkami zasažených oblastí na jihu Čech. Elektřinu má zpět už 80% odběratelů, zhruba 1800 domácností, ale stále zůstává bez elektřiny. Informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
2: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Od severozápadu teď ale Čechami postupně další vlna silných bouřek. Meteorologická výstraha po celou západní polovinu Česka platí do dnešní půlnoci. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V uších vedeních strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimunek a Milan Krajča. Už včera si komunisté zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Roun zákon považuje za snahu diskreditovat radikální levici. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Péter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
3: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany Tisa prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Pražská zoo dnes odpoledne do Kazachstánu odvezla další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altindala teď zamířili 4 hřebci. O pár dní později to budou 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
4: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o účast mezi elitní osmičkou Roland Garros. O postup do čtvrtfinále hraje český reprezentant s Rusem Rubiovem a je u toho reportér David Prouza.
5: Jakub Menšík vyhrál první 2 sety, pak další 2 ztratil, teď se ale výrazně zlepšil. V 5. sadě vede 4-3 a při servisu Rubliova také 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Hokejisté domácího Švýcarska hrají 3. finále mistrovství světa v řadě. V souboji o titul nastoupili proti Finům. Zápas v Curychu sleduje Petr Kadeřábek.
6: Začala nám 70. minuta, to znamená, že už 10 minut, tak zkaze hraje prodloužení stále, ale jsme ve Swiss Life aréně ještě neviděli branku a tak pokračuje finále za stavu Švýcarsko-Finsko 0-0 z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A bronz mají Norové, kteří porazili Kanaďany 3-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 u Kolešova a nehoda u Kazmějova na Plzeňsku. Na D6 z Prahy do Karlových Varů překáží nehoda za Rakovníkem. Před odpočívkou Kolešov na 60. kilometru auto narazilo do svodidel. Projíždí se po krajnici, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Velkou Bíteší. Na kilometru 156 pojedete kolem odstaveného autobusu. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové vás může zdržet vojenský konvoj. Jde o 3 tahače, namířeno mají do Prahy. Po cestě bude policie uzavírat provoz na některých mostech kvůli vysoké hmotnosti. A na silnici 27 z Plzně do Žatce vyšetřují nehodu před Kazmějovem. Auto tam srazilo srnu, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Vladimíra Kroce.
8: Hostem Radiožurnálu je dnes herec Maximilián Kocek. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Povídáme si ve Zlíně na filmovém festivalu. Teď je v 10 hodin startuje festivalový půlmaraton. Nepřekazil jsem vám nějaký program pozvání do Radiožurnálu?
9: Ne, spíš jste mi vytvořil program, abych nemusel jít běhat teda. Já to teda obdivuju strašně moc ty lidi, ale nevím, zda já jsem typ, který by tohle jako zvládl, takže já to jen pozoruju s velkým obdivem, ale jsem rád, že jsem tady a že mi do toho nikdo jako nedonutil.
8: No, čím je pro vás Zlín, protože vy jste tady natočil seriál Sexokol, ten pro vaši kariéru filmovou je asi hodně důležitý.
9: No to bylo úplně, to byl průlom vlastně pro mě a změnilo mi to život o 180 stupňů, protože člověk začal nějak jako v 17, jsem byl ve druháku na střední, tak nějak člověk začal vydělávat, odstěhoval se od té rodiny a poznává už ty herce, který jako malej prostě viděl v televizi, tak nehnul s ním a prostě jako pracuje. To byl totální průlom a já ten Zlín mám strašně rád. Hrozně rád se sem vracím, bohužel během toho roku se sem člověk jako nestihne tak jako podívat. I to mám dost jako známých kamarádů, ale jsem rád, že tady je něco jako Zlín Film Festival, že mě vždycky jako za ten jako pozvou a já si to tady aspoň na víkend užiju. A ten rok je skvělej, protože minulý rok, když jsem tady byl jsem tady přesně taky na víkend, jako, jako teď, akorát já měl před ústní maturitou. Já jsem si prostě o svaťáku rozhodl, že už na to kašlu, že se nebudu učit a že jdu pozdravit Zlín.
8: Takže teď jste o něco klidnější.
9: Ano, teď je to pohoda.
8: Shodou okolností včera za tímto mikrofonem byla Petra Bučková, vaše filmová maminka v Six O'Clock. Jaká byla? Jak se s ní pracovalo?
9: My jsme si, nevím, co třeba řekla ona, to bude teďka vtipný, já si to pak taky poslechnu, jestli třeba neřekla něco úplně jiného. Ale já si s ní hrozně sedl. Peťa je skvělá, jak lidsky, tak herecky. A u té Péti jsme to jako říkali všichni, a ona se to taky nestydí. Ona málo kdy jako vypadává minimálně u tohle projektu, jako z té role.
8: Takže maminka byla i mimo kameru, jo?
9: Ano, ano. A ona hrála jako, jako hektickou prostě Juditu, tak se jmenovala ta postava. A že tak furt se o mě jako starala, bylo to hrozně vtipný, jako mimo tu kameru.
8: Maximilián Kocek je naším dnešním hostem.
10: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším dnešním hostem je herec Maximilián Kocek. Povídáme si na Zlínském filmovém festivalu. Jakou úlohu tady máte letos?
1: Já jako nikdo neřekl, jakou mám tady úlohu.
0: Pozvali vás jako mladou hvězdu.
1: Já si to tady užívám, protože já mám rád to město, jako Zlín, i ty lidi tady, že člověk, já teďka poprvé jako potom Markovičovi, co vyšel, tak nějak jako zjišťuju, že už přicházím o tu veřejnou samotu. Aha. Prostě člověk už není inkognito všude, že prostě už se na ně jako ty lidi otáčejí. A tady jsou ty lidi tak strašně hodný a úplně mě jako dojímá, jak my jsme tady strávili fakt jako strašný, jako strašně hezký chvíle v tom Zlíně, kdy jsme točili Sex O'Clock a nevidět, jak jsou ty lidi na to své město pyšný a strašně rádi, že se jako o ním točilo. A to mi přijde krásné.
0: Když jste připomenul tu zásadní pro vás zatím roli, a to je Spartakiádní vrah, to vám tu kariéru posunulo ještě dál asi než Sex O'Clock?
1: To mi, nevím, jestli to posunulo dál. Já se tak jako cítím, že to byla tak pro mě velká výzva, že mi to posunulo v tom profesním jako slova smyslu.
0: A mimochodem překvapila vás ta nabídka, respektive vy jste měl hrát původně, myslím, jinou roli.
1: Ne, že bych jí měl hrát, ale byla mi nabídnuta, že mám jít na casting na jinou roli. A já jsem normálně dělal self-tape na tuhle postavu a mě nevybrali. Já self-tape teda nenávidím. Pro ty, co neví, co je self-tape, tak to je prostě video doma, co se hodně oblíbilo mezi castingovými režisérami během covidu, jak jsme se nemohli vídat. A to člověk prostě odehraje dialog sám doma, na mobil se natočí.
0: A pošle.
1: A já to nenávidím totálně. Já, jak jsem vlastně jako srdcem i duší divadelník, tak já mám nějakou touhu se předvádět a já prostě potřebuji, aby se někdo koukal.
0: No, takže jste poslal tu nahrávku, neprošlo to.
1: Neprošlo to, šel jsem na tu jinou postavu a řekl jsem, jestli to můžu zkusit ještě jednou. A oni mi řekli, no tak máme hočku čas, tak můžeš.
0: A pak už to vyšlo.
1: Pak už to klaplo, no.
0: No, tak asi už se hodně probíralo to, že vy máte takovou, s proměnutím, asi se nebudete zlobit, dětskou tvář a pořád.
1: Ne, to se zlobím.
0: Teprve bude, nebo teď bude 21. 10. července. Mimochodem víte, že různě na internetu koluje, že jste se narodil 1.1.
1: Jo. Já nevím, co se stalo. Je to vtipné, můj děda je 1.1.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme zjistili s kamarádem, taky z konzervatoře, že lidi, co dělají tyhle ty stránky, jako je Wikipedie, ČSFD, když nevědí váš datum narození, tak dají 1.1.
0: Jo, takhle, aha.
1: A tam se, u mě se to uchytilo nějak dlouho, že to nikdo nezměnil. A fakt mi jako občas lidi jako přejou 1.1.
0: Takže máte dvoje narozeniny.
1: Já to předám dědovi, ano, děkuji.
0: Platí 10. července, tedy je to vám tak, bude 21. No, jakou výhodu pro herce může mít, že vypadá možná mladší než je?
1: Já v tom vidím velkou výhodu. I si troufám říct, že já bych bez toho možná ani neměl práci, co se týče v tom filmovém průmyslu. Protože když to dám příklad na tom Spartakiádním vrahovi, tak jak vypadám mladě, jakože vypadám na 15, na 16, tak vemu prostě herce, který má už nějaké zkušenosti, je, dejme tomu, nějakým způsobem vyzrali na to, aby ho to úplně nezničilo, než jako dá takhle těžkou postavu prostě 15-letýmu klukovi. A tak je to jako skoro u všeho, že člověk veme prostě jako zkušenějšího herce, který prostě vypadá na to. A já si myslím, kdybych byl starší a mám takový jako spolužáky z konzervatoře, co vypadá i starší trošku než na svůj věk, tak to je zase naopak ten problém, že berou pak zase ty starší, že jo.
0: Jak těžké to pro vás bylo zahrát takovou postavu?
1: Já to bral totální výzvu a miluju výzvy a nechtěl jsem to podcenit, protože to byl jako tlak ze všech stran. I z části jsem si ho já sám vytvořil. Ale ta první série byla strašně oblíbená. Do toho je to podle skutečné události. Ten předtím to zahral výborně Petr Uhlík. Jsou pozůstalí, on žije. Bylo to... Maturoval jsem do toho. Byl to tlak, ale dostal jsem spoustu materiálů a já oproti té první sérii, tak já měl celý audiovizuální záznam. Protože to byl jeden z prvních případů, který takhle byl nahraný. A já jsem to chtěl jako zkoumat, protože rád ty postavy tak jako různě zkoumám. Byl jsem hrozně rád, že režiséři na to šli stejně, jaký zkoumali, nenechali mě v tom takzvaně vykoupat. A já rád říkám, že to je fakt víc jak 50% práce jejich. Že já sebe nevidím. Já prostě tak, jak by to napadne, to udělám a oni mi pak jako dorovnají. a ti kluci mi jako strašně pomohli a úplně mi překvapilo, kolik to mělo vrstev. Že takhle jako prvoplánově to vypadá prostě, pardon, jsem drknul do mikrofonu, ale strašně jako záporná postava, což je, nechci jí zlehčovat ani tu jako reálnou situaci, ale co se tam všechno dá najít. Že jsme prostě každý natáčecí den byl pro mě jako můj první, protože jsme točili s někým jiným, jako s jinou postavou, tak jsme ho chtěli udělat trošku jinak.
0: Jaké to je potom se na to dívat, vidět sám sebe?
1: Já tohle docela umím se dívat na sebe. Spousta lidí to neumí, jako na naší branži i mý vrstevníci. Já to mám z několika jako různých důvodů. Jeden je, že já si přeju být herec celý svůj život, takže mě to strašně potěší mám dětské já, který jako to pohledí jako chceš vidět, jako natočil si něco. Pak je trošku důležitější část a to je, že se jako chci poučit z těch chyb, že na tom place se většinou nestíhá, je to jako rychle a člověk, jak netočí pravidelně, tak musí to všechno rychle jako vnímat a vstřebávat a ne vždycky je to tak, jak by si přál člověk. Tak se na to rád dívám, třeba u Sex O'Clock mi to strašně pomohlo, že jsme se podělali na tu jedničku a byl jsem, najednou to člověk vidí, dokáže se ty připomínky jako i zmotnit, tak jsem byl jako, vím, co mám zlepšit, prostě zbytečně mrkám, často prostě koukám, jako švenkuju očima úplně jinam, že můžu být víc v klidu. A to mi jako hodně pomohlo, u toho Straky jsem to chtěl taky vidět. Bylo to vtipný, koukal jsem to s přítelkyní. A úplně jsem na ní viděl, jak čím dál víc jsme byli v těch dalších dílech, tak už se ode mě...
0: začala bát.
1: My jsme seděli na gauči a ona si ode mě se dala dál a dál, jako postupně za ten díl. Nevím, co to udělala na schvál, ale fakt to bylo vtipné v tomhle.
0: Maximilián Kocek, jeho stem radiožurnálu. Nejsou.

0: herec Maxmilián Kocek je hostem Radiožurnálu, povídáme se na Zlínském filmovém festivalu. Vy ale máte, teď mám pocit, blíž k divadlu, než k filmu.
1: Mě to tam teďka jako zaválo a já se netajím tím, že to divadlo prostě miluje, to velká moje vášeň.
0: Takže to byl cíl stát se divadelním hercem?
1: Já to vlastně, jak jsem říkal, že jsem chtěl být dlouho herec, tak to vzniklo díky filmu, protože nejsem z umělecké rodiny a vlastně jsem jako dítě nechodil vůbec do divadla, ale za to jsme hodně chodili do kina a koukali na filmy, tak z toho filmu jsem chtěl být jako herec, ale jakmile jsem díky různým dramaťákům a pak Pražské konzervatoři víc přičuch jako k tomu divadlu a to mě úplně uchvátilo, jako to je prostě ta energie mezi tím hercem nebo performerem a tím divákem, je to tady a teď, každý představení je jiný, není to ten stereotyp, kterýmu se snažím celý život tak trošku jako vyhýbat. A prostě mě to hodně baví a ten film je v něčem jiný a to mě zase jako baví zkoumat.
0: Vaše přítelkyně Natálie Hejlová hraje stejně jako vy na Kladně.
1: Ano, ano.
0: Tam jste šli spolu? To byl cíl?
1: to je docela vtipná historka. Nám jako přišlo skrz konzervator, že hledají slečny, mladé herečky do angažmá nebo do nějaké hostovačky, tak ona to šla zkusit. Dostala se, protože je skvělá herečka, moje slečna. A pak týden potom na Kluky. Mm-hmm. Já to zní hrozně a doufám, že mě šéfové potom nevyhodí, když to řeknu, ale jsem upřímně ani netušil skoro, že je divadlo na Kladně v té době. Já jsem fakt šel jenom kvůli té mé slečně. Jsem tam šel, že by byla sranda, kdybychom tam byli spolu. Zároveň jsem za to teďka zpětně strašně vděčný, protože bych pak neměl do čeho píchnout, že mě to vlastně zachránilo.
0: Ale vy jste třeba hrál na Fidlovačce, třeba.
1: Jako hrál jsem v různých jako divadlech, ale to se dernieruje a není to jako stálá věc.
0: Teď jste ale v angažmá v Kladně.
1: Teď jsem v angažmá na Kladně, tam chci chytit to řemeslo, zapáče si a nějak jako vstřebat. No a pak oni ty šéfové mě jako vybrali a nevěděli furt, že jsme spolu s tou mojí slečnou. Mm-hmm. A jednou mi takhle volal šéf a byl, Maxi, prosím tě, jak znáš Natálii Hejlovou? A já celá znám. Jak moc? Tak klidně jí to můžu říct, kdybys chtěl. A tak to zjistili, protože už si jako nás našli na sociálních sítích a vzali takhle pár a nevěděli o tom.
0: No a máte už nějakou společnou inscenaci?
1: Máme dvě společné inscenace. Máme Zombie nejsou demokrati, to je představení nebo inscenace pro školy. Myslím si, že je strašně důležitá. Je to o demokracii a o těch hodnotách a proč si máme vážit. A já často jako narážím na to i s lidma, že se to málo kdy učí na těch základních školách. A přijde mi to strašná chyba. Mm-hmm. A to, že je to skvělé, že to hrajeme. A pak muzikál Rebelové. Ona hraje Julču a já hraju toho týpka Oldu Dva roky jezdím bez nehod. To máme spolu muzikál.
0: Jaké to je být takto v páru s herečkou? Jste mladí teď časně po škole. Je to tak, že třeba teoretizujete doma, že si povídáte o práci?
1: My si povídáme hodně. Já zároveň mám u té mé slečny strašně rád jako její názory. Ona o tom strašně dokáže hezky přemýšlet. A často si to takhle rozebíráme, nebo když třeba se díváme na film, nebo nejvíc krásně, když jdeme po dlouhé době třeba do divadla, ne pracovně, jenom se podívat, tak to prostě rozebíráme pak 2 hodiny.
0: Takže vy nejste úplně intuitivní typ, vy hodně ty role promýšlíte.
1: Snažím se, ale ono se často říká, že člověk jako je přemýšlivý herec nebo půdový, a myslím si, že jsem víc ten půdový, že to jako promyslím zpětně.
0: Že ne.
1: To promyslím zpětně, já o tom taky rád jako mluvím, ale na tom místě, v tom daném jako okamžiku, tak jdu hlavou totálně jako do toho, ať se stane, co se stane.
0: Je vám 20, máte ambice třeba v budoucnu režírovat, psát?
1: Vlastně už jsme něco napsali s kamarádama, hrajeme autorskou inscenaci Čekání na Jatkách 78. Převážně to napsal Oto Dušek, ale všichni jsme to byli takovou součástí. Takové existenciálně absurdní psychologické drama. To nás hodně bavilo a to byl zážitek. A v režii chtěl bych si to zkusit, ale zatím se nevěřím natolik, že by to bylo někdy teď. Já chci nabrat ty zkušenosti skrz to herectví, ať to víc ještě pochopím, ať to vstřebám, protože člověk jako nesmí zakořenit, vždycky něco se učit.
0: Do jaké míry se věnujete improvizaci, nebo se dovolujete improvizovat?
1: Já miluji improvizaci. já to mám strašně rád a vlastně díky jedné inscenaci na Kladně, hraje se to i tady ve Zlíně, Splašené nůžky, jestli to posluchači znají, tak já tam dostal příležitost, já jsem nejmladší herec na světě, kdo to hrál, tuhle postavu. Což neříkám, abych se nějak vychloubal, spíš to říkám, jak to byl totální stres. To je celý o improvizaci, hrál to Dalibor Gondík nebo v Brně Michal Isteník. Vést jako divák, je to detektivka, stane se tam vražda, my děláme rekonstrukci toho, co se tam událo, lidi říkají, co bylo jinak, protože to naschvál jako ty podezřelý kazí, pak si vymýš dotazy, to publikum, aha, my musíme na všechno mít odpověď. Prostě ve scénáři 80 otázek, na co se lidi můžou zeptat a na premiéře jsme měli 5, co tam nebyli. Takže to hodně o té improvizaci. Máme naskoušený 3 různý konce a lidi podle toho hlasujou a to mě strašně baví.
0: Maximilián Kocek zůstává hostem Radiožurnálu.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Ve speciální nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Pokud bude mít pacient pozitivní testy, půjde o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii. Nemoc se rozšířila na východě Konga v polovině května. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušně na plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměly odpovídat a taky neklikat na odkazy. A úroveň radiace v ruskem okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budov komplexu. Podle agentury je zvenku poškozená turbínová hala. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi nejlepšími osmi hráči mužského pavouka je poté, co v osmifinále zdolal Rusa Rubiova v pěti setech. Rozhodující sadu vyhrál český reprezentant 6-3. A hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. A bronz získali poprvé v historii Norové po triumfu 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a nebezpečí na D4 u Příbrami. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za Velkou Bíteší. Na kilometru 157 stojí nouzově autobus. Zavírá odstavní pruh a některá vozidla vybočují doleva. Ve středních Čechách se místy tvoří bouřky, poměrně silně pršelo i na dálnici D4 a v okolí Příbrami. Zvlášť opatrní buďte ve směru na Strakonice, v okolí Příbrami je hodně vody na vozovce.
3: Těsně před sjezdem na Příbramu benzínový pumpy Orle. Je to špatně vidět a je tam opravdu velký množství vody.
2: Po dálnici D35 je opatrně kolem Svitav, projíždí tam nadměrný náklad. Jde o vojenský konvoj, buďte opatrní při předjíždění, pokud bude možné. A v Olomouci se připravte na noční omezení na silnici 35 do Přáslavic. V Tovární a Lipenské ulici obnovují vodorovné značení. Silničáři pracují v pravém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Vladimíra Kroce.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
5: Hostem je herec Maximilián Kocek, vy jste zpozornil při zelené vlně, čeká vás tedy už cesta z festivalového Zlína zpátky do Prahy?
6: Ano, ano. Už dneska mi to čeká, nechce se mi, ale čeká.
5: Cože tak krátký pobyt na festivalu?
6: Tak krátký, jak se to vezme, já jsem tady od pátku a jsem se hrozně dobře jede a strašně mi odjíždí. A já jsem ten typ jako člověka, kdy dokáže na poslední chvíli klidně spontánně to jako změnit, aby tady byl deal, tak to klidně udělá, ale jsou tam povinnosti, takže člověk jako musí zase zpátky.
5: Já nevím, snad to můžu prozradit, že ta povinnost je malá Matilda, ale je to pejsek.
6: Ano, ano. Máme štěňátko se slečnou Matildu, ano.
5: To jste si pořídili zatím, jako na zkoušku, jaké to bude, až třeba půjdete do manželství.
6: Chtěli jsme si to zkusit, zároveň oba dva milujeme zvířata a vyrůstali jsme jako se štěňatama, tak jsme si to chtěli jako zkusit. Bojím se, protože Matilda je strašně roztomilý štěně, je teda už velká, ale já se nedokážu představit, s jakou jako s proměnutím zhrůdu se ona promění. Všichni, co za ní jdou, tak jsou, ty budeš obří. A já ne, my máme 1+1, ona nemůže být obří.
5: Co to je Labrador?
6: Převážně Labrador, no.
5: A ale je to, že směska nějaká.
6: Ano, ano, a je to už od malička takhle je divadelní pes, že s ní jezdím právě na Kladno do divadla. Vždycky celý představní prospí a je úplně zlatá. Já ji za měsíc, se rád tím chlubím, za měsíc jsem ji naučil, má 2 měsíce a půl, sedni, lehni, otoč se a dej pác prostě.
5: A je strašně dělat spolehlivě.
6: A už je strašně učenlivá, no. A je to radost, je to najednou úplně jiný styl života, úplně jiná starost, no.
5: Maximilian Kocek je hostem Radiožurnálu.

0: studiu Českého rozhlasu, protože si povídáme na filmovém festivalu, je herec Maximilian Kocek. Vy jste si zahrál mimo jiné třeba Císaře v angličtině. Co to bylo za projekt?
1: To byl, já to zjistil snad týden před natáčením, já to česká produkce a je to, ono často vzniká, ne, jako dost lidí to vždycky ví, že člověk musí natočit nějakou ukázku, dejme tomu třeba první scénu, což bylo v našem případě, a pak se snaží najít jako sponzora nebo producenta, aby se to mohlo celý jako zaštítit. A to je přesně ten případ, bylo to celý fang, když mě hrál jsem Císaře o tu třetího, což byl prostě 15-letý, samozřejmě jak jinak, já hrál jenom 15-ky prostě. A vládnul jako Franské říši. A je taková jako legenda o meči, který byl nerozbitný a dovolila si ho jenom jako šlechta a on se pak začal prostě jako padělat, no, v té době. A bylo to úplně šílené si zahrát jako v mém věku Císaře. Úplně jsem dostal ten kostým, úplně nádhernou robu a totálně já něco dal do té postavy, jen ten kostým prostě. Mm-hmm. Jsem měl paruku a byl to zážitek, do toho jsem tam dělal s jedním hercem, který je z Texasu, tak jsme se tam hrozně jako sedli a byl to jako zase zážitek, no.
0: A bude ten pokračovat, seženou se peníze?
1: Myslím, vypadá to nadějně.

0: do toho napsala právě Olga. Ty se to jako už nějakou dobu stříhá, občas se dotáčí, pak musím někdy do studia nahrát ty písničky. A vlastně díky tomuhle filmu a díky Olze, tak jsem začal pracovat na své kapele.
1: Ta kapela se jmenuje Myšmaš.
0: No chtěli bychom, no, ještě to není úplně jako potvrzený, ale baví nás tenhle název, no.
1: To znamená, že hrajete lecos.
0: Hrajeme lecos, převážně říkáme, že to je alternativní jako pop rock. Mm-hmm. My jako nemáme nic vydaného, my o tom jenom mluvíme, což je strašně vtipné, protože nikdo o nás neví, ale my o tom furt mluvíme.
1: A teď už ale chystáte na červenci.
0: Ale chystáme, ano, v červenci bude nahrávání celého EPčka a v září bychom to chtěli mít jako venku. My jsme totiž zjistili, že co se týče jako mladých lidí, tak všichni se hrnou prostě do rapu nebo do popu a nikdo nedělá takový ty věci, co tady vznikaly, ty kapely, ty alternativnějšího nebo rockovějšího stylu, a to bychom chtěli. Hmm.
1: A vy jste frontman, to znamená zpěv, kytara?
0: To je všechno, nic jiného neumím.
1: Počkejte, ale já jsem četl dovednosti, hra na klavír.
0: Hra na klavír, jako pár akordů zahraju, ale ne, že bych byl nějaký jako virtuos. No.
1: A zároveň tedy i tvoříte, jakože skládáte, ano, píšete texty?
0: Vlastně pro mě nejhorší jsou ty texty. Já tu hudbu jako mám docela rychle, mě něco jako nějak napadne. My jsme jako docela vtipný duo s tím mým kamarádem Šimonem, protože on to studoval, tu hudbu jako takovou. A vlastně má to strašně jako nastudovaný a já vůbec. Tím pádem on zároveň má nějaký to povědomí o tom a já vůbec, takže já nejsem jako svázaný těma pravidlama hudebníma. A jdu prostě to, co se mi líbí, a tak se navzájem jako inspirujeme a to mě baví na té spolupráci.
1: No, tady čtu ještě hra na ukulele.
0: To jsem měl obdobíčko, no. To bylo, mi bylo 13, myslím, jsem dostal k Vánocům ukulele a to jsem hrál třeba rok.
1: Jaké máte plány s tou kapelou? Říkáte, zatím o tom pořád jenom mluvíme. To, že jste už známá tvář, to by vám mohlo možná pomoci otevřít dveře do toho show businessu, ne?
0: No. Já jsem zastánce toho, že já chci dělat hudbu, která se převážně líbí mně. No, že už jsme měli jako tendenci, že jsme chtěli dělat něco jako pro ty lidi, co je jako baví, a řekli jsme, ne, nesmí se přizpůsobovat tý jako mase. I často v divadle se říká, že člověk má vychovávat toho diváka. Tak jsme chtěli prostě svojí cestou, i nám lidi děláme jako zkušební, jak pouštím jako pár nahrávek a jsou, že to tady jako není. Což to jsem hrozně rád, protože jsme jako trefili prostě jako období, kdy nikdo s ním jako nešel s takovýmhle stylem prostě v České republice v našem věku. No.
1: Tak tedy Myšmaš a Maximilián Kocek už je v červenci.

0: Host radiožurnálu je tentokrát ve Zlíně na filmovém festivalu pro děti a mládež, což je nejstarší a největší akce svého druhu na světě. Jmenuje se Maximilián Kocek a dobře ho znáte třeba právě z role spartakiádního vraha Jiřího Straky. No chodem, četl jsem někde, že jste úplně náhodou mluvil s jedním z policistů, jehož, tuším, si to říkám správně, sestra byla přítomna vyšetřování, nebo...
1: To mi řekl na konci toho natáčení.
0: Já jsem jo, až totiž, na konci.
1: Já jsem totiž nevěděl, no jak kdybych to věděl dřív, tak já ho vyspovídám, no, že jo, samozřejmě celý den pro jako studijní materiály. A já jsem nevěděl totiž, protože to byl třeba můj čtvrtý, třetí natáčecí den, že policisti často ty, jak máme hodně kriminálek, tak oni hrajou policisti, ty policisty. Že se jako přivydělávají tímhletím. No a já jsem to nevěděl, pak se mnou seznámil až na konci a řekl mi
0: jako pár věcí. Takže policista ve filmu byl skutečný ano, policista v civilu.
1: Ano, je to tak.
0: Civil.
1: Ano, ale chápeme se.
0: No, takže já myslel, že jste od něj nasával nějaké poznatky.
1: Ne, mě úplně spadla brada, jak mi to řekl. A byl jsem, kde jste byl celou dobu. Já jsem celou dobu jsme to mohli probírat, jako na obědě, kde jste byl. A pak odešel, už jsem ho nikdy neviděl.
0: Takže to nebylo ani v tom smyslu, že by to bylo poučné, že by třeba jste
1: bylo
0: řekl, že intuitivně jste přišel na něco, co skutečně odpovídalo
1: realitě. Mě to jako potvrdilo jednu teorii v určitý postavě, že jaký jako manipulátor byl a že to trvalo i v té psychiatrické léčebně. No.
0: Co vás čeká teď? Těšíte se na divadelní prázdniny, nebo léto strávíte spíš pracovně?
1: Mám něco i něco takhle. Vlastně mám i volno, i vlastně budu pracovat. Budu převážně dělat na té desce. Od půlky srpna začínáme zkoušet nakladně Petr Pan, který se zvrtne, což je česká premiéra, že se tady v České republice nedělalo. Na to jsem teda zvědavý, protože tam mám lítat a byl prostě celý představení 5 metrů ve vzduchu. Ale jak se to má kazit, jakože jsme amatéři, kteří naskoušeli Petra Pana, tak to nebude jako v pohodě lítání. Já se musím naučit bezpečně 5 metrů ve vzduchu bourat do věcí.
0: Takže jste říkal, že vás teď čeká kurz slaňování?
1: To říkali ti vlastně páni, co dělají na tom stroji, který by mě měl jako držet tom, jako ve vzduchu. A že kvůli jako zpevnění těla, takže bych to možná měl podstoupit.
0: Jaké publikum máte na Kladně? Jaký lidé tam chodí?
1: To je tak jako různé, ale díky těm spašeným nůžkám, jak jsem tady vyprávěl o té improvizaci, tak mám tu čest jako ty některý diváky jako poznat i víc, že není to jen jako, že tam je ta stěna, ta čtvrtá, tam jako totálně porušujem. A vlastně se mi líbí, jak jsou ty lidi jako věční za to divadlo a jsou rádi, že ho tam mají, ale to jí cítit. A prostě chodí často. I se nebojí říct třeba svůj názor. Setkal jsem se jednou u těch splašených nůžek, já nemám pauzu a chodím po foaje a ptám se jako lidí, co si myslí, kdo je podezřelý. A jedna paní za mnou přišla. Na mě to je moc ukřičené. Já přijdu na věc, kterou budete mít líp uchopenou a odešla prostě. A já jsem jako poděkoval za upřímnost a šel jsem dál. No.
0: Poučili jste se?
1: Ano, ano. Přestal jsem méně křičet. By to byla režijní připomínka.
0: Teď hrajete taky, nebo budete hrát na kampě Formana. Jeho 12-leté já?
1: Tak je to vlastně já tam stvárňuji jeho dětství a já tam mám na začátku 20-minutovou sekvenci, která je od jeho 8 let do nějakých 14. A já jsem jako depka toho představení, protože nevím, jak moc posluchači a vy znáte jako jeho život, Miloše Formana, tak on měl jako příšerný dětství v tom, že prostě tátu mu sebrali nacisté, mámu pak taky po pár letech a stěhoval se k různým příbuzným, ale ty se obáli, že bude čekat ten stejný osud. A pak se prostě potkal s Havlem a Ivanem Paserem na internátu pro válečné sirotky, prostě v Pardubicích nebo v Poděbradech. A já jsem pak už je tam ten starší Forman, který ho hraje Marek Adamčík nebo Patrik Děrgel a já se tam občas jako zjevím jako takový přízrak z minulosti. A hrozně mi to baví, sešla se tam skvělá parta, hrozně moc věcí jsem se jako dozvěděl, díky tomu jsem se i podíval na víc filmů Miloše Formana a je to krásné, vždycky se na to každý rok těším.
0: Jak dlouho se to hraje, to letí?
1: Teď to máme třetí sezónu už dokonce,
0: takže
1: po třetí.
0: Vydržíte tam ještě jako 21-letý, my dělajete dítě.
1: No ne, vtipné, já se alternuju s Nathanem Rumlem, což je syn Matouše Rumla. Aha. A ten prostě zmetek mi už je vyšší než já. Takže vypadá, že spíš ten mladší jako klučina už z toho vyroste, ale já to budu hrát furt.
0: Přemýšlel jste o tom, jak složité muselo být prosadit se v případě Miloše Formana v zahraničí, ale tak fenomenálním způsobem?
1: Muselo to být strašně náročený. Mně se na tom rozdělí, na tom příběhu celkově, že nestražil jako samu sebe, protože tam často kritizovali jeho typ těch filmů, protože v Americe byli zvyklí v té době na prostě happy end, takhle to musí skončit a on měl rád filmy, který prostě skončí a člověk ani neví, jako, že to skončilo, není nic dovysvětlený a je to na té jako fantazii toho diváka. A prošel se tím hodně, myslím si, že měl i dost velký štěstí a ty jeho filmy jsou prostě v té Americe jako fenomenální a neznám režiséra, který by takhle dokázal pracovat s nehercema, jako je Miloš Forman.
0: No a studoval jste ho nějakým způsobem, když vlastně asi nebyl velký důvod, protože přece jenom hrajete to dítě do jeho dětství, ale asi ale člověk tak, se zajímá.
1: I tak jsem se zajímal, no. Já jsem když jsem ještě bydlel s kamarádama, tak jsem dostal obří knížku o Milošovi Formanovi, byly tam i fotky z jeho dětství, viděl jsem ten jeho dokument, já mám zároveň rád hrozně Jima Carreyho, tak jsem pak viděl celý ten dokument ohledně natáčení Muže na měsíci. Tak jsem se tak jako různě jako pozjišťovával věci, no.
0: Proč Jima Carreyho, ta role v Muži na měsíci bych řekl, že je dost výjimečná, protože on většinou se pitvoří v těch rolích.
1: Jo, já mám strašně rád Jima Carreyho z toho důvodu, jak říkáte, že se pitvoří, tak on má prostě specifický styl té komedie, to ta fyzická, a já mám hrozně rád, když komedianti, který komedie se říká prostě v té naší profesi, že je nejtěžší. Daleko těžší než ta tragédie, člověk musí mít timing. A fakt, udělali jsme s tím spoustu experimentů. Člověk spozdí jednu větu o dvě vteřiny a už to není vtipné. Fakt je to totálně jako...
0: Takže to načasování, to třeba u něj sledujete a to vás baví?
1: Jo, to mě baví, ale spíš jak člověk, jako ten herec, jako příklad Jim Carrey, má ten cit pro tu komedii, tak pak když jako nějaký režisér stáhne a jde do té tragédie, tak to tam jde znát jako strašně. Že když jsem viděl Truman Show nebo Věčný svět nebo Skleněné mysli, tak to měl tak jako strašnou hloubku a dokázal se z toho jako pitvoření prostě udělat fakt reálnýho člověka. Bylo to strašně dojemný. Jakože to mě jako motivuje to, že ten cit pro tu komedii se dá využít takhle.
0: No a když tomu přičteme váš zájem o improvizaci, zajímá vás třeba stand-up vystoupení?
1: Já vlastně obdivuju vás jako moderátory. Já se rád, jsem takový trošku srab v tomhle, já se rád schovám za tu postavu. Že člověk není sám za sebe jako nedává otázky, nebo jako to, že mám něco jako moderátora v těch posledních nůžkách, ale furt jsem jako ta postava. Že to mám jako radši, to je nějaká moje komfortní zóna. Chtěl bych to zkusit jako probourat, ale zatím se na to jako takový srab trošku.
0: Takže na rozloučenou, co vás čeká ještě teď tady na festivalu?
1: Jdu se fotit, což bude zajímavé, protože jsem naspal třeba 4 hodiny, tak to budou krásné
0: fotky. Takže to
1: bylo
0: intenzivní, sice krátký pobyt, ale intenzivní.
1: Krátký pobyt, ale intenzivní, protože tady člověk potká strašně moc lidí, který neviděl prostě 4 roky, lidi, který vidí furt, a tak se to nějak jako spojí dohromady.
0: A to focení, to je tady pro účel
1: festivalu? Ano, tady je pro účel festivalu.
0: A takové ty povinnosti typu červen koberec a tak dále, máte za sebou.
1: Ano.
0: Takže už potom až ten 67. ročník.
1: 67. ročník, ano.
0: No a do té doby teda... Už jsme se vyjmenovali, co vás čeká, nebo jsme něco zapomněli ještě, hra, kterou budete zkoušet?
1: No, těším se, budem dělat nakladně revizora. Tak měl bych být revizor, není ještě jako to černé na bílým, ale to by mě jako zajímalo, jak to bude vypadat. A mám rád prostě výzvy, no.
0: Maximilián Kocek byl naším dnešním hostem. Moc děkuju, ať se vám daří.
1: Já moc děkuju, krásný den.
0: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Českem prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů a vláda by se dnes měla vrátit k přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
3: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
4: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobudějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
5: Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
4: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: U Netolice na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v Dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchrana pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude systém efektivnější a jeho nadrezortnostní charakter zůstane zachovaný. Některé služby poskytující pomoc v oblasti závislostí v souvislosti se záměrem vlády na dnešek vyhlásily výstražnou stávku. Zapojí se do ní třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje jí ředitel Matěj Holan.
6: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
1: Například pražské Sanim a Drop dnes zůstanou otevřené, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Symbolickou stávku ohlásili na dnešek taky odbory Agentury pro sociální začleňování. S úderem půlnoci začal v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí.
7: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
8: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
7: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčel podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčel do Tchaj-peje odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčelovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
9: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčela pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie o Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec český i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
12: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká ředitelka festivalu Kateřina Martikánová.
13: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
1: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Letošní 66. ročník festivalu začal ve Zlíně ve čtvrtek a potrvá do středy.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími osmi hráči Roland Garros. Do čtvrtfinále postoupil po pětisetové výhře nad Rusem Rubliovem. Český reprezentant získal úvodní dvě sady, následné dvě prohrál, klíčové páté dějství pak ovládl 6-3. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojce hráčů Pavel Bucha, Christofa Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil teprve 17-letého středopolaře Huga Sochurka nebo útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje Koubek.
14: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 v pořádku. Tak jsem zaslyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodně si jsou měli lékaři a ty se proto podepsali.
1: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. A hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj první titul z mistrovství světa. Ve finále doma v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a po třetí za sebou získali stříbro. A bronz patří Norům po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Praze na Žižkově. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Po dálnici D35 od Svitav k Hradci Králové vezou vojenskou techniku. A kvůli nadměrnému nákladu vojenská policie na chvíli zastaví provoz na mostě u Uherska na kilometru 156. A kvůli velké hmotnosti. půjde o krátkou uzavírku, teď jsou ale u Vysokého Mýta. S omezením počítejte na východní části Pražského okruhu, mezi Černým mostem a Běchovicemi. Silničáři strojově čistí vozovku v jízdních pruzích, musí se vybočovat. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského, mezi Olšanskými hřbitovy a nákladovým nádražím. U čerpací stanice OMV havarovala dvě osobní auta a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
16: Proč už vláda nechce prosazovat nový mediální zákon, jen změnu financování veřejnoprávních médií? Pomůže chystaná novela stavebního zákona zlepšit dostupnost bydlení anebo naopak? A jak se Paříž chystá na oslavu obhajoby vítězství klubu PSG v Lize mistrů a kdo zavinil včerejší výtržnosti? V pondělí dala vláda ministrovi kultury Otu Klempířovi 3 týdny na dopracování nového mediálního zákona a včera oznámil premiér Andrej Babiš, že se kabinet normou už vůbec zabývat nebude. Důvodem jsou stovky připomínek, které k ní podala ministerstva a další instituce. K tomu, aby koalice převedla financování médií pod státní rozpočet, chce podle premiéra využít změny stávajícího zákona o financování veřejnoprávních médií. Naším hostem je mediální analytik Filip Rožánek. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
16: Jak rozumět té změně názoru? Ještě předtím, než stačil ministr Klempíř zapracovat všechny ty podněty, které se k návrhu sešly. A o jak velkou změnu jde?
17: Podle mě vláda zakopla o vlastní nohy, protože ten zákon, který připravil ministr Klempíř, byl zkrátka příliš ambiciozní a tím pádem se k němu sešlo velmi mnoho připomínek, které by brzdily další projednávání této novely. Nicméně ani z těch slov, která řekl včera Andrej Babiš nebo která zazněla v průběhu týdne, není moc jasné, jak konkrétně bude to další projednávání vypadat. On sice říká, že použije ten stávající zákon, ale to by v praxi znamenalo, že se tedy musí novelizovat zákon o rozhlasových a televizních poplacích, který se pravděpodobně tedy zruší a místo něj se zavede nějaký nový model financování. Ale z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona, který by byl zaměřený jenom na financování. A pak je ještě druhá varianta, že zkrátka seškrtají 99% zákona, se kterým přišel Otto Klempíř a zůstane tam opravdu jenom to financování, tak aby mohli ten zákon posunout dál v legislativním procesu. Ale to je zatím jenom můj odhad, protože nic reálně od pana premiéra v tomhle směru nezaznělo.
16: No a kdyby se tedy ten zákon o televizních a rozhlasových poplatcích zrušil a napsal se nový zákon o financování médií veřejné služby, dá se to takhle jednoduše jenom změnit, to financování bez provázanosti s dalšími mediálními normami?
17: To se zcela jistě nedá. Ostatně i v těch věcných připomínkách, které uplatňovalo ministerstvo financí k zákonu o to Klempíře, tak tam zaznívalo, že jednak je nereálné to změnit už od ledna 2027 a jednak tam právě ministerstvo upozorňovalo, že jsou tam vazby na další zákony. Nejenom ty mediální, ale třeba i zákon o účetnictví nebo z hlediska toho, jak se vůbec konstruuje státní rozpočet. Takže myslím si, že zrovna tyhle připomínky ministerstva financí by měly být v každém případě zohledněné, ať už ten nový zákon bude konstruován jakkoliv. Co je ale důležité, tak třeba stále chybí hodnocení dopadů regulace k tomu zákonu, který předkládal Otto Klempíř, a v každém případě toto hodnocení by nemělo chybět ani u změny financování. Ať to bude jakkoliv napsané, to hodnocení regulace je u každého vládního návrhu povinné a zatím ho ministr Klempíř nepředložil, byť ho také, pokud si pamatuji, v uplynulých týdnech přislíbil, že ho již brzy zveřejní, ale zatím kde nic tu nic.
16: Takže dá se nebo nedá se předpokládat, že ty koncesionářské poplatky budou zrušeny se začátkem příští roku, dá se to stihnout?
17: Já jsem skeptický k tomu, že by se to od ledna stihlo, protože už jenom když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo. Byť tedy nelze vyloučit, že pak třeba vládní koalice bude chtít posunout účinnost, dejme tomu na polovinu roku, na červenec, ale to jsou jenom odhady, uvidíme, jak reálně to v parlamentu bude probíhat. Ale za mě jsem skeptický k tomu, že by se to podařilo prosadit od ledna 27.
16: No v úterý ráno, tedy v úterý 9. června, se má sejít premiér s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řeší ty teď představené změny, hlavní výhrady médií, vedení obou médií a jejich zaměstnanců, jak víme, združených v iniciativě veřejnoprávně CZ, kteří jsou ve stávkové pohotovosti?
17: Podle mě ne, protože jeden z těch hlavních požadavků zněl, že by měla být odborná pracovní skupina, kde experti se vyjádří k těm navrhovaným změnám, ale jak jsme slyšeli od pana premiéra ve sněmovně při interpelacích, komisi tvoří on, místopředseda sněmovny Patrik Nacher a zastupci koaličních partnerů, což ale je politická komise, politická pracovní skupina, politické rozhodování, nikoliv právě ta expertní zpětná vazba, která by pomohla ostatně předejít i řadě těch přešlapů, připomínek a problémů, které si vláda sama způsobila tou chystanou předlohou z pera o toho Klempíře. Já se domnívám, že zároveň tento přístup nereflektuje ani ty další požadavky, protože jeden z těch klíčových požadavků na zachování nezávislosti, tak v tuhle chvíli my nevíme, jak to bude vůbec v tom navrhovaném zákoně pojištěné, jaké zábrany a jaké protiváhy v tom zákoně budou, aby právě politici nemohli financování médií veřejné služby ovlivňovat. A konec konců ani nevíme, s jakou částkou tam bude vláda operovat, protože ani to nechtěl premiér Andrej Babiš v tom včerejším vyjádření specifikovat.
16: Ono to zaznělo už mnohokrát, ale proč je vlastně pro média veřejné služby důležitá nezávislost na státním rozpočtu?
17: Protože média veřejné služby například na rozdíl od policie, soudů nebo jiných institucí placených ze státního rozpočtu jsou informační média. A jsou to média, která každý den reflektují práci vlády, mají vládu kontrolovat ve jménu občanů, protože občané prostřednictvím médií volají politiky k odpovědnosti. Takže je o to důležitější, aby se nestala z národních médií, z celostátně dostupných médií, jakási vládní vlnka, vládní vysílačka, tak jak jsme to v minulosti viděli v Maďarsku, v Polsku a v dalších zemích, kde se ten proces státního financování stal nástrojem na ovlivňování vysílání.
16: A kdyby se veřejnoprávní média financovala z rozpočtu, tedy z daní, bylo by to pro daňového poplatníka levnější než je těch současných 205 korun měsíčně?
17: Záleželo by na tom, jak by to celé bylo konstruované, ale zatím to vypadá, že by to reálně levnější nebylo, protože by stouply náklady na obsluhu státního dluhu a tato částka by byla reálně vyšší, než jaká je za výběr poplatků v současnosti prostřednictvím České pošty. Takže to je zase ten dozvuk nebo důsledek toho, že neproběhla žádná expertní kalkulace a konzultace, ale že jsou to politicky tlačená rozhodnutí.
16: No ten mediální zákon tedy padá pod stůl v té své původní podobě, ale ve sněmovně je pořád načtený návrh místopředsedy sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera, který má osvobodit od placení poplatku třeba seniory nad 75 let nebo firmy nad 50 pracovníků. Nakolik může být s tím novým záměrem v kolizi?
17: On může běžet souběžně tou parlamentní procedurou, byť má tedy také poměrně zásadní vady, protože třeba ta kalkulace v důvodové zprávě, o kolik by média veřejné služby měla v důsledku těchto změn přijít, je nekompletní. Ona se týká jen výpočtu těch seniorů nad 75 let, ale nejsou tam třeba kalkulovány dopady osvobození těch firm do 50 zaměstnanců nebo zdravotně postižených a tak dále. Tedy v samotné po samotné věcné stránce nemusí být v kolizi. Dokonce bych neváhal podezřívat vládu z toho, že by mohla chtít prosadit seškrtání poplatků, aby pak mohla vyčlenit ze státního rozpočtu o to nižší částku, než je v současnosti. I tohle je jedna z variant, kterou nelze vylučovat. Nicméně jsem skeptický k tomu, že by se to nakonec podařilo prosadit. Podle mě nás čeká poměrně divoký podzim s blokováním sněmovny a rozsáhlými obstrukcemi.
16: Míní mediální analytik Filip Rožánek. Děkuji, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
16: Více než 100 pozměňovacích návrhů se sešlo k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona. Ten se projednává na této schůzi sněmovny, pokračovat se bude ve středu. Novela je výbušné téma. Podle koalice má především urychlit stavební řízení a zavést kromě jiného státní stavební správu. Úředníci z obecních úřadů by měli přejít pod stát. Opozice ji přezdívá Lex Developer a kritizuje, že jde o poslanecký návrh a tak neproběhlo připomínkové řízení a nemohli se k němu vyjádřit odborné svazy. Neexistuje analýza dopadů. Jedním z odborných svazů je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a její předseda Robert Špalek je teď ve vysílání. Dobrý den.
18: Dobrý den vám i všem posluchačům.
16: Kdybyste se mohli k té novele oficiálně vyjádřit, jaké by bylo vaše stanovisko?
18: No tak předně my i naši kolegové architekti jsme od začátku vyslovovali zklamání nad tím, že ten zákon byl projednáván poslaneckou iniciativou a ne v standardním připomínkovém řízení, což zadělalo na řadu problémů. A kdybych měl říci něco o jednoduchosti toho zákona, tak kdybych udělal takový velice krátký exkurs do minulosti. Měli jsme tu zákon čísla 50 z roku 76, ten měl 145 paragrafů. Starý stavební zákon z roku 2006, ten měl 198 paragrafů, no a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů a k tomu měl 55 tisíc a něco slov. Ta poslední novela má těch paragrafů stejně, ale těch slov už je 189 tisíc. Takže
16: to znamená, co z toho vyplývá, že chcete říct, že prostě ty normy jsou stále složitější a složitější a je náročnější se v nich vyznat?
18: Ten zákon je čím dál tím složitější. Ten je čím dál složitější a musím říct, že se v tom ne každý už je schopný vyznat a myslím si, že ani odborná veřejnost úplně není z toho nadšená.
16: Dobře, ale máte obzvláštní výhrady vůči některým těm pasážím toho zákona?
18: My jsme dávali dohromady naše výhrady hned po tom, co byla předložena ta 13. novela. Dali jsme dohromady 12 zásadních připomínek a 4 obecné návrhy. Mohu říct, že z těchto 16 bodů byl kompletně vypořádán dle našeho názoru jeden a jeden částečně. Takže z toho vyplývá, že příliš spokojení nejsme. My jsme na to téma udělali i společné memorandum s kolegy architekty, kde naprostá většina těch bodů byla vznesena našimi oběma odbornými komorami.
16: A co konkrétně nebylo vypořádáno a považujete to za zásadní?
18: Tak je to zejména otázka ekonomické přiměřenosti. Ta ekonomická přiměřenost nám tady prostupuje zákonem jako červená niť a v poslední době se tam objevilo i to, že je třeba, že není relativizace mechanické odolnosti a stability z důvodu ekonomické přiměřenosti, což je ku příkladu vedle třeba hluku, vibrací nebo oslunění, parkování, další bod, který relativizuje předpisovou úroveň. A to se nám určitě nelíbí, stejně tak jako vylučování potřebných předpisů, čemi jsou normami.
16: A k čemu to může vést, že to tam je nastaveno jinak, než vy si myslíte, že by bylo dobré?
18: Myslíme si, že to povede k takové neprůhlednosti a k tomu, že tento zákon bude dále v brzké budoucnosti znovu novelizován, protože tak, jak je to předkládáno, ty obrovské stavy papírů, které jsou, ta poslední novela měla přes 1000 stran a na to vypořádání je velmi krátká doba, takže mnozí, myslím si, že ani zákonodárci nejsou schopni to přečíst a spousta těch věcí, které zůstaly nevypořádány, nám se budou tlačit dopředu do budoucnosti a bude se s nimi něco muset dělat v brzké budoucnosti. Takže ten zákon, tak jako to bylo už v tom roce předchozím, kdy se předložila ta novela nového celního zákona, tak ztrácí ten potenciál, který měl, kdyby se připravil pořádně.
16: No ale vládní koalice zdůvodňuje nutnost toho zákona tím, že je potřeba urychlit povolování staveb. Ten zásadní záměr vy podporujete? Myslíte si, že je to nutné a že třeba ta novela k tomu může aspoň částečně přispět?
18: No, my si myslíme, že povolování staveb jako takové, říkáme to od samého začátku, a na rozdíl od státu jsme si udělali svoje ankety, ze kterých vyplynulo, že samotné stavební řízení, teďka nemluvím o územním plánování, ale samotné stavební řízení, tam příliš velký problém není. V případě, že nedochází k odvoláním nebo k studiím vlivu na životní prostředí, tak ten proces je relativně krátký a naprostá většina těch stavebních řízení je vypořádána do půl roku nebo do roku.
16: A přitom, promiňte, ale premiér Andrej Babiš uvádí, že v Česku někdy trvá povolování až 10 let?
18: No tady se míchají dohromady hrušky a jabka, protože těch 10 let to jsou věci, kdy zaprvé teda může jít o odvolání a dlouhodobé takový ten ping-pong mezi odvoláními, mezi jednotlivými úřady, sousedy a tak dále. Ale zejména se jedná o velmi nepružný systém územního plánování. Viděli jsme v současné době, kdy byl povolen metropolitní plán v Praze a to trvalo, jenom ten metropolitní plán schválení trvalo, teďka nevím, jestli 12 let nebo jak to bylo dlouho.
16: Tak tolik Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
18: Děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.
16: Už za necelé 2 hodiny odstartují pod pařížskou Eiffelovou věží oslavy titulu ve fotbalové lize mistrů. Klub Paris Saint-Germain ve finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájil prvenství ve slavné soutěži. Vítězství PSG spustilo ve francouzských ulicích bujaré oslavy, ale taky výtržnosti a nepokoje. Ve spojení jsme už s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
19: Taky zdravím, hezké odpoledne.
16: Tak francouzská vláda ještě oproti minulému roku navýšila počty policistů v Paříži a na předměstí, a zatímco loni jich na bezpečnost dohlíželo 5400, tak letos to bylo 8000. Dá se říct, že ani tyto počty nezabránily nepokojům?
19: Já myslím, že se to dá tak říct, protože ty scény, které jsem viděl v noci vlastně před pár hodinami na bulváru Champs-Élysées, se dost podobaly tomu, co jsem tam viděl při oslavách už loni, i když je vlastně ten vstup na bulvár kontrolovaný, to znamená, že policisté šacují lidi, nahlížejí do batohů, tak se vždy lidem podaří pronést pyrotechniku, rachejtle, petardy, dělobuchy a to všechno pak používají právě proti policistům.
16: Jako kdybychom to neznali my.
19: Ano, je to vlastně... Opakuje se to, ale zase v jiných scénách, ne tedy na stadionu, ale na bulváru Champs-Élysées, takže ty zásahové oddíly pak samozřejmě používaly slzný plyn, obušky, vždycky to bylo v takových intervalech, že zase naházeli něco právě fanoušci na policisty a pak policisté vyklízeli ten bulvár Champs-Élysées, nakonec použili velké množství slzného plynu, bylo to velmi nepříjemné, samozřejmě v takových případech tečou oči, lidé začínají kašlat. Loni jsem tam viděl scény, kdy si lidé vymývali oči v kašnách. Viděl jsem tam zase rozbité předzahrádky restaurací. To se všechno opakovalo. Možná zajímavé je, že na tom bulváru Champs-Élysées byli vidět hlavně mladí lidé, takovej, bych řekl, kluci dokonce, bych řekl, ale stejně tak i lidé, kteří chtěli jednoduše slavit, ale taky radikálové výtržníci, kteří neměli ani třeba dresy. Neříkám, že každý musí mít dresy, aby mohl slavit, ale bylo vidět, že tam přišli prostě lidé, kteří neměli chuť slavit, ale spíš skutečně chtěli ničit.
16: No a jaká je bilance teď těch nočních oslav a výtržností, kolik lidí policie zadržela, jaké jsou škody?
19: My teď máme aktuální údaje, protože před chviličkou vystoupil ministr vnitra Laurent Nunez, který řekl, že celkem tady po celé Francii bylo 780 zadržených, což je o 30% víc než loni. To taky dokládá to, že vlastně ani ty vyšší počty policistů nasazených v Paříži, jak jsme říkali 8 tisíc v Paříži, po celé Francii 22 tisíc, takže nezabránili těm nepokojům. Taky už vlastně ty nepokoje nebo ty střety, ty oslavy mají první oběti, je to 24 30-letý patrně tedy muž, který na pařížském okruhu se vlastně dostal do střetu s motocyklistou a tak to je ta první oběť a pak ještě druhý muž, 17-letý, ten je v komatu po potyčce s nožem, tak je několik zraněných policistů po celé Francii. Víme, máme informace o rabování ve zhruba 15 městech, ve městech Po a Orléán byly poničené veřejné budovy, takže ta bilance, ty škody jsou poměrně rozsáhlé, tedy jak na majetku, tak i můžeme vlastně už teď říct na životech.
16: No i změněný ministr vnitra označil násilnosti za naprosto nepřijatelné, ale mají politici nějaký recept, jak příště zabránit podobným střetům?
19: Tak po té noci se ozývají různé názory politiků, třeba starostka 8. pařížského obvodu, což je ten obvod, kde je právě pařížský bulvár Champs-Élysées, kde byly ty největší oslavy a taky výtržnosti. Catherine Lecuyerová, tak ta požaduje zrušení všech shromáždění na bulváru Champs-Élysées pro podobné příležitosti. Podle ní už vlastně stát nekontroluje ty nepokoje, jen je trpí. Poukazovala na to, co jsem říkal, že tam nechodí zdaleka jen fanoušci, ale skutečně výtržníci, radikálové, kteří chtějí ničit. Podobně se na sociálních sítích zvala i bývalá ministryně Ségolène Royalová, která na sociální síti X napsala, že nerozumí pro tomu, proč vlastně tento bulvár už nebyl dřív zavřený, a šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová na sítě zase napsala, že vlastně jedině ve Francii se lidé musí vlastně zavírat při podobných oslavách, aby se vyhli násilí. Ona je pro větší nasazení policistů, větší autoritu, tvrdší zákroky, podobně třeba jako Jordan Bardella ze stejné partaje.
16: Tak to byl náš zpravodaj Paříži Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
19: Naslyšenou, hezký den.
0: A to byla repríza polední publicistiky, kterou moderoval Tomáš Pavlíček. V nočním radiožurnálu už jsou připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. A v Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. A dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský, potvrdila to další analýza, o které informoval rumunský prezident Nicu Jordan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraň 2. A podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun nezasáhl obytný dům ve městě Galaci, které leží nedaleko hranice s Ukrajinou. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. A na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty na kažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200.
2: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka budou i v příštím roce hrát nejvyšší soutěž. V odvetě baráže o udržení porazili na vlastním stadionu Artis Brno 3-0 a dvojutkání celkově ovládli 7-1. Při utkání se s profesionální kariérou rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který v lize odehrál přes 300 zápasů. Všechny v dresu klubu z Uherského Hradiště.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená D4 u Příbrami a nehoda na pražském okruhu za D1. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy máme hlášené komplikace u Příbrami. A po silném dešti je na vozovce hodně vody, dálnice je špatně sízná. Policie proto začne odklánět provoz na Prahu mimo dálnici. Na pražském okruhu pozor za nájezdem od dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Řeší se to v odstavném pruhu, s opatrností projedete plynule. A na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za Velkou Bíteší. Na kilometru 157 stojí nouzově autobus, zabírá odstavní pruh, některá vozidla ale vybočují doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháníkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
20: Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodě desítky ledových hor. Z grónského Ilulissatu uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce, ve vysílání už za pár minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tonight. Teď už vás vezmeme na jedno z nejikoničtějších míst v Grónsku, k Jakobsonovu fjordu u města Ilulissat. Patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. Každý den se tam rodí nové plovoucí kry. Teď tam je polární den, takže o půlnoci je slunce vysoko nad obzorem.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsonova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou.

0: S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
1: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
0: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
1: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Ja? Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
0: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
1: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
0: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
1: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamířil do kostela v dolní cerekvi na Jihlavsku, musel počítat s tím, že si boty zašpiní od bláta. Místní se proto dohodli a pozbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v dolní cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tamhle ještě předláždit popkůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem, a ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
4: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stále jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Syrský prezident Ahmad Shara v telefonickém hovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska zdolali Švýcary a vyhráli mistrovství světa. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní společnost Explozi, aby bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin na plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozi od roku 2002, koupili je tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explozia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by si tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
1: Opoziční strany ale možný prodej Explozie kritizují. Podle nich by se o prodej firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Syrský prezident Ahmad Shara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i dál směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé třeba na Šumavě.
4: No tak teď vyjme tam smetí.
5: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
6: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
7: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
6: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
7: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
6: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
8: Mezitím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
6: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi elitní osmičku antukového Grand Slamu se dostal po pětisetovém triumfu nad Rusem Rubiovem. Dalším soupeřem českého reprezentanta bude v úterý Brazilec Fonseca. Hokejisté Finska popáté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Vítěznou branku dal v 71. minutě útočník Helenius a bronz získali poprvé v historii hokejisté V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norové přišli o vedení necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny. Nejen o tom mluví norský útočník Jakob Berglund.
9: Hráli jsme dobře po celý zápas, zejména do obrany. Myslím, že máme nejlepšího brankáře na turnaji. Pak už bylo těžké odolat velkému tlaku Kanady. Naštěstí nás ani tohle nepoložilo v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D4 u Příbrami a nadměrný náklad na D35 na Pardubicku. Na dálnici D4 buďte velmi opatrní v úseku mezi Příbramí a Dobříší. Po vydatném dešti je na vozovce hodně vody. A dálnice byla chvíli i uzavřená, teď už se dá s opatrností projet. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové projíždí vojenský konvoj s nadměrným nákladem. Jde o několik vozidel v doprovodu vojenské policie. Na kilometru 156 byl na chvíli zastavený provoz kvůli nosnosti mostu. Teď už se ale opět jede opatrně při předjíždění, pokud bude možné. A na Pražském okruhu pozor za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru stojí havarovaný kamion v odstavném pruhu. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď zatažená až oblačená, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů Celsia, přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Je tomu tak a my už přes hodinu máme pondělí 1. června, tedy Mezinárodní den dětí. Blahopřejeme všem dětem, i když ty by nás teď neměli poslouchat samozřejmě, ale já chci mluvit o něčem jiném. Včera byl Světový den bez tabáku, takže se ještě vrátíme na chvilku v nočním radiožurnálu ke včerejšímu datu. Den, který upozorňuje na jeho škodlivost. My se k němu právě vrátíme za pár okamžiků, připomeneme rizika kouření i jak s ním skoncovat.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: No.
1: Takže kde je momentálně světově tedy nejrozšířenější konzumace tabáku? Statistiky vede Tichomořské Nauru a východní Timor, kde kouří skoro polovina dospělých. Vysoko je také Myanmar, Libanon nebo Indonésie, kde kouří až 2/3 dospělých mužů, ale jenom 2% žen. Také v Česku ale kouření zabíjí. Samozřejmě na jeho následky zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Škodlivost tabáku připomíná od roku 1988 Světový den bez tabáku. Připadá na poslední květen.
2: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
3: 31-letý Michal začal kouřit už 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
2: Denne vyfečím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých IQOSiek celú krabičku vyfečím za deň.
3: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
4: Dětská okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách, tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
3: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
5: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
3: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
5: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4. Ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit. A ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
3: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to byl Espen Lind v nočním radiožurnálu připomenutí muziky z devadesátek. Legendární malíček ze seriálu Hra o trůny dorazil do Zlína. Na dětském filmovém festivalu irský herec Aidan Gillen uvedl nový snímek Thread. Byli jsme u toho a nejenom u toho, ale třeba i u dražby filmových klapek, takže do Zlína se v další reportáži vypravíme už za chvíli.

0: Motivy z lína českých pohádek i herců, dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla tentokrát 4 miliony 300 tisíc korun. Nadační fond Film Talent Zlín z výtěžku podpoří studenty filmových škol a začínající tvůrce. V salonu klapek letos sešlo na 120 děl.
1: My máme zastoupeny opravdu tvůrce z různých oblastí, kteří třeba tvoří malbu nebo na sklo nebo keramiku.
2: Kateřina Martikánová, mluvčí Zlínského filmového festivalu, ukazuje víc než stovku klapek. Na spoustě z nich vidím motivy zlínské baťovské architektury.
1: Ano, letos je to třeba klapka Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka.
2: Máme tu i výrazné filmové motivy, třeba i pohádkové. Tady přede mnou vidím Libuši Šafránkovou, sobě Popelku.
1: Výtvarníci rádi stvárňují jednak filmové postavy, ať už je to tady ta klapka zmiňovaná Popelky, nebo vzdávají hold některým třeba zesnulým umělcům. Letos tady můžeme například vidět klapku s Teodorem Pištěkem.
2: Nejúspěšnější položkou v letošní dražbě se stala klapka Zdeňka Vrby, která zobrazuje Čtyřlístek i jeho autora Jaroslava Němečka. Dosáhla na částku 180 tisíc korun.
1: Ano, to je ta klapka a letos je to klapka s motivem Cesta ke hvězdám.
2: Na Zlínském festivalu dnes budou moci diváci potkat irského herce Aidana Gillena, hvězdu seriálu Hra o trůny. Přiznal, že rád vyhledává právě menší filmové festivaly, jako je ten zlínský.
3: Na velké světové festivaly nejezdím. Nikdy jsem nebyl v Cannes, nepotrpím si na Hollywood. Nikdy jsem v Americe nežil, pořád bydlím na irském venkově. Vyhovují mi takové festivaly, jako je právě zlínský. Proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v mezinárodní premiéře snímek Tret. Tato zkratka má odkazovat ke slovu tradice. Ve snímku o mladé houslistce hraje dominantní roli irská hudba.
3: Hudba ve filmu funguje sama o sobě jako jazyk. Je to univerzální věc, zejména v Evropě. Kde jinde se udržuje taková tradice, aby de facto každé dítě umělo hrát na nějaký hudební nástroj? Reakce zlínského publika byly velmi příznivé. Dokonce se stalo, že si lidé začali podupávat. To je něco, co jsme nikde jinde nezažili. Z toho usuzuju, že film skutečně funguje mezinárodně.
2: Říká herec, který se do Česka vrátil po třetí. Poprvé v Praze v roce 2002 natáčel snímek Rytíři ze Šanghaje. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř a v užším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajče. A komunisté si tak zvolili nového místopředsedu strany. Po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou ode dneška jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. A obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba Piják z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu u zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, jak uvedla galerie Kodl. Sport. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. V osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusa Rubiova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3. Atlet Tomáš Järvinen předvedl nejlepší český desetivojařský výkon za posledních 19 let. Juniorský mistr světa byl na mítingu v rakouském Gecisu sedmý výkonem 8400 bodů a splnil limit pro start na letním evropském šampionátu. Zvítězil Švýcar Ehammer.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze, v Brněnské ulici a také na Pražském okruhu za dálnicí D1. V Praze pozor na výjezdu směrem do Brna. V Brněnské ulici u Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavní pruh, projížděte opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. K Hradci Králové dojel po dálnici D35 od Olomouce nadměrný náklad s vojenskou technikou. A budou najíždět na dálnici D11 a pokračovat směrem na Prahu. Počítejte s možným zdržením. A na Pražském okruhu pozor na nehodu na sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Na místě je policie a vyšetřují to v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženou až oblačnou, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Posekat trávník, natřít venkovní dřevěný nábytek a pořádně vygruntovat pokoje. Do letních prázdnin zbývá měsíc a přípravy na hlavní turistickou sezónu tak finišují. My se už za chvilku vypravíme konkrétně na Šumavu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: je. Za měsíc začínají letní prázdniny a majitelé tak už nyní připravují hotely i penziony na Šumavě na hlavní sezonu. Zájem hostů podle provozovatelů je velký. Obsazenost ale zatím není všude stoprocentní.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukar. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
3: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Hotel Christian

0: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
1: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

Mistr světa v plážovém volejbale z roku 2023 Ondřej Perušič sice už ukončil vrcholovou kariéru, přesto se objevil na víkendovém turnaji elitní světové série Pro Tour v Ostravě a po boku Jiřího Sedláka vybojoval

0: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák mají stříbrné medaile z ostravského turnaje okruhu pro tour kategorie elita. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa obhájcům titulu z Ostravy, Švédům, Omanovi a Helvigovi. Po včerejším finálovém zápase s českou dvojicí mluvil redaktor Krištof Kousal.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend?
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli, a i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek, a chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekli, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře, a je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročilém věku, páč jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beach volejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrají po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Při silných nedělních bouřkách se pravděpodobně vyskytlo v Česku malé tornádo. Předseda Senátu vystrčil cestou na Tchaj-wan podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Národní fotbalový tým porazil v přípravě na mistrovství světa Kosovo 2-1. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nedělních bouřkách se na jihu Čechu Netolic se pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
1: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území. To vláda v Tchaj-peji odmítá.